0: ústavu. Současně zadal kontrolu ústavu se zaměřením na vzdělávací akce a návštěvy zahraničních návštěvníků. Vedením úřadu bude dočasně pověřen náměstek pro výzkum a vývoj Jakub Vaněk. Čas, který stráví Češi denně na sociálních sítích, se letos snížil o 6 minut na 137 minut, tedy stále je to přes 2.25 hodiny. Neznamená to ale, že by Češi sítě opouštěli, méně aktivně na nich ale hledají, komentují nebo publikují vlastní obsah.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Pátek bude jasný nebo skoro jasný, přes den až polojasný. Na horách, zejména na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo taky zabouří. Udeří tropy, nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
3: To nevím.
2: Božího. Je to problém.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Otázka na tu pohádku. Se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi. Já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se
1: a oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
4: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Zastupitelé Prahy odvolali Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru. Podpora na stavbu nájemního bydlení se sníží a pátek bude tropický. Naměříme až 35 stupňů. U zpráv vás na Frekvenci 1 zdraví Kateřina Vavřínová. Pražští zastupitelé odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. V hlasování to podpořili všechny kluby, kromě ANO a SPD. Prokop se z jednání omluvil. Na jeho místo v čele výboru zastupitelé zvolili dalšího zastupitele hnutí Jana Hušbauera. Podle něj se jedná o dočasné řešení.
2: Zvolení do čela kontrolního výboru vnímám jako přechodné řešení, než kolega Ondřej Prokop bude mít možnost se vyjádřit k těmto mediálním nařčením.
1: Náměstek primátora Jaromír Beránek na zastupitelstvu řekl, že v pondělí na radě města předloží i návrh na Prokopovo odvolání z dozorčí rady dopravního podniku. Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat 75 až 85% celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace pak bude činit 15 až 30% podle kraje. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic. Velká Británie poskytne Ukrajině nové zbraně a vojenské vybavení v celkové hodnotě 750 milionů liber, v přepočtu 21 miliard korun. Oznámila to britská vláda. Pomoc bude zahrnovat 350 protiletadlových střel, 150 tisíc dronů a také radary. Fotbalisty Jablonce posílil záložník Roman Horák. 21-letý hráč přestoupil z pražské Sparty a podepsal víceletou smlouvu. Severočeši o tom informovali na svém webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách zejména na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Denní maxima budou tropické. Naměříme 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě 28 až 31 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 25 stupních. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: mám vy na frekvenci 1?
1: No, no jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Mami, rozešla se se mnou holka.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: A vrátila nám všechny plastový dozy?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví?

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Čeští fotbalisté na mistrovství světa remizovali s JAR 1-1. Šéf hasičů odvolal ředitele ústavu jaderné ochrany a v pátek udeří tropy. Naměříme až 35 stupňů. Od mikrofonu vás u zpráv vítá Kateřina Vavřínová. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na světovém šampionátu v Americe jen remizovali s jeho Africkou republikou 1-1 a výrazně si tak zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Svěřenci trenéra Koupka sice po úvodní porážce 1-2 s Koreou na turnaji poprvé bodovali, i tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. V závěrečném duelu skupiny se 25. června představí proti Mexiku v tamní metropoli a k účasti v play-off budou potřebovat domácího favorita porazit. Česká národní banka poprvé od loňského května zvýšila základní úrokové sazby na 3,75%. Jak to bude s hypotékami, tak na to v presklubu odpovídal ekonom Štěpán Křeček.
2: Přeci jenom můžeme vypozorovat, že ty věci se navzájem trochu ovlivňují a jestliže ty krátkodobé úrokové sazby narůstají, tak lze očekávat, že se to postupně bude promítat i do těch dlouhodobějších úrokových sazeb a tím pádem ty hypotéky budou zdražovat.
1: Celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz. Generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu, a to kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Současně zadal kontrolu ústavu se zaměřením na vzdělávací akce a návštěvy zahraničních návštěvníků. Vedením úřadu bude dočasně pověřen náměstek pro výzkum a vývoj Jakub Vaněk. Čas, který stráví Češi denně na sociálních sítích, se letos snížil o 6 minut na 137 minut, tedy stále je to přes 2 a čtvrt hodiny. Neznamená to ale, že by Češi sítě opouštěli, méně aktivně na nich ale hledají, komentují nebo publikují vlastní obsah.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude jasný nebo skoro jasný, přes den až polojasný. Na horách, zejména na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo taky zabouří. Udeří tropy, nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Zastupitelé Prahy odvolali Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru. Podpora na stavbu nájemního bydlení se sníží a pátek bude tropický. Naměříme až 35 stupňů. U zpráv vás na Frekvenci 1 zdraví Kateřina Vavřínová. Pražští zastupitelé odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. V hlasování to podpořili všechny kluby, kromě ANO a SPD. Prokop se z jednání omluvil. Na jeho místo v čele výboru zastupitelé zvolili dalšího zastupitele hnutí Jana Hušbauera. Podle něj se jedná o dočasné řešení.
2: Zvolení do čela kontrolního výboru vnímám jako přechodné řešení, než kolega Ondřej Prokop bude mít možnost se vyjádřit k těmto mediálním nařčením.
1: Náměstek primátora Jaromír Beránek na zastupitelstvu řekl, že v pondělí na radě města předloží i návrh na Prokopovo odvolání z dozorčí rady dopravního podniku. Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat 75 až 85% celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace pak bude činit 15 až 30% podle kraje. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic. Velká Británie poskytne Ukrajině nové zbraně a vojenské vybavení v celkové hodnotě 750 milionů liber, v přepočtu 21 miliard korun. Oznámila to britská vláda. Pomoc bude zahrnovat 350 protiletadlových střel, 150 tisíc dronů a také radary. Fotbalisty Jablonce posílil záložník Roman Horák. 21-letý hráč přestoupil z pražské Sparty a podepsal víceletou smlouvu. Severočeši o tom informovali na svém webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách, zejména na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Denní maxima budou tropické. Naměříme 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě 28 až 31 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 25 stupních. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: signál.
1: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, na trně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve svých gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Krásné ráno.
3: Dobré ráno, začněme na světovém šampionátu v Kopané. Češi v americké Atlantě remizovali s Jihoafričany 1-0. Drama na Berounsku, střelec měl střílet v Levíně po lidech, nakonec se sám zastřelil. Na místě byla zásahovka a dneska nás čeká saharské vedro až 35 stupňů. Je pátek 19.6. ještě jednou pěkné vstávání. Nevyprodaný stadion a zklamání nad remízou 1-1. Takto večer vypadalo v americké Atlantě při zápase Česko-Jihoafrická republika. Čeští fanoušci si ale mohli alespoň trošku odreagovat.
4: Pro Čechy, kteří vyrazili do Atlanty, byla připravena fanouškovská zóna s několika obrazovkami, plátnem a také dobrým jídlem. Samotné utkání se pak hrálo v Atlanta Stadium. Tato aréna má zatahovací střechu a je klimatizovaná. Na utkání dorazilo necelých 67,5 tisíce diváků. Zápas nebyl zcela vyprodaný. Ze Spojených států pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
3: Do úřadu nastupuje nová ombudsmanka. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská, která včera složila slib do rukou šéfa sněmovny Tomia Okamury. Jak řekla Frekvenci 1 Klára Šimáčková-Laurenčíková, bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva, je pozice ombudsmanky v dnešní době velmi důležitá, to kvůli krokům současného kabinetu.
5: Ve chvíli, kdy na úrovni státní správy a rezortů jsou vlastně nuceně k odchodu vybízení lidé, kteří měli hlubokou mnohaletou expertízu v tématech ochrany práv lidí, rovnosti žen a mužů, v tématech podpory sociálně zranitelných ohrožených skupin, je role ombudsmana, ochránce práv, ještě mnohem zásadnější, než tomu bylo v letech, kdy ta veřejná správa fungovala konsolidovaně.
3: Laurenčíková se ucházela o tento post taky. Nakonec ale v tajné volbě dali poslanci přednost právě Evě Kostolanské. Muž se zbraní v ruce v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahovka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Policisté do Králova dvora vyjížděli kvůli oznámení, že se po městě pohybuje muž, který vyhrožuje lidem střelnou zbraní. Po příjezdu policejních jednotek na ně muž několikrát vystřelil. Policisté uvedli, že měli celou dobu ale situaci pod kontrolou. Místo uzavřeli, aby ochránili obyvatele v dané oblasti. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně plánovalo. Oznámili to před chvílí tiskové agentury s odvoláním na Bílý dům. Odklad budí otázky ohledně toho, co bude dál s prozatímní dohodou s Íránem o ukončení války.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Tropické dny jsou v plném proudu. I dnes nás čeká saharské počasí. Dneska bude 30 až 34 stupně Celsia. Nejčastěji 35 bude dokonce v Plzni, na jižním a severním Plzeňsku. No a na Moravě a ve Slezsku bude o něco chladněji. I na východě Čech a Vysočině může být dneska maximálně jenom 29.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě míříme na naše hlavní tahy, které by teď měly být skoro plynule průjezdné, ale pozorní buďte na D10 na 50. kilometru z Prahy na Turnov stojí porouchané auto, v místě se zpomaluje. Opatrní buďte ve Vsetíně, v Jasenici, tam máme osobní auto, které narazilo do budovy, na místě je policie, hasiči a záchranka. A pozorní buďte také na Litoměřicku, kde máme nehodu na rozhraní Radovesic a Chotěšova, je to naštěstí bez zranění, ale se zvířetem. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. A teď už Lubka a Mára.
6: Krásné dobré ráno.
2: Krásné ráno, jak jsi to říkal? Maximálně 29.
3: Maximálně 29, to je zima.
6: Ještě. Maximálně
2: 35 stupňů, 35 díci. Já se to budu, přátelé, dneska zpívat, protože já dnes jedu kam?
3: Já myslím, že slavíš 35.
6: Já jsem myslím, že bych chtěla 35.
3: Jo, takhle.
2: Prý je to teďka moderní. Slyšeli jste to?
6: 35?
2: No, jako můžou být i mladší.
6: Tak to už není 35.
2: Prý si ženy hledají mladší muže.
3: O 35 let.
6: Mladší bodláky, jo, takový.
2: Mladší bodláky, no.

0: Frekvence 1.
1: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné páteční ráno přeji všem, vítejte u horoskopů. Dnes je den rovnosti žen a mužů. Svátek slaví Leoš, Leo, Leon, Lev a Ruslan. Blahopřejeme. Slunce v blížencích a luna ve lvu vám dodá energii. Veškeré záležitosti dostanou rychlý spád. Nic vás neodradí ani neodtrhne od vlastního zájmu. Co čeká blížence? Napětí pátku dnes zvládnete levou zadní. V projevech se ale zřejmě moc kročit nebudete. Radci, emoce dneska raději držte na úzdě. Zcela nevypočitatelně může nad vámi zvítězit smyslnost. Lvi, postavení nebeských těles vám naznačují přízeň. Události se dají do pohybu. Štístku vám přeje. Pany, okolnosti zřejmě budou velmi proměnlivé. Chcete-li uspět, vězte, že vaše myšlenky musí být v souladu s činy. Váhy. V první řadě byste neměli zbytečně přetěžovat organismus a podceňovat i menší zdravotní potíže. Užívejte si všeho s mírou. Štíři, procházíte rozporuplnými konstelacemi. Nečekejte žádný velký boom nebo slávu. Seďte na jistotu. Střelci, vaše intuice vás povede správným směrem. Táhnout vás to bude k činnostem, které jsou vám nejmilejší. Kozorozi, ve vašem okolí je někdo, kdo vás tajně obdivuje. Brzy se dozvíte, kdo to je. Vodnáři, energie máte za dva a nejspíš vás budou přitahovat neobvyklé příhody a tím pádem počítejte i s většími finančními náklady. Ryby, na konci týdne se nespokojíte jen s vysněnými vzdušnými zámky, ale budete je chtít zhmotnit. Hledáte-li lásku, hledejte spíš kvalitu než kvantitu. Berani, máte-li vážný vztah, neměli byste se koukat vedle. Hrozí totiž žárlivé scény. Kulminovat může přecitlivělost a rozčarování z partnera. Víci, dnešek vám pomůže dokončit to, co se vám v životě protahovalo a odstranit to, co vám překáželo. Máte všechny předpoklady se posunout o stupínek výš. Milí přátelé, vaše snahy polepšit si budou v mnoha případech padat na úrodnou půdu, ale musíte zvolit vhodnou taktiku. Hledejte nové zdroje energie, otevřete se lásce i přírodě, přeji úspěšný den i víkend. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: dnešní ráno, 1+1, jeden fórek od nás, jeden fórek od vás, tak pojďme na něj. Tenhle ten, který dorazil, tak je od Tomáše. Tak, jsou dva druhy lidí, Máro.
1: Ano.
0: Ty, kteří myjí nádobí, protože právě pojedli, a ti, kteří myjí nádobí, protože se právě pojíst chystají.
2: Alzardy jsou tady.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
4: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
5: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorfinrepublic.cz.
6: Fondy Evropské unie pomáhají modernizovat zdravotnická zařízení a podporují péči o zdraví. Díky evropské podpoře prošly lázně Slatinice nedaleko Olomouce rozsáhlou modernizací budov i částí areálu a vznikl nový lázeňský dům Balnea. Frekvence 1 vás zve v sobotu 20. června na Den zdraví v lázních Slatinice. Navštivte zdarma areál lázní a užijte si komentované prohlídky a doprovodný program. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
7: Voda už prostě nestačí.
8: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě nestačí.
2: Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od AutoESA.
10: AutoESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
9: AutoESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
13: Frekvence 1.
14: To nejlepší z muziky.
13: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
14: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: 20 minut po 6. Raň, dobré jítro.
1: Krásné ráno. Ty to hezky počítáš, 22 po 6.
0: Je to dobrý, ne?
1: Já bych řekla za 8:30.
0: No, to je právě ono. A v kolik přijedeš? No 8:20, 8:30. Radši o půl neváte. Tak, a já tady mám teda vtípek.
1: Dobře.
0: Když jsem byla malá, sněla jsem o tom, že přijede princ na bílém koni a odveze mě někam hodně daleko. Teď o tom sní můj manžel.
2: Frekvence 1.

0: Frekvenci 1. Pojďme se podívat na počasí. Sluníčko dneska bude pálit neuvěřitelných 16 hodin. Mezi 11. dopoledne a 4. odpoledne se držte raději ve stínu. Nejvyšší odpolední teploty totiž u 34, pocitově ale 38.
1: Vše, co potřebuji, za cenu.
2: Milá Láďáku, připravený se zprávami.
3: Krásné páteční ráno. Ukrajina chce ukončit válku před zimou, ale pokud se tak nestane, bude potřebovat zimní balíček pomoci zahrnující plyn, naftu, zařízení pro energetiku a nejmíň 300 raket. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský účastníkům summitu Evropské unie v Bruselu. Zastupitelé na nočním jednání schválili novou vyhlášku o zábavní pyrotechnice. Týká se to hlavního města. Dává městským částem možnosti na svém území úplně zakázat. To rovnou udělalo 20 městských částí z 57. Návrh taky omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy. Vyhláška se podle radního města Adama Zábranského z Pirátů netýká profesionálních ohňostrojů. Naši fotbalisti remizovali na fotbalovém mistrovství v USA s Jihoafrickou republikou 1-1. Fotbalisté Mexika porazili na mistrovství světa ve skupině A Koreu 1-0 a se 6 body mají jako první tým na šampionátu jistou účast ve vyřazovací fázi. A fotbalisti Kanady na mistrovství ve skupině B porazili Katar vysoko 6-0 a spolu se Švýcarskem mají skoro jistý postup do vyřazovací fáze. No a když už jsme u toho fotbalu, který se hraje v Kanadě, USA i Mexiku, tak starostka mexického města Tenancingo Nancy Napoles je podezřelá, že zinscenovala vlastní únos, tak aby získala výkupné ve výši 40 milionů pesos, tedy asi 48,5 milionu korun, které podle vyšetřovatelů měly pokrýt z pronevěry na radnici.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: No a zdravíme vás i do kolony, do té nejdelší, ta je teď na D1, od Prahy na Brno, od kilometru 178 až po kilometr 196, a jestli dobře počítám, je to 18 kilometrů. Tak pevné nervy, kamionáci se zdrží 40 minut, osobní auta 20. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1, Lubkou a Markem.
0: Jo, kdy ti někdo naposledy řekl Marku?
2: No, člověče, já taky ne, to mě říká jenom tak na úřadě. Pane Marku, ale ještě teda dodávají.
3: A ještě jednu Marku by to chtělo.
2: To už to jsem říkával já, když jsem byl malej. No, táta, když se jako vrátili z výletu, a ještě. Tak to občas jako zazvonilo, no.
3: Jo, vidíš, mi to tam nějak jako naskočilo, nevím vůbec.
0: Pan Marek, to je docela dobrý.
2: No, takhle, chtěl jsem ano říct do dalšího vstupu, by ti huba neupadla, kdybych řekl pane.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Vlastním očím nevěřili celníci, když kontrolovali švýcarskou turistku, která se vracela z dovolené přes hraniční přechod s Německem. Převážela celkem 55 kufrů a tašek, vše pro osobní potřebu. Co vy na to?
2: No tak vypadá to, že se sama úplně hrozně potřebuje teda.
1: 55 ale... je hodně jako...
2: No to je hodně a vypadá to dokonce na nějaký onemocnění. Ale pozor, ono, jako jsem si všiml, ono se to trošku stupňuje. Ženy používají čím dál víc zavazadel. To je takový můj dojem, teda laický. Jako jenom ve svém okolí, já to nemyslím Ivanku, protože my jsme se dostali do přechodové fáze, kdy máme obří kufr, v kterém není skoro nic. Takže jsme začali zvažovat, proč máme tak velký kufr, když tam skoro nic nemáme. Ale takže se snažíme to zmenšovat. Ale všiml jsem si dokonce, že jsou ženy, které jdou na nějakou akci tady v Praze, nebo ta přijdou s kufrem.
1: Podívejte se, čím je žena starší, a teďka teda víma vaší paní Ivanky, tak potřebuje víc třeba kosmetiky, no, tak nám to nabejvá, jo? Pak je třeba možný, že se vám stane to, co se děje mně, čím jsem starší, tím třeba už snáším ty hotely, takže si vozím třeba svoji deku. Ideálně bych si vozila i svůj poštář.
2: A časem je žaluzie, jako, že si natáhnete
1: ruční, samozřejmě.
2: No. Jo, svoji deku a umyvadlo taky ještě.
1: Tak, jako.
2: No tak to určitě jsou na to tablety, zkuste se pomohli.
1: Já už jsem se ptala někoho.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Tak za 2 minuty bude 6:45, řekl jsem to správně, takhle v pohodě, po určení toho času.
1: Pro mě jo.
0: Pochopí to všichni. Já jsem si připravil na tebe velmi zapeklitou otázku.
1: Ano, připravena.
0: Pojďme na mlíko.
1: Na mlíko.
0: To si tady cvrkneme do kafe skoro všichni. A holštinský skot, jedno z plemene, krávy, která má největší dojivost.
1: Ano.
0: Kolik holštinský skot zvládne nadojit litrů mléka za rok?
1: Jo, za rok?
0: Ano.
1: Jejda, počkej.
0: Já jsem říkal, je zapeklitá.
1: Jo. Tak dejme tomu, že je to, řekla bych, třeba 30, 40 litrů denně. Takže krát 300. Vezmu kalkulačku, jo.
0: No, to jasný.
1: Když už to teda takhle jako... Ne, že bych chtěla zdržovat, ale počkej, ať se k tomu zkusím dostat nějakým jakoby opravdu logickým. Takže... Takže typuju skoro 15 tisíc.
0: 15 tisíc litrů mléka za rok.
1: Za rok. Jedna dojnice.
0: A nemám ti už teďka říct, jestli to je správně.
2: A teď vykouzneme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na 2 kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
4: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
5: Fondy Evropské unie pomáhají modernizovat zdravotnická zařízení a podporují péči o zdraví. Díky evropské podpoře prošly lázně Slatinice nedaleko Olomouce rozsáhlou modernizací budov i částí areálu a vznikl nový lázeňský dům Balnea. Frekvence 1 vás zve v sobotu 20. června na Den zdraví v lázních Slatinice. Navštivte zdarma areál lázní a užijte si komentované prohlídky a doprovodný program. Projekt byl spolufinancován Evropskou unii.
6: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
7: Žádná kouzla?
6: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
8: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: nějaký plemeno. Tak typovala jsem 15 tisíc.
1: Jsi trošku přecenila, je to 11 tisíc litrů za rok. Ale je to velmi přesný typ od tebe, jako...
0: Kolik? A takže to je vlastně 30, ne, 35 litrů denně. Hmm?
1: Hmm? A to jede.
0: To jede, no.
1: To se dá, ne?
0: No to...
1: To bychom tady, hele, s tím, kolik my toho mlíka tady vypijeme všichni, to bychom
0: tak
1: tady užívili.
0: Tak bychom tady uživili dvě, tři kravky.
1: Dole na stavbě měli pár stračen.
2: Frekvence 1.

0: nejlepší z muziky i po sedmé, třeba Pink.
1: To je mimochodem ale taky velká sportěčka, podobně jako Olga Lounová.
0: Taky jezdí autíčkama?
1: No, člověče, to jsem jistě nikdy neviděl, pokud to auto neřídil někdo jiný. Ale dáme Ivana Stovy věci. Myslím, že to tam se najdou nějací sportovci.
0: Ale jo, já si myslím, že vždycky najdeš nějaký sport, který můžeš reprezentovat. Otázkou je, co zvedáš. Lady Gaga a Bruno Mars. Moc hezký a vyvedený duet. Za chvíli taky zprávy.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč pěti státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
2: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorfinrepublic.cz.
4: Fondy Evropské unie pomáhají modernizovat zdravotnická zařízení a podporují péči o zdraví. Díky evropské podpoře prošly lázně Slatinice nedaleko Olomouce rozsáhlou modernizací budov i částí areálu a vznikl nový lázeňský dům Balnea. Frekvence 1 vás zve v sobotu 20. června na Den zdraví v lázních Slatinice. Navštivte zdarma areál lázní a užijte si komentované prohlídky a doprovodný program. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože voda už prostě nestačí.
7: Novka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Udrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
17: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
18: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
19: Žádná kouzla?
18: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
20: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
21: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
22: Sponzorem Časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
23: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Alá díky.
0: Krásné ráno.
24: Krásné ráno, dvojhlasně. Do kanceláře ombudsmana dnes nastupuje dosavadní právnička úřadu Eva Kostolanská. Německo má novinky v pohřbívání. Můžete se nechat vsáknout do země. A dneska bude v celé střední Evropě jako v Africe. A začínáme fotbalem. Naši fotbalisti ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si tak zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. V 6. minutě otevřel v Atlantě v USA skóre dosud nejrychlejším gólem na probíhajícím šampionátu Michal Sadílek. V 83. minutě srovnal z penalty Teboho Mokoena. Poprvé od loňského května Rada České národní banky zvýšila o 0,25% základní úrokovou sazbu na 3,75%. Zatímco pro lidi s úsporami jde o dobrou zprávu, v praxi je to špatná zpráva pro dlužníky a taky pro stát. V presklubu Frekvence 1 to řekl ekonom Štěpán Křeček.
25: Stát se bude výhledově financovat dráž a protože jsme za poslední léta od toho covidu nashromáždili opravdu obrovský dluh, tak teď ten velký dluh budeme přefinancovávat s vyššími úrokovými sazbami, což navyšuje tu obsluhu státního dluhu. Takže to je bohužel další zátěž na ty veřejné rozpočty.
24: Celý presklub si můžete už teď poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Do čela kanceláře veřejného ochránce práv nastupuje dosavadní právnička úřadu Eva Kostolanská. Ta ve středu složila slib do rukou předsedy sněmovny Okamury. Jak Frekvenci 1 řekla bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková, novou ombudsmanku čeká řada výzev souvisejících i s kroky současné vlády.
26: Nová paní ombudsmanka by opravdu se měla snažit velmi hlasitě artikulovat potřeby zranitelných skupin naší společnosti. Ať už jde o ohrožené děti, o lidi se zdravotním postižením a stále ještě nedostatek dostupných komunitních služeb pro jejich svobodný, důstojný život. Měla by se určitě snažit artikulovat tématiku ochrany práv cizinců, kteří v České republice čelí pracovnímu vykořisťování a opravdu potřebují jednoznačné zastání a v téhle oblasti máme četné rezervy jako stát.
24: Laurenčíková také upozornila na to, že právě kvůli přesunu lidskoprávních agent z vlády na ministerstva bude kancelář ombudsmanky velmi důležitá. V německém městě Mainz, pamětníci možná znají pod názvem Mohuč, mají novinku v pohřbívání. Zemřelé tam teď můžou pohřbívat ve vodní urně. Do takové urny prší a prach se postupně vsakuje do země. Novinkou v Mohuči bude například i rozptylová loučka, kde se bude popel ukládat přímo pod trávník. Tento způsob umožní zaměstnancům hřbitovů sekat trávu a zároveň zachovat klid zemřelých. No a nově se můžete nechat pohřbít společně se svým psím mazlíkem.
23: Frekvence 1. Počasí.
24: Abnormálně horké dny nás čekají v těchto chvílích, hlavně v Čechách. Nejtepleji bude v Plzni, na jižním a severním Plzeňsku naměříme odpoledne až 35 stupňů Celsia. Na východě Čech, na Vysočině, na severní střední Moravě a ve Slezsku bude docela chladno, jen do 29. No a pozor, zítra bude ještě o něco výš. Všude má být až 36 a v neděli už zase jen do 30.
23: Frekvence 1. Doprava.
24: Mimořádně zacpané je teď Brno, D1, ucpaná je u Brna na příjezdu od Prahy, kolony jsou už od kilometru 178 až po 196. kilometr. No a pozor, u Masarykova okruhu v Brně jsou fronty v Žebětínské nebo Skývalky k okruhu, připravuje se tam víkendová Grand Prix, tak s tím počítejte.
1: A bezpečně dojeďte s Lubkou a Márou. No tak my už jsme na místech.
0: už jsme na velký ceně, jo. Teda nechtěla bych jet asi do Brna, musím říct, tenhle ten víkend. Teda. Párkrát jsem to zažila, že jsme jeli takhle zároveň s těma, co jeli na velkou cenu. A není to nic moc na té dálnici, teda.
1: No, byla to velká cena za tu jízdu, viď?
0: Byla to velká.

0: u nás na Frekvenci 1 byl herec Tomáš Měcháček. Tip na prázdninový výlet nějaký. Měl bys pro nás?
1: Luleč u Vyškova.
0: Panelka.
1: Panelka. Nejkrásnější lom, co znám, s kamennou klouzačkou. Je tam panelka, nejlepší restaurace v okolí, skvělí lidi.
2: A co to prvé, ten skokánek, to prkno?
1: Ten skokánek s prknem, to už se nevidí. Tam je to lom zatopený, ale je tam i přesně namířená padesátka, tam plavu rád.
0: Já jsem přemýšlela, tam padesátka, do nový, jako 50 metrů.
1: 50 metrů odměřených, vybetonovaných a je to v lomu, není to chlorovaná voda. Tam je tam, to miluju. Je tam antuka, která teda je teď spíš vysypaná prachem, ale snad se polepší. A nohej bálek, grilování, koupání, s dětma tam je perfektní.

0: Čtvrt na osm, ideální čas, jak někoho obohatit o 5500 za správný tip v posledním slově.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Zásadní informace k tomu 257-400-999, telefonní číslo, na které voláte právě teď. Tak, pojďme se podívat, kdo pak se dovolal a odkud. Krásné ráno, tady Lubka a Mára, Frekvence 1, koho tam máme?
0: Dobré ráno.
4: Dobrý den, Jenda z Tošanovic.
3: Jendo, zdravíme do Tošanovic, my pro vás máme tuhle větu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Pohoda.
3: Pohoda? Pojďme to prověřit.
4: Pohoda.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Pohodě to není teda. No.
3: Jendo, bohužel, nedá se nic dělat. Každopádně moc děkujeme za zavolání, my přihodíme peníze, vy se mějte krásně.
4: Vy taky, a naschledanou, ahoj.
3: Naschledanou. Tak, zazvoníme 500. V součtu tam máme krásných
0: 6000.
3: Hrajeme ještě jednou dneska ráno.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás.
7: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
8: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz

0: týdne se na nás teprve chystá, měl by to být zítřek, no ale co já budu mluvit, máme tady od toho paní Dagmar Honcovou.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno, mám pro vás pár tipů, jak mít dneska pohodový den, a to i přesto, že se denní délka slunečního svitu bude pohybovat na 16 hodinách a nejvyšší odpolední teploty budou kulminovat na 34 stupních. Pocitově se potom budeme cítit na parádních 38 stupňů Celsia. Takže větrejte do 10. hodiny dopolední, pak už zavřete okna, zatáhněte žaluzie, rozhodně zvyšte příjem nealkoholických tekutin, ideální je voda. Od 11. do 16. z té hodiny se nezdržujte na přímém slunečním záření a přisolte si. Sůl totiž udržuje vodu v těle.
1: Milujete fotbal?
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
4: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorfinrepublic.cz.
5: Fondy Evropské unie pomáhají modernizovat zdravotnická zařízení a podporují péči o zdraví. Díky evropské podpoře prošly lázně Slatinice nedaleko Olomouce rozsáhlou modernizací budov i částí areálu a vznikl nový lázeňský dům Balnea. Frekvence 1 vás zve v sobotu 20. června na Den zdraví v lázních Slatinice. Navštivte zdarma areál lázní a užijte si komentované prohlídky a doprovodný program. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
6: Jsme a je připravený Láďa se zprávami.
7: Krásné ráno. Policisté až do půlnoci budou kontrolovat alkohol a drogy za volantem po celé zemi, třeba i na silnicích nižších tříd na venkově. Lídři zemí Evropské unie se dnes druhý den dvoudenního summitu v Bruselu budou věnovat příštímu dlouhodobému rozpočtu Evropské unie a taky situaci na Blízkém východě. Pražský zastupitel a kandidát hnutí ANO na primátora Ondřej Prokop chce dnes dopoledne na tiskové konferenci vysvětlit, proč nezveřejnil v majetkovém přiznání své tři pražské družstevní byty. Zastupitelé hlavního města Prokopa ve čtvrtek zbavili funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Postrach vězňů ve věznici v Kuřimi na Brněnsku je pryč. Vězni, které sexuálně napadali ostatní spoluvězně, tedy Dušan a Štefan, jdou do jiného vězení. Za násilí dostali dalších 9 let za mřížemi. V kuřimském vězeňském oddělení číslo 9 vystupovali v pozici jakýchsi kápů. Bylo tam posluhování, fackování a podobně, zmiňují novinky.cz.
1: Frekvence 1. Doprava.
7: Nehoda je teď v Praze před Štěrboholy na Štěrboholské spojce. Kolona je už od konce Královéhradecké dálnice D11, tedy ve směru Klanovému mostu. A D1 u Brna stojí od kilometru 178 až ke kilometru 196. Na 25 minut je zdržení pro osobáky, kamiony to mají těžší. Zdržení je od kilometru 171 a hodinu na vás čeká zdržení. No a problémy jsou taky přímo v Brně, v Žebětínské a od Kývalky až k Masarykovu okruhu. Tak bezpečně dojďte s frekvencí 1 Lubkou a Márou.
0: Krásné páteční ráno na frekvenci 1. Pánové, mám pro vás zásadní otázku. Jak je starý Garfield?
8: Garfield.
7: To bude víc než 50, viď? Nebo ne?
8: No. Já si totiž myslím, že zrzavý kočky jsou nesmrtelný, 80. nemají duši, to je jak s lidma.
0: No to jo, ale kdy se narodil? I nesmrtelný člověk
8: se musí... Rarago jsem plivnul.
0: 78. rok dneska.
7: 78 mu je?
0: Ne, 48 je mu dneska.
7: I 48 mu je, no tak to je krásný.
0: A jinak teda, když koukám do těch výročí, to vás bude bavit. Rok 1884. Národní divadlo v Praze uvádí premiéru baletu Hašiš.
8: No, vidíš, a kdo? Karel Hašler.
0: Nebo nějaký Kovařovic, ale představ si, co máte dneska na programu.
8: Hašiš. Jedeme to v opilovým doupěti.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Řidič ve Švédsku 89krát oklamal radary tím, že si zakryl obličej. Co vy na to?
2: No, je to možnost. Ono to jako zachytí i značku, ale on může tvrdit, že on to neřídil.
1: Přesně.
2: Ostatně to tady byla velká móda v Česku kdysi, kdy vás chytli na radar a všichni mě to radili taky, že když tam pak přijdete na tu konfrontaci, oni vám ukážou tu fotku tam na Pankráci, tak vy řeknete, to nejsem já. A ono, když to je trošku mázlí nebo to, ale já jsem tam takhle byl taky, ona se zeptala, jestli jsem to já, jsem řekl ano, dokonce se svojí ženou a je vidět, že jsme šťastní. Protože jsme byli oba ohromně rozesmátí a poprosil jsem, jestli mě tu fotku mohli vidět na tiskárně. Ta paní byla dost dotčená, ale udělala to.
1: No proto.
2: Řekl jsem jí, že za tu pokutu to snad stojí. A je to jedna z nejhezčích fotek, co máme. Takhle policie dobře často nefotí. Nebo město.
1: No a tenhle ten hlupáček jel, viděl kameru a vždycky si tam zakrýval obličej.
2: No to měl ještě...
1: Takovou hezkou fotku mohl mít.
2: No tak jednu, ono to oklamal hodně. A druhá věc se ještě hrozilo, že se naboří při tom zakrývání těch očí. Takže by to mohl svíst na ty radary perspektivně.
1: Jo, jasno, to je šikovný.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Wakefield.
1: No krásně to šlapé. A šlape to i tady u nás na Frekvenci 1, protože Frekvence 1 a Coca-Cola vyrážejí opět za vámi. Pokud milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, tak jste tady správně.
2: No, v restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks, to už znáte, víte, můžete fandit české reprezentaci a navíc soutěžit o skvělé ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App a je to.
1: A pozor, po Česku právě vyráží i náš kolega Tomáš Fíla s plným autem, otázkou kam dnes. Ahoj Tome.
2: Nazdar.
3: Ale krásné dobré ráno vám přeji. Tak dneska mám namířeno do města, které leží na soutoku Labe a Ohře. V tomto městě najdeme náměstí, které má přibližně 2 hektary a patří tak svými rozměry k jednomu z největších náměstí v České republice. Na tomto náměstí najdeme i starou radnici, která patří k nejcennějším renesančním radnicím v naší republice. Jedeme do takzvané brány Českého středohoří. No a když řeknu to poslední hesto, tu poslední nápovědu, tak už byste měli vědět úplně všichni. Protože jedu do města, kterému se přezdívá Zahradače.
1: To je to město.
3: Je to tak. Jsou to Litoměřice. Ale ty jsi to úplně si nebyla jistá, vi?
1: Nebyla.
2: No, oba jsme si jeli.
1: Já tady, ne, já jsem tady na Máru koukala, on ti to potvrdí, jako takovým tím, tak to řekni, jako nevím.
2: No, já včera jsem se na to, nebo na to, ano, na tu kvízovou otázku lehce připravoval, prolistoval jsem si doma všechny obě dvě encyklopedie a ta jedna je teda bohužel o zvířátkách a ta druhá o technice, no.
1: Já, víš co, protože v momentě, kdy na začátku řekneš, jsou to Labe a Ohře, tak je lepší, no, pokud to nevíš, mlčet, abys nebyl za blbce, že jo, protože...
2: Přesně, co jsem nějaký vodák nebo vodohospodář?
1: Ohře je krásná řeka, teda mimochodem na sjíždění kolem Karlových Varů a tak, tak
2: no,
1: tam je to
2: hezký. No, to já právě vodákem nejsem, tak to nemůžu vědět.
1: Ale že? Na soutok jsem nikdy nedojela. Takže prosím tě, dneska teda Litoměřice...
3: Dneska Litoměřice, Mírové náměstí, 10.00, 500 korunový voucher, restaurace sítí Foodmarks, k tomu plážová osuška, luxusní sluneční zrcadlové brýle, plážová taška, plato nápojů Coca-Cola, já. No a samozřejmě na Mírovém náměstí 10.00 v Litoměřicích si dáme heslo Žiju si v bráně, jo?
1: Žiju si v bráně, no dobře.
2: To je fotbalový heslo takový.
3: No, tak teď nakonec máme to mistrovství světa, ale tohle je brána Českého středohoří, tak pojďme si dát dneska heslo Žiju si v bráně, 10.00 Mírové náměstí, já naši posluchači spousty radosti a letního svěžení.
1: Tak jo, Tome, měj se krásně, no, přejeme šťastnou cestu a jinak doplníme, že mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola.
4: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na 2 kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
5: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
6: Fondy Evropské unie pomáhají modernizovat zdravotnická zařízení a podporují péči o zdraví. Díky evropské podpoře prošly lázně Slatinice nedaleko Olomouce rozsáhlou modernizací budov i částí areálu a vznikl nový lázeňský dům Balnea. Frekvence 1 vás zve v sobotu 20. června na Den zdraví v lázních Slatinice. Navštivte zdarma areál lázní a užijte si komentované prohlídky a doprovodný program. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
4: Na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na 2 kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
5: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz. Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.

0: Dární single tady u nás na Frekvenci 1, kterého vystřídají Krištof.
1: A tak dávám sásku na tvoji lásku a do nebe se pro...
2: Taky Starship. To už je taky legenda.
0: To je jako hvězdný koráb.
2: Já nevím, asi jo.
0: Může být, ne?
2: Asi jo, no.
0: No pojďme něco poetičtějšího.
1: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím.
3: Co má podle tebe mít auto? Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola.

0: pole ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
0: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
2: Fondy Evropské unie pomáhají modernizovat zdravotnická zařízení a podporují péči o zdraví. Díky evropské podpoře prošly lázně Slatinice nedaleko Olomouce rozsáhlou modernizací budov i částí areálu a vznikl nový lázeňský dům Balnea. Frekvence 1 vás zve v sobotu 20. června na Den zdraví v lázních Slatinice. Navštivte zdarma areál lázní a užijte si komentované prohlídky a doprovodný program. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
3: To, které je po všech stránkách super.
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
8: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
7: Byla. To dobré začíná u nás.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Pozor, velká slevová akce tedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
1: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
0: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
13: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
14: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
15: A Láďa Jakub připravený.
16: Krásné ráno.
17: Pěkné ráno. Češi v americké Atlantě remizovali s Jihoafričanami 1-0. Drama na Berounsku. Střelec měl střílet v Levíně po lidech. Nakonec se sám zastřelil. Na místě byla i zásahovka. A dneska nás čeká saharské teplo 35 stupňů Celsia. Ještě jednou pěkné vstávání. Nevyprodaný stadion a zklamání nad remízou 1-1. Tak to večer vypadalo v americké Atlantě při fotbalovém zápase Česko-Jihoafrická republika. Naši fanoušci se ale mohli alespoň trochu odreagovat.
15: Pro Čechy, kteří vyrazili do Atlanty, byla připravena fanouškovská zóna s několika obrazovkami, plátnem a také dobrým jídlem. Samotné utkání se pak hrálo v Atlanta Stadium. Tato aréna má zatahovací střechu a je klimatizovaná. Na utkání dorazilo necelých 67,5 tisíce diváků. Zápas nebyl zcela vyprodaný. Ze Spojených států pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
17: Do úřadu nastupuje nová ombudsmanka. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská. Ta včera složila slib do rukou šéfa sněmovny Tomia Okamury. Jak řekla Frekvenci 1 Klára Šimáčková-Laurenčíková, bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva, je pozice ombudsmanky v dnešní době velmi důležitá kvůli krokům současného kabinetu.
16: Nová paní ombudsmanka by opravdu se měla snažit velmi hlasitě artikulovat potřeby zranitelných skupin naší společnosti. Ať už jde o ohrožené děti, o lidi se zdravotním postižením a stále ještě nedostatek dostupných komunitních služeb pro jejich svobodný, důstojný život. Měla by se určitě snažit artikulovat tématiku ochrany práv cizinců, kteří v České republice čelí pracovnímu vykořisťování a opravdu potřebují jednoznačné zastání a v téhle oblasti máme četné rezervy jako stát.
17: Laurenčíková se ucházela o tento post taky. Nakonec ale v tajné volbě dali poslanci přednost právě Evě Kostolanské. Muž se zbraní v ruce v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahovka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Policisté do Králova dvora Levína vyjížděli kvůli oznámení, že se po městě pohybuje muž, který vyhrožuje lidem střelnou zbraní. Po příjezdu policejních jednotek na ně několikrát vystřelil. Policisté uvedli, že měli celou dobu situaci pod kontrolou. Místo raději uzavřeli, aby ochránili obyvatele v dané oblasti. A výhrušky na střední škole na východě Čech ve Vysokém Mýtě zviditelnili dlouhotrvající problémy v zařízení. Případem se tak vedle policie zabývá taky inspekce i hejtmanství.
18: Problémy na střední škole technické ve Vysokém Mýtě vygradovaly, když se proti její ředitelce ozval student třetího ročníku. Kritizoval arrogantní chování ředitelky, zastrašování zaměstnanců a podivné vyhazovy. Podal proto podnět na Českou obchodní inspekci. Za to se ovšem prý dočkal výhrušky, že neudělá závěrečné zkoušky. Teď je on sám vyšetřován za výhrušky škole a zároveň stovky lidí podepisují petici proti vedení a čeká se tak na výsledky vyšetřování policie i školní inspekce. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
14: Frekvence 1. Počasí.
17: Tropické dny jsou v plném proudu, dnes nás čeká saharské počasí, dneska 30 až 34 stupňů nejčastěji, 35 bude dokonce v Plzni a na jižním a severním Plzeňsku. Na Moravě a ve Slezsku bude o něco chladněji, taky na východě Čech a Vysočině, tam naměříme maximálně 29.
14: Frekvence 1. Doprava.
17: A ještě zkontrolujeme naše hlavní tahy. Opatrní buďte v tuhletu chvíli v Brně na D1 před Brnem. Tam jsou stále kolony od kilometru 178 až ke kilometru 196 na 25 minut pro osobáky a kamiony se zdrží déle až hodinu. Problémy jsou přímo v Brně v Žebětínské a od Kývalky k Masarykovu okruhu, kde se chystá víkendová velká cena. No a pozorní buďte také v Praze před Štěrboholy na Štěrboholské spojce. Kolona je tady už od konce Královéhradecké dálnice D1 ve směru k Lanovému mostu. Přejeme pevné nervy a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. No a na cestu vám dál bude hrát Lubka s Marou.
19: No, jak máme dneska čekat ty vysoké teploty? Aha. A jak Dagmar Honzová radila, že vlastně nemáme větrat?
20: Jo.
19: Já si nemyslím, že ona je ten pravý člověk, který by nám v těchto dnech měl radit. Já si myslím, že by to měl dělat někdo, kdo má zkušenosti s odpichem vysoké pece. Protože, jako promiň, ale...
20: Jasně, no, tak třeba skláři, viď?
19: Tak, slévači.
17: Jasně, jo.
20: Jako jak na to.
17: Kdo ví, horníci jak to... možná, ne? Taky, no. Taky, no. Taky horko asi.
19: Možná i kuchaři.
17: Ano,
19: ty mají taky docela pekaři, zatopeno pod kotlem. Pekaři,
20: klidně no nám dejte vědět 736 300 444, kdo děláte ve vedru a jak to zvládáte.

0: budeme proplácet účtenky.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď. Otázkou je, kam voláme a komu?
0: No pojďme cinknout do Kozmic.
2: Tak.
0: To je na Ostravsku.
2: Voláme Janu? Říkám to
0: ano,
2: správně.
0: Jana Mrázková.
2: Tak. Uvidíme, jestli je Jana napřímo.
3: Prosím.
2: Hezké ráno, Jano. Tady Lubka a Mára. Které rádio platí za vás?
3: No, frekvence 1.
0: No, Jani, a víte, podle čeho my vybíráme ty účtenky?
3: No, nevíme.
0: Nevíte, ale my to říkáme. My to většinou vybíráme podle toho příběhu, co k tomu napíšete. Tak co nám k tomu teda řeknete?
3: No, já jsem vám posílala tolik účtenek, že nevím teda, kterou jsem tam napsala.
2: Tak máme tady žehličku cestovní. Vyrazila jste někam na cesty a potřebovala jste něco vyžehlit, jo?
3: Ano, koupila jsem si a stejně jsem ji nepoužila, protože jsem ji nechtěla vůbec žehlit, takže jsem stejně ji nepoužila a měla jsem ji sebou.
2: Víte, co je, Jani, úžasný? Já jsem koukala na tu účtenku a říkala jsem si, v současné době, kdy tolik lidí úplně přestává žehlit a jako fakt, že přestávají, tak si někdo pořídí cestovní žehličku, ale stejně ji nepoužije.
3: No, tak jako, ale je doma a co je doma, to se počítá.
2: Jasně,
0: Jani,
2: jasně.
0: A vy to máte tak jako, že ráda schraňujete tady takovýhle věci?
3: No, tak my důchodci už takhle se chováme, jako jo. Takže...
2: Jo, a kam jste si ji kupovala teda?
3: My jsme letěli s vnučkou a s manželem do Turecka. A jelikož dnešní moderní materiál je takový krčivý všechny, o, tak jsem si říkala, ať tam nejsme za nějaké vesničany, no. Ale stejně, pak už vám to tam je jedno, tam každý chodí stejně v plavkách. A
0: no bode.
2: To jsem chtěla se... říct, no. Že plavky žehlit nemusíte.
3: Ale jo, užili jsme si to. My jsme se vrátili v pátek, takže užili jsme si to a... Žehlička je doma a mi to připomíná vždycky, že jako mladí mi taky říkali, mámko, nekupuj to na co zbytečně, ale víte, jaké to je, stará garda chce mít vždycky všechno tip-top, no tak.
2: Jasně, no tak víte co, máte důvod teďka někam vycestovat, říct si, no mám cestovní žehličku, to by chtělo vyrazit na cesty, ne?
0: To by chtělo jít si se mnou někam vzít.
3: Určitě pojedeme s manželem na wellness a to už do hotelu zase nějakého, víte, tak to je. Tam už opravdu musíte být na žehlení.
0: No,
2: tak,
0: já bych teda jenom ještě jako většinou v těch hotelích, když si řeknete o žehličku, oni mají.
2: Oni mají.
3: Jo, to mi taky říkali mladí. Ale říkám, co je doma, to se počítá.
2: Jasně, jasně. Tak běžte jí opusinkovat, máte jí doma zadarmo, platí jí za vás frekvence 1.
3: Děkuju moc, krásně.
1: Děkuji. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1. Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
4: Fondy Evropské unie pomáhají modernizovat zdravotnická zařízení a podporují péči o zdraví. Díky evropské podpoře prošly lázně Slatinice nedaleko Olomouce rozsáhlou modernizací budov i částí areálu a vznikl nový lázeňský dům Balnea. Frekvence 1 vás zve v sobotu 20. června na Den zdraví v lázních Slatinice. Navštivte zdarma areál lázní a užijte si komentované prohlídky a doprovodný program. Projekt byl spolufinancován Evropskou unii.
5: Just a

0: teď jsme tady nakousli taky žehlení. Velké téma.
1: Přesně tak. Dorazila zpráva. Dobrý den, Lubko. S tím, že se žehlí méně, úplně nesouhlasím. Mám firmu na žehlení prádla a těch košil, kalhot a šatů, co je vyžehlím, je spousta. Zdravím Jana. Janino, tak oni to dávají vám.
2: No, ale... což je samozřejmě dobře, že jo?
1: Dobře pro vás, samozřejmě, samozřejmě. Ale jinak já mám ve svém okolí strašně moc lidí, co nežehlí. Co ti prostě řeknou? Já to pověsím rovně, já to prostě dám na ramínko, ono to tady jako vyvětrá a je to rovný.
2: Pak to tak ještě funguje to, když si koupíš třeba o číslo menší tričko, tak se na tobě krásně našponuje.
1: Jo, takhle.
2: Máš ho vyžehlený, funguje to i z košilí.
3: Ale já vůbec nevím, co to je žehlení.
2: No,
3: jako,
2: vidíš to? A hele, ho.
1: A je tady, je tady. No, není to tak dávno, já jsem točila takový videjko právě, že jsem žehlila kalhoty, učím to holky žehlit a právě byly to lněný kalhoty. A když se vyžehlí, tak ta jedna nohavice, nekecám, byla o 7 cm delší. Takže, přátelé, ne, nepřibrali jste.
2: Počkej, takže když to taháš po zemi, stačí to jenom nevyžehlit a je ti to akorát?
1: Je ti to akorát? Taková dobrá rada.
2: Aha.
1: Nemáte zač. Jinak, pojďme k dalším SMS-kám 736-300-444, to je ten prostor, kam můžete posílat SMSky. Další SMS-ka se tentokrát týká počasí. Píše nám Eva a píše, hezké ranko, Lubko a Máro, nám vrcholí přípravy na zítřejší svatbu. To bude šílené, pořád doufám v nějaký zázrak, co se týká počasí. Hezký den přeje Eva.
2: Tak to je mi vás, Evi, upřímně líto.
1: No, teda. Věř a víra tvá.
3: Tropická svatba.
2: To,
3: kdo to má?
2: To pokud se jako nebereš třeba někde u vody, na parníku a nemáš na sobě jenom takovou třeba blůzku letmou, ale máš na sobě svatební šaty a teď ještě seš namalovaný.
3: No,
2: já bych to radši posunul až na večer, ono to bude skýpala na fotkách.
1: Přesně, zítřek nejteplejší den z celého týdne, ty odpolední maxima u 630, no držte se, přejem pevné nervy.
4: Ahoj, tady Veronika.
5: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
6: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
2: No a máme 8:30 a Láďa už je připravený.
7: Krásné ráno, Ukrajina chce ukončit válku před zimou, ale pokud se tak nestane, bude potřebovat zimní balíček pomoci. Ten zahrnuje plyn, naftu, zařízení pro energetiku a nejmíň 300 raket, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský účastníkům summitu Evropské unie v Bruselu. Zastupitelé na nočním jednání schválili novou vyhlášku o zábavní pyrotechnice. Dává v Praze městským částem možnost jim na svém území úplně zakázat. To rovnou udělalo 20 městských částí z 57. Návrh taky v Praze omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy. Vyhláška se podle radního města Adama Zábranského z Pirátů netýká pouze profesionálních ohňostrojů. Naši fotbalisti remizovali na fotbalovém mistrovství USA s Jihoafrickou republikou 1-1. Fotbalisté Mexika porazili na mistrovství ve skupině A v Guadalajáře Koreu 1-0 a se 6 body mají jako první tým na šampionátu jistou účast ve vyřazovací fázi a fotbalisté Kanady ve skupině B porazili Katar vysoko 6-0 a spolu se Švýcarskem mají skoro jistý postup do vyřazovací fáze.
4: Frekvence 1. Doprava.
7: D1, 105. kilometr od Brna na Prahu hlásí požár, auta v místě se tvoří kolony, tak s tím počítejte s mírným zdržením, no a samozřejmě ještě zkontrolujeme naše ostatní hlavní tahy, opatrní buďte na 35. na 38. kilometru na trase z Liberce na Turnov u Paceřic, na Liberecku máme porouchané auto, v místě se vybočuje. Opatrní buďte také v Jablonci, nad ní jsou v ulici generála Mrázka, no a pozorní buďte na 191. v okrese Plzeňích v obci Žinkovi, máme zavřené silnice kvůli velkým oslavám, které se tu chystají. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 Markem a chcete říct Markou a
1: Lubomírou. A Lubomírou. Marek a Lubomíra. A Ladislav.
7: Ne, ano,
1: a Ladislav, ať je to komplet. Tak, ani nevím, co jsem jako způsobila. Teda už to vím, jak jsme tady rozebírali tu žehličku, jo. Tak přišla další zpráva. Chtěla jsem říct, ani nevíš, co jsme způsobili. Tak Píše Mikuláš, jo? A píše, ahoj Lubko, žehlice opravdu přestává. Když měla moje ségra posledního kluka, tak ten musel mít vyžehlené komplet všechno i ponožky. Opravdu. Jeden z důvodů, proč se rozešli, bylo, že ségra nechtěla strávit půl života žehlením jeho věcí.
2: Ale zároveň by chtěla strávit celý život s ním. Tak to je potom těžký, ale.
1: No jasně, no. Tak miláčku, vyber si, buď ty, anebo košile.
2: No a se mnou je to ještě, se mnou žehlička, no. Kristova noho. Takže to potom vlastně místo koule dostaneš na té svatbě žehličku na řetízku.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Dvě zmrzliny za tisícovku. Turisté cupují předražený podnik v Římě. Co vy na to?
2: Není to povinný. To je naše oblíbené pořekadlo tohle pořadu, jo? Není to povinný. Jako to vás může být 5 000 zmrzlina. No, pro mě, za mě klidně. A 10 000. A někdo vypráví, jak si ji koupil, jak byla výborná, jak si ji lízal radostně. A nehle to se mnou, nemám s tím problém. Jo, jen si dej.
1: No, tak
2: když na to máš a když ti to chutná. Já myslím, že v Praze nebude trvat dlouho, bude stát taky tisícovku zmrzlina.
1: Jo, to asi jo, ale tady možná měli problém, že to nebylo transparentní předtím, jako...
2: No, že nebylo jasný, kolik to stojí, to řekl, no. Až když ty lidi řekli, že chtějí 2 kopečky, tak řekl, tak to máme 2x500.
1: No, ale to je to zvláštní.
2: A kde to bylo?
1: V Římě.
2: No, tak jo, tam to jako Italové mají ohromný nadání. Jedno z prvních bylo, jsem si všim kdysi už asi před 30 lety, když jste si vezla na letišti kufry.
1: Aha.
2: Tak jste měla 3 kufry na tom vozejku a oni dělali 1, 2, 3, 4, počítali ten vozejk. Pak bylo druhý v Benátkách, že jste řekla 3 lístky, poslala jste tam peníze, on nebyl vidět ten pokladník, nějakou dřevěnou budku. Vy jste tam dala ty peníze, vyjeli ty lístky a teď čekal. On čekal, jestli odejdete. Ale já tam vložil v obličej celý s tím nosem dovnitř, jako šváb. Hned sypal prachy zpátky, protože jsem mu chtěl říct, hodně mi budeš vracet, nebo si vezmu tu budku celou. Ale taková zkouška to byla turistická. Tak musíte brát, že turistika je napůl pokus o legalizovanou krádež, často v těch službách, které jsou takový na rychlo zmrzliny a atrakce a tak.
1: Jo.
2: Já se pamatuju, že jsem vyběhl z vlaku a nakoupil si 2 bagety. A ona viděla, ta prodavačka v Pardubicích, jak jsem vyběhl z vagónu, řekl jsem 2 bagety, protože ten vlak neměl jídelní vůz, protože se jim prý rozbil a měli do Vídně. A já jsem ještě řekl, doma Ivance, nedělej snídaně, dáme si výdelňáku. Ten nebyl, jo. A vyběh jsem, ona to viděla, říkám 2 bagety, ona mě takhle hodila, řekla 200. A já jsem měl jenom 200, takže jsem pochopil, že jsem právě všechno prošvihl. A nedalo se nic dělat, protože hlad byl tak strašný, že jsem se vrátil zpátky s 2 bagetama. Ale ještě jsem se na ní díval z okýnka, když jsme odjížděli z toho nádraží, abych si ji zapamatoval.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Kelly Clarkson na frekvenci 1 za 4 minuty bude 8:45.
1: Pojďme hrát.
0: Přesně tak, to je čas někoho potěšit posledním slovem.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
1: Samozřejmě zásadní otázka, koho potěšíme, že?
0: Tak peníze jsou jasný.
1: Tak, krásné ráno, tady Lubka a Mára. Frekvence 1, koho pak tam máme?
0: Dobré ráno.
4: Dobrý den, tady Květo z Litvínova.
1: Květo, zdravíme vás do Litvínova. Máme pro vás peníze. Co pro nás máte vy?
4: No já tu odpověď.
1: Máte tu odpověď, no tak pojďme zkusit, jestli je ta odpověď správná, jo?
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Tak jaký máte tip za 6 000?
4: Dcera.
1: Pardon, ještě jednou?
4: Dcera.
1: Dcera, jako potomek, jo? Dobře, pojďme to prověřit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Tak holčičí obtěžek to není, no?
1: Bohužel, nedá se nic dělat. Mějte se krásně, děkujeme za tip, přejeme nádherný víkend a přihodíme 500.
4: A vám taky, mějte se na své.
0: Naslyšenou.
1: No vidíš, a je tam 6,5, které posíláme směrem k dnešnímu dopoledni.
6: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu.
7: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
8: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorfinrepublic.cz.
9: Fondy Evropské unie pomáhají modernizovat zdravotnická zařízení a podporují péči o zdraví. Díky evropské podpoře prošly lázně Slatinice nedaleko Olomouce rozsáhlou modernizací budov i částí areálu a vznikl nový lázeňský dům Balnea. Frekvence 1 vás zve v sobotu 20. června na Den zdraví v lázních Slatinice. Navštivte zdarma areál lázní a užijte si komentované prohlídky a doprovodný program. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
10: Jsou lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
11: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Je tady zpráva, ocelárna, píše nám Jaroslav z Bohumína, ta už teda bohužel nefunguje, video, který nám posílá, je z roku 2000, ale tam je teda taky hitsung, musím říct. No, jinak samozřejmě, představ si, že děláš v tomhle tom vedru v sauně.
1: Neděláš, to tam lidi nechodí zdraví, prostě že se takhle to maximálně, že bys tam chodil jako osvěžit.
0: Ne, podle mě tam jsou takoví ti, jak se jim říká, sauneři. Co tam dělají ty rituály a tak. To vlastně, seš v sauně, pak vylezeš ven a připadá tě tam vlastně
1: docela
0: příjemně. Takže přátelé, jestli chcete tip, jak ten zítřek zvládnout, jasně, běžte ráno do sauny a pak vám připadá, že je venku nádherně.

0: Krásné páteční ráno, vybíráme pro vás to nejlepší z muziky dneska po deváté, třeba Miraj.
1: A pokud bychom měli sáhnout toho klasického ranku, tak Bee Gees.
0: Týden, co tady byl Xindle X a představil svoji novinku, dovolenou, tak máme ji pro vás taky na frekvenci 1.
2: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc.
0: Jinak přátelé, kvíz dneska není, hrálo se včera, takže samozřejmě nemusíte vyčkávat u svých počítačů. Klidně, v klidu pracujte a pozdravujte své šéfy, že dneska se ulívat nebudete.
3: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
4: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
4: A oblíbenou klasiku.
3: I o víkendu díky nám víte, co se děje.
5: Kdo slaví a co.
3: A taky kam vyrazit a proč.
4: Víkendový tým Frekvence 1.
3: Petr Wagner.
5: Veronika Elhotová.
3: A Marek Valášek.
4: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
0: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
2: Fondy Evropské unie pomáhají modernizovat zdravotnická zařízení a podporují péči o zdraví. Díky evropské podpoře prošly lázně Slatinice nedaleko Olomouce rozsáhlou modernizací budov i částí areálu a vznikl nový lázeňský dům Balnea. Frekvence 1 vás zve v sobotu 20. června na Den zdraví v lázních Slatinice. Navštivte zdarma areál lázní a užijte si komentované prohlídky a doprovodný program. Projekt byl spolufinancován Evropskou unii.
3: Levy. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Jaké to je žít s divokým zvířetem pod jednou střechou? Neobyčejné vztahy, silné příběhy a fascinující soužití lidí s velkými kočkami, primáty nebo vlky. Šelma doma. Svět, kde láska a respekt musí být silnější než strach. Na televizi Relax.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Sponzorem Časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
11: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
12: Má je pro vás na Frekvenci 1 Láďa Jakub.
13: Dobré dopoledne. Česko letos nesplní závazek vůči NATO, řekl premiér. Slibuje, že příští rok už ano. Motocyklový jezdec Filip Salač bude mít speciální helmu a dnes bude v celé střední Evropě kolem 35 stupňů. Na Vysočině, východních Čechách, na severní střední Moravě a ve Slezsku místy přehánky. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si tím zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. V 6. minutě otevřel v Atlantě skóre dosud nejrychlejším gólem na probíhajícím šampionátu Michal Sadílek. V 83. minutě srovnal z penalty Teboho Mokoena. Česko letos nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci NATO vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu. Oznámil to dnes na Facebooku premiér Andrej Babiš. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku Česko plnit 2% závazek bude. Poprvé od loňského května Rada České národní banky zvýšila o 0,25% základní úrokovou sazbu na 3,75%. Zatímco pro lidi s úsporami jde o dobrou zprávu, v praxi je to špatná zpráva pro dlužníky a taky pro stát. V presklubu Frekvence 1 to řekl ekonom Štěpán Křeček.
14: Stát se bude výhledově financovat dráž a protože my jsme za poslední léta od toho covidu nashromáždili opravdu obrovský dluh, tak teď ten velký dluh budeme přefinancovávat s vyššími úrokovými sazbami, což navyšuje tu obsluhu obsluhu státního dluhu. Takže to je bohužel další zátěž na ty veřejné rozpočty.
13: Celý presklub si můžete už teď poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Do čela kanceláře veřejného ochránce práv nastupuje dosavadní právnička úřadu Eva Kostolanská. Ta ve středu složila slib do rukou předsedy sněmovny Okamury. Jak Frekvenci 1 řekla bývalá vládní zmocninkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková, novou ombudsmanku čeká řada výzev souvisejících i s kroky současné vlády.
15: Ve chvíli, kdy na úrovni státní správy a rezortů jsou vlastně nuceně k odchodu vybízeni lidé, kteří měli hlubokou mnohaletou expertízu v tématech ochrany práv lidí, rovnosti žen a mužů, v tématech podpory sociálně zranitelných ohrožených skupin, je role ombudsmana, ochránce práv, ještě mnohem zásadnější, než tomu bylo v letech, kdy ta veřejná správa fungovala konsolidovaně.
13: Laurenčíková taky upozornila na to, že právě kvůli přesunu lidskoprávních agend z vlády na ministerstva bude kancelář ombudsmanky velmi důležitá. V německém městě Mainz mají novinku v pohřbívání. Zemřelé tam teď můžou pohřbít ve vodní urně. Do takové urny prší a prach se postupně vsakuje do země. Novinkou v Mainzu bude například i rozptylová loučka, kde se bude popel ukládat přímo pod trávník. Tento způsob umožní zaměstnancům hřbitovů sekat trávu a zároveň zachovat klid zemřelých. Nově se můžete nechat pohřbít společně i se svým psím mazlíkem. Motocyklový jezdec Filip Salač se na domácí velké ceně České republiky v Brně představí o víkendu stejně jako před rokem se speciální helmou. Ta následně půjde do aukce a výtěžek z prodeje poputuje na charitativní projekt Patron dětí. Jediný český účastník seriálu Mistrovství světa představil design na svých sociálních sítích.
11: Frekvence 1. Počasí.
13: Pěkný slunečný den, ten vám budeme přát až do večera, bude velmi horko až praští, nejvíc na západě Čech až 35 stupňů Celsia, a to v Plzni, na severním a jižním Plzeňsku a taky na Tachovsku. Zítra pak bude všude 630 a v neděli už zase jen 30 stupňů.
11: Frekvence 1. Doprava.
13: Na západě Čech to teď dost klouže, pozor na Chebsku u Velké Hleďsebe u Mariánských Lázních, na 21. Na vozovce je vylitý olej z traktoru, na místě to likvidují hasiči. Opatrně i na plzeňské D5 na příjezdu od Plzně do Prahy, od 4. kilometru jsou před metropolí kolony na čtvrt hodiny. A na D1 jsou kolony před Brnem od Prahy od kilometru 171 a jsou zhruba na půl hodiny. Bezpečně dojeďte z Frekvenci 1. No a teď už na Frekvenci 1 Miloš Pokorný.
16: Hezké ráno, přátelé, máme pátek 19. Leoš má dneska svátek, takže všem Leošům přejeme, tady náš drahý kolega Leo Mareš. Ani jsem ho dneska neviděl, možná už slaví od rána, tak uvidíme. V každém případě včera jsem fandil našim klukům v hospodě. Nestačilo to ono bránit od 6. minuty, výsledek není úplně dobrý nápad a s žádným manšaftem na světě. A to se prostě zle nevyplatilo a teď už taháme za kratší konec provázku. Tak takhle, z druhé strany. Naděje umírá jako poslední, ale bude to strašně, strašně těžký s domácím Mexikem. To si pište. V každém případě dneska nemáme kvízíček, protože byl včera páteční, takže dneska se budeme věnovat jedné akci, na které spolupracuje Frekvence 1. Taky se podíváme na náš nový díl podcastu Lepší už to nebude s Kubou Kohákem. Máme toho docela dost, do toho muzika. Já vám přeju hezké páteční ráno.
11: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: motorka.
1: Áno, hele, motorka, tak, Ľubko.
2: Tak, Miloši, jaká byla cesta? Musím se zeptat.
1: Dneska v pohodě přijel jsem samozřejmě na skutru na Vespě, protože jednak je krásný počasí a to léto u nás netrvá moc dlouho, i když já jezdím až do té doby, než začne přimrzávat, anebo výrazně pršet. No, dneska se jelo krásně, protože nějak jsem zaregistroval, že ty pátky minimálně teda v Praze a myslím, že i ve větších městech jsou ve znamení home office, takže doprava je daleko přijatelnější, že spoustu lidí v pátek už do práce nechodí a dělá teda, doufejme, dělá něco doma nebo na zahradě. No a takže jsem jel hezky, úplně v pořádku, no a samozřejmě díky naší společné akci s Besipem, hele, motorka, tak samozřejmě daleko víc vnímám teďkon své kolegy po pravé i levé straně, já už jsem to tady říkal, já prostě vlastně, i když mám přednost nebo zelenou, tak já jsem tak nastavený, že i když mám přednost a mám zelenou, tak se dívám. Jo, někteří řidiči třeba za mnou mě občas protroubí, proč nejedu, ale prostě já opravdu na té motorce nebo na tom skutru jsem takzvaně nahej. A každý dotyk od auta znamená prostě no, jako velice nebezpečný pád. Já jsem dvakrát ležel, vím, o čem mluvím. Takže jsem prostě velice ostražitý a teď o to víc díky prostě akci Hele Motorka.
2: Mimochodem, viděla jsem u tebe na Instagramu Rilsko?
1: Ano, já jsem o tom dneska ráno nasadil, kde jsem natočil takový vzkaz právě s kamarády, když jsme vyjížděli. Tak jsem natočil ohledně téhle kampaně vlastně takový moje poselství, protože jezdím pravidelně a byl bych hrozně rád, kdyby řidiči, nebo aby se vůči sobě byli daleko více ohleduplnité bez diskuze a samozřejmě, aby řidiči měli s náma větší trpělivost, protože je to lepší už, když jsem začal jezdit na Vespě, tak zdaleka, tak ještě jsme nebyli vnímaný na té silnici a teď je to o něco lepší, ale ještě občas jako stejně člověk vidí, že prostě ty lidi v tom autě dělají různý činnosti, ženský se většinou malujou, pánové telefonujou nebo obojí dohromady, do toho si tam někdo občas něco čte, takže vidím, že nevnímá a tam fakt stačí drobnost a je potom jako pak je zlé, takže já se maximálně snažím tohleto vnímat. Už to i poznám trošku podle pohybu toho auta, jestli se vlní a někdo tam na poslední chvíli točí volantem, anebo jestli jako prostě jede tak, jak má jet. Takže poprosím všechny, kdo řídíte jakékoliv vozidlo, buďme k sobě ohleduplní, dávejme pozor, protože jsou to zbytečný pády a někdy ty pády naše jsou jako bohužel fatální, takže opatrně s tím. Takže pokud se podíváte na můj Instagram, tak uvidíte, co jsem tam dal dohromady a po co vlastně v této kampani jde. Takže budu moc rád za nás, za všechny. Notabene teď se bude blížit v červenci Vespa Prák, největší akce vlastně sraz vespařů České republice, kdy jezdí hodně Vespa, hodně skutrů. Buďte tak hodný, dávejte o to větší pozor, protože tam je to chvilička prostě, no, když to řekneš. Znáš to konec konců sama, když řídíš.
2: Přesně tak, no. Je pravda, že když si řeknu, hele, motorka, hned vnímám o trošičku víc vás a nejenom vespaře.
1: Tak a my se za chviličku podíváme a řekneme si o trochu víc této kampaní.
3: Už víte, kam pojď. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
4: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
5: Fondy Evropské unie pomáhají modernizovat zdravotnická zařízení a podporují péči o zdraví. Díky evropské podpoře prošly lázně Slatinice nedaleko Olomouce rozsáhlou modernizací budov i částí areálu a vznikl nový lázeňský dům Balnea. Frekvence 1 vás zve v sobotu 20. června na Den zdraví v lázních Slatinice. Navštivte zdarma areál lázní a užijte si komentované prohlídky a doprovodný program. Projekt byl spolufinancován Evropskou unii.

0: Ale motorka.
1: Tak jste si určitě všimli vzrůstajícího počtu tzv. Jednostopých vozidel, motorky, skutry a tak dále na našich silnicích a na to právě upozorňuje naše rychle rostoucí počet nás jezdců na motorkách, na skutrech a tím pádem potřebujeme od vás i větší schovivost, potřebujeme větší pozornost hlavně, protože samozřejmě, jak už jsem tady říkal, my jsme tam opravdu jenom sami na tom, žádný plechy kolem nás. No a právě kampaň Hele motorka právě upozorňuje na rychle rostoucí počty všech motorkářů na českých silnicích a apeluje na řidiče aut, aby na nich provozu dávali větší pozor. A hlavně připomíná jednu důležitou věc, protože motorkáře často přehlédneme jenom proto, že prostě vnímáme jiné věci a pak je malér. Takže je lepší, když si řeknete Hele motorka a ono se to dostane do hlavy, propojí se to, celý se to prostě krásně navzájem podporuje a ten jednoduchý návyk je o tom, že když tu motorku uvidíte, tak si to tak jako třeba pro sebe řekněte, hele motorka a nebo i nahlas, když jste sami v autě, tak se to prostě nějakým způsobem do té hlavy dostane a pak už by jste to měli vnímat úplně jinak a zamezíte spoustě maléru, který se díky tady tomu dějou. Takže poprosím vás ještě jednou, pokud uvidíte motorku, hele motorka a všichni budeme, jak se říká, safe. Děkuju moc.
0: Milujete fotbal do... Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1. Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorfinrepublic.cz. Dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola. Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1. Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorfinrepublic.cz.
2: Pěkné dopoledne přeji, Ládě Jakub. Jsou tu krátké zprávy. Policisté až do půlnoci budou kontrolovat alkohol a drogy za volantem v celé zemi. Zaměří se třeba i na silnice nižších tříd na venkově. Lídři zemí Evropské unie se dnes druhý den dvoudenního summitu v Bruselu budou věnovat příštímu dlouhodobému rozpočtu Evropské unie a situaci na Blízkém východě. Pražský zastupitel a kandidát hnutí ANO na primátora Ondřej Prokop chce dnes dopoledne na tiskovce vysvětlit, proč nezveřejnil v majetkovém přiznání své 3 pražské družstevní byty. Zastupitelé hlavního města Prokopa ve čtvrtek zbavili funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Postrach vězňů ve věznici v Kuřimi na Brněnsku je pryč. Vězni, kteří sexuálně napadali ostatní spoluvězně, tedy Dušan a Štefan, jdou do jiného vězení. Za násilí dostali dalších 9 let v base. V kuřimském vězeňském oddělení číslo 9 vystupovali v pozici jakýchsi kápů. Nechali si posluhovat, fackovali ostatní a podobně. Zmiňují novinky.cz.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě míříme na naše hlavní tahy. Opatrní buďte ve Slezsku. V Havířově na Karvinsku máme bouračku 3 osobních aut na národní třídě. V Orlové na Karvinsku se bouralo ve Slezské ulici, tam jsou k sobě 2 plechy. No a pozorní buďte také v okrese Blansko, v Rajci, v Jestřebí máme rozlitou látku na vozovce, dost to tady klouže. V Liberci je zase bouračka na Irkutské. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a Milošem Pokorným.
3: Frekvence 1.

0: páteční ráno na frekvenci ano. 1. Mám na tebe ještě jeden dotaz, ano. Miloši, dneska já tě zahrnu dotazem. Podcast.
1: Ano.
0: Teď je pátek.
1: Je pátek, vychází náš nový díl společného podcastu se Zdeňkem Polrejchem a našimi hosty. Takže dneska vychází Lepší už to nebude, čili jak my říkáme Luten. Můžete si to dát buď na YouTube, abyste nás věděli, jak jsme krásní ve svých letech, anebo jenom v audioverzi, abyste nás mohli třeba poslouchat, když jdete běhat nebo uklízíte nebo cokoliv jiného. No a naším dnešním hostem je Jakub Kohák. Jakub přišel v sombréru, protože pochopil, že když je mistrovství světa také v Mexiku, takže musí mít něco signifikantního, takže Kuba Kohák přišel v sombréru a povídali jsme si o všem možném, probrali jsme zase opět gastronomii, trošku jsme ťukli i fotbal, ale velmi lehce, dámy, nebojte se, bylo to velmi decentní. No a probírali jsme prostě různé. Jo, Kuba Kohák jako jeden z mála posledních lidí se vede památní klubko. Takže on, když potká někoho známého, tak ho požádá, aby mu tam něco napsal. Takže Kuba Kohák měl sebou památník, měl tam od Karla Gotta, já nevím to. Hmm. A chlubil se, koho tam všeho má, a že si to jednou řekl, že si to zavede, jako v dětství.
0: Jasně.
1: Tak jsme vzpomínali na ty památníky, jak jsme měli na škole.
0: Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat.
1: Přesně tak, ale takový to, hele, něco hezkýho mi tam napiš. A Kuba to má, takže to má vždycky fotku toho daného a čeká na nějaký hezký vzkaz. Takže jsme nostalgicky probírali i téma památník. Bylo to vtipný, Kuba byl ve formě, takže pokud si budete chtít ukrátit chvíli, tak buď na YouTube, anebo na všech podcastových platformách. Podcast Lepší už to nebude. Mimochodem v pondělí je anketa Podcast roku, kde jsme přihlášeni. Tak jsem zvědavý, jak dopadneme. V každém případě všem děkujeme, kdo nám poslali své hlasy, a v pondělí bude večer jasno, jak to dopadlo pro rok 2026. Tak. Vlastně 25-26. Tak, přátelé, hezké ráno, no a když to zkusíte, budeme moc rádi.
2: Place, místo, kde nesmíte chybět.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
2: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Maximální úspor.
1: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
3: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorfinrepublic.cz.
4: Porav teď. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny.

0: pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
9: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
10: Je to tak, my vám přejeme hezké dopoledne s Láďou Jakubem.
11: Dobré dopoledne. Policie prověřuje podezření z manipulace s veřejnými zakázkami v Pardubicích. Pražský lídr ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální. No a centrum Hradce Králové se dneska mění v jeden z největších divadelních festivalů v zemi. Policie prověřuje podezření z manipulace s veřejnými zakázkami na obvodě 6 v Pardubicích. Zahájila trestní stíhání proti 8 lidem a 7 firmám. Jedná se o trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku. Předseda Svazu měst a obcí České republiky František Lukl rozesílá starostům desatero doporučení, jak chránit obyvatele před dopady extrémního horka, které nás teď bude sužovat. Vyhýbejte se polednímu slunci a hlídejte i své okolí, radí.
12: Sport, práci na zahradě a další fyzickou námahu nechte na časné ráno nebo večer. V tropech bychom se měli vyhýbat alkoholu a i když nemáme žízeň, podle doporučení máme sáhnout po vodě nebo minerálce. A podle desatera bychom neměli zapomínat na ty nejzranitelnější. Pravidelně kontrolovat seniory, děti a osamělé sousedy. Lidi ani zvířata bychom v pařáku nikdy neměli nechávat v zaparkovaném autě. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
11: Pražský lídr hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální. Za pochybení v majetkovém přiznání, kde nezveřejnil své 3 družstevní byty, je připravený zaplatit pokutu. Prokop to dnes řekl na tiskové konferenci, na které vysvětloval své majetkové poměry. Za nešťastný označil nákup bytu v projektu na Břevnově, který prověřuje policie v souvislosti s kauzou kolem bývalého ředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka.
13: Neuvedl jsem tyto družstevní podíly v majetkovém přiznání v roce 2024 na ministerstvu spravedlnosti. Nevykrucuji se, když udělám chybu, přiznám ji. Ale nic jsem netajil, hypotéku na jeden z bytů jsem přiznal, stejně tak jako finančnímu úřadu přiznávám každý rok nájem z těch bytů ve svém daňovém přiznání. A stejně tak jako jsem přiznal tyto všechny 3 družstevní byty v mém majetkovém přiznání tady na magistrátu v rámci podepsaného etického kodexu.
11: Pražští zastupitelé včera Prokopa odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Nástupcem je Jan Hušbauer z hnutí ANO. Ten řekl, že se jedná o dočasné řešení. Míříme na východ Čech. Centrum Hradce Králové se dnes změní v jeden z největších divadelních festivalů v zemi. Startují totiž tradiční regiony.
14: Mezinárodní divadelní akce nabízí představení na 30 místech v krajské metropoli, kde se představí 192 souborů a vše doprovodí na 400 festivalových akcí. Město vůbec poprvé a zkušebně zavádí také noční dopravu. Jen v dnešním bezplatném programu je pak 20 vystoupení, workshopů a dílen pro děti i dospělé. Regiony v Hradci Králové potrvají až do 26. června. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
9: Frekvence 1. Počasí.
11: Teploty nám stoupají v Plzni a plzeňských okresech. Se dnes dočkáme 35 stupňů, slunečno a horko bude i zítra. To všude naměříme až 36, no a v neděli zase už jen do 30.
2: Frekvence 1.
9: Doprava.
11: Silničáři uzavřeli na Kladensku část dálnice D6 kvůli opravě vozovky. V místě dopravního omezení auta do večera neprojedou na Prahu. Mezi exity 25 a 16 můžou se tvořit kolony. Ty se tvoří taky na příjezdu do Brna od 171. až po 196. kilometr. A v Brně se dejte pozor na Žabovřeské a taky dejte si pozor na cestě k Masarykovo okruhu, kde se o víkendu jede velká cena. Už teď se to tam štosuje. Štosují se nám také příjezdy do hlavního města, tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte. Třeba s Robinem Sobkem na Frekvenci 1.
10: No, nebo třeba taky ne, že jo?
11: Ale jo, dojedete.
10: Ale jo, jo? Dobře.
11: Opatrně.
10: No tak jo, tak opatrně. Máme 4 minuty, po 10. já vám přeju hezké dopoledne. Ano, čekají nás vedra, to jsme říkali tady ve zprávách, mimo jiné, už včera to stálo za to. Nevím jak vy, já jsem teda po rádiu odpoledne, o poločase, skočil do bazénu na zahrádce a musím ti říct, Láďo, že to byla velká paráda a že jsem tam měl zůstat i v normální hrací době teda.
11: To já jsem tam byl v té hrací době.
10: Protože bych vůbec o nic nepřišel, stejně jako ty si vůbec o nic nepřišel. Mm-hmm. No, ale k tomu se třeba vyjádříme až ve sportovních novinkách, to není teď důležité. Pojďme si užívat opravdu toho sluníčka. Já jsem pak využil i toho večerního času, kdy jsem ty ho rozdělal normálně táboráček, vedro, nevedro, opek, bušta, jo. Ale žádné desátero, jako jo, které
11: žádné
10: tady...
11: Desátero, které žádné desátero, žádné nanuky, ale prostě pěkně něco opečeného.
10: No jasně, jak tomu pivíčko.
11: Je takhle,
10: jo.
11: Tak to bylo na schlazení.
10: Jo, vyhýbat se alkoholu...
11: Tady jste ty párky nebyly studený a teplý pivo.
10: Vyhýbat se alkoholu dle desátera, ne, kde pak. Pivo bylo dobrý, ale párky dobrý, jo. Stálo to za to. No tak nic, tak si naplánujte nejenom páteční odpoledne, ale i celý víkend bude krásně. A co se týká dnešního programu, je toho poměrně dost, ale teď už pojďme hrát a vy posílejte SMSky k narozeninám. Hezké dopoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Take On Me a aha, na frekvenci 1, pár minut po čtvrt na 11 dopoledne, tak krásné, horké páteční dopoledne přejeme. Pokud byste si chtěli dát poraz, jak se říká, odpočinout si, možná i od toho horkého slunce někde u vody a nemáte možnost, řekněme, vlastního bazénu, třeba na zahrádce nebo tak, tak já bych doporučil navštívit různé kempy během prázdnin a spojit to s rádiokempy během prázdnin Frekvence 1, ano. Protože o prázdninách opět vyrážíme za vámi, za našimi posluchači. Čeká nás vlastně taková tradiční roučou, budeme jezdit po českých a moravských kempech. Většinou, přátelé, tam jsou bazény, jsou tam jezera, jsou tam přehrady, no prostě je tam k mání voda, ve které se dá koupat. Takže proto to vlastně říkám, že se to dá pěkně zpestřit, celý ten program v rámci rádiokempů Frekvence 1. Ten úplně první, tak ten bude startovat už ve středu, 8. července. Ty další pak budou následovat, každou středu až do konce srpna, až do 26. srpna. Začínáme ve 2 odpoledne, v 7 večer pak vystupuje hudební host, postupně se budou střídat opět Aradeček, ne teda v jeden kemp, ale v průběhu celých prázdnin. Opět Aradeček, Pokáč, Michal Hrůza, Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende přijede, taky Marpo. Těch interpretů máme poměrně dost a vy si budete moct vybrat nejenom lokaci, ale i vlastně tím pádem logicky pak toho hudebního hosta, na kterého budete chtít přijet. Po celou tu dobu budeme dění přenášet přímo do éteru živě, tak jak jste zvyklí. Bylo by fajn samozřejmě, kdybyste ale vyrazili osobně, spíše to pro ty, kteří nebudou mít možnost zavítat na některý z těch radiokempů, ale vy, co tam budete, tak budete mít tu jedinečnou možnost podívat se do zákulisí toho živého vysílání, podívat se nám pod ruce, potkat se s mými kolegy, dát si s nima drink, popovídat a tak dále. Takže vybírejte z mnoha termínů na webu frekvence1.cz a že je teda z čeho vybírat, přátelé, můžete zavítat do Rožnova, na Lipno, do kempu Stříbrný rybník, do Strážnice, kemp Pohoda, kemping Vranovská pláž, koupaliště kemp Podbořany, kemp Kristýna. No, jak říkám, je toho poměrně dost, tak si to pěkně pročtěte, informace najdete na webu frekvence1.cz a určitě minimálně na jeden rádiokemp přijďte.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
2: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
3: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
4: Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
10: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
9: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Frekvence 1.
12: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
12: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: 1. Doprava.
1: Pěkné dopoledne, přeji v 10 hodin 32 minuty. Opatrní buďte, řidiči na dálnici D52 od Brna na Mikulov a Vídeň. Nehoda je na 17. kilometru. Další problémy jsou ve Slezsku. Dejte si pozor na kruhovém objezdu na silnici 11 na kruháči v Kateřinkách. Opava Kateřinky. Ještě jednou opava, tentokrát v Olbrichově ulici. Tam máme hlášenou nehodu osobáku s motorkářem. Bouralo se také na východě Čech v okrese Rychnov nad Kněžnou. Pozor v Kostelci nad Orlicí ve Fignerově ulici. Tam je nehoda vážnějšího charakteru. No a opatrní buďte také na jihu Čech v okrese Jindřichův Hradec u Stráže nad Nežárkou na 34. Na místě je další nehoda. Tak bezpečně dojeďte s Robinem Sobkem na Frekvenci 1.
0: Frekvence 1.

0: tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
1: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz

0: Je to tak, také dneska budeme slavit narozeniny tady u nás na Frekvenci 1 a já už vytáčím jedno jediné telefonní číslo a doufám, že oslavenec bude napříjmu. Mělo by to být číslo na Jakuba z Roudnice nad Labem. Tak jsem zvědav, jestli milý Jakub si udělá na nás čas, zvedne telefon, abychom mu mohli popřát v éteru. Halo, halo. Je tam Jakub u telefonu? Halo, halo. Jakub z Roudnice nad Labem.
1: Ano, ano, ano.
0: No, Jakube, vy mi moc nevěříte, že jo? Vy jste se bál, že to je zase nějaký fejkový telefonát, ale není? Nebojte?
1: Přesně.
0: Přesně. Já vám... Víte, kdo vám volá, nebo ne? Nebo netušíte vůbec?
1: No, slyším to v rádiu.
0: No, no tak, ježišmarja. No tak, Jakube, my vám z rádia přejeme všechno nejlepší k narozeninám.
1: Super, děkuji.
0: Já tady mám totiž zprávu, která dorazila k nám do rádia. Milý Jakube, to už je věk, kdyby člověk měl být rozumný, vyzrálý a jít ostatním příkladem. Říká se, že s věkem přichází moudrost, ale u tebe to zatím nevypadá. Jakube, moment, to není všechno. Věk už dorazil několikrát, ale moudrost pořád někde bloudí. Dobře, pokračuj dál. Zůstaň takový, jaký jsi, protože kdyby jsi byl normální, byla by v práci mnoho.

0: I Fall Rivers, taky letělí na frekvenci 1, za chviličku 11 dáme si další zprávy a po nich přijde třeba Helena Zeďová. A tu vystřída Ed Sheeran. Mnohem více muziky mezi 11. a 12. zprávy za chviličku. Hezký pátek.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
4: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
5: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: Závratné megas!
7: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
6: Levy.
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve

0: slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady. Hollywood z pohledu, jaký jste ještě neviděli. Příběhy hvězd, jejich začátky, pády i triumfy. Odhalíme, co je dovedlo na vrchol světové slávy. Slavní zblízka, jen na obrazovkách televize Relax.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
3: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: Je to tak, na chlup přesně 11. hodina. Zprávy si opět po nějaké té době dáme s Petrem Převrátilem. Hezké dopoledne.
5: Krásné dopoledne. Česko letos nesplní závazek vůči NATO. Příští rok už ano, řekl premiér Babiš. Do úřadu nastupuje nová ombudsmanka. A bouralo se na D52 směrem na Mikulov. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na svém Facebooku dnes oznámil, že Česko tento rok nesplní závazek vůči NATO vydat 2% HDP na obranu. Je ale přesvědčen, že od příštího roku Česko plnit závazek bude. Pro zahraniční média nedávno předseda vlády řekl, že má výhodu v tom, že je jedním z posledních příznivců prezidenta Trumpa mezi evropskými lídry. To premiér zopakoval i po summitu Evropské unie.
6: Já se Trumpa neobávám, Trump je strašně příjemný člověk. Privátu, my jsme se známe se, naše manželky se znají, měl jsem s ním 5x kontakt, telefonoval mi 26. prosince, takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
5: Generální tajemník NATO Mark Rutte pak ve středu uvedl, že Česko 2% závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Do úřadu nastupuje nová ombudsmanka, dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská, která včera složila slib do rukou šéfa sněmovny Tomia Okamury. Jak řekla Frekvenci 1 Klára Šimáčková-Laurenčíková, bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva, je pozice ombudsmanky v dnešní době velmi důležitá kvůli krokům současného kabinetu.
7: Ve chvíli, kdy na úrovni státní správy a rezortů jsou vlastně nuceně k odchodu vybízení lidé, kteří měli hlubokou mnohaletou expertízu v tématech ochrany práv lidí, rovnosti žen a mužů, v tématech podpory sociálně zranitelných ohrožených skupin, je role ombudsmana, ochránce práv, ještě mnohem zásadnější, než tomu bylo v letech, kdy ta veřejná správa fungovala konsolidovaně.
5: Laurenčíková se ucházela o tento post také, nakonec ale v tajné volbě dali poslanci přednost právě Evě Kostolanské. Praha zahájila stavbu druhé části metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Ovšem se zpožděním více než 2,5 roku kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Dopravní podnik počítá s tím, že provoz linky minimálně v úseku z Pankráce na Nové Dvory spustí v druhé polovině roku 2032. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Iránem, jak se původně plánovalo. Švýcarské ministerstvo zahraničí pak uvedlo, že se americko-iránská jednání v letovisku Birkenstock dnes neuskuteční. Odklad tak budí otázky ohledně toho, co bude dál s prozatímní dohodou Iránu se Spojenými státy o ukončení války na Blízkém východě. Nevyprodaný stadion a zklamání nad remízou 1-1. Tak to vypadalo včera večer v Atlantě při zápase Česko-Jihoafrická republika. Čeští fanoušci se ale mohli alespoň trochu odreagovat.
8: Pro Čechy, kteří vyrazili do Atlanty, byla připravena fanouškovská zóna s několika obrazovkami, plátnem a také dobrým jídlem. Samotné utkání se pak hrálo v Atlanta Stadium. Tato aréna má zatahovací střechu a je klimatizovaná. Na utkání dorazilo necelých 67,5 tisíce diváků. Zápas nebyl zcela vyprodaný. Ze Spojených států pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Pěkný slunečný den, ten vám budeme přát až do večera. Bude horko, nejvíce na západě Čech až 35 stupňů, a to v Plzni, na severním a jižním Plzeňsku a taky na Tachovsku. Zítra bude všude až 36 stupňů a v neděli do 30.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: A co se právě teď děje na hlavních tazích, nám řekne Martina.
9: Dopravní nehoda se řeší na 17. kilometru dálnice D52 směrem na Mikulov. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Nesouvislá kolona převážně kamionů se tvoří na příjezdu do Brna od Prahy po D1 od 177. kilometru. Osobní auta vlevo se poprvé zastaví na kilometru 182, ale mění se to. A 10 minut naberete na pražském okruhu směrem na Modlatice mezi 23. a 18. kilometrem. Z důvodu opravy havarijního stavu vozovky je uzavřena dálnice D6 na Prahu mezi 25. a 16. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Tolik ze zpráv na Frekvenci 1 a pokračuje Robin Sobek.
4: Je to tak, ještě jednou hezké dopoledne. My toho máme poměrně dost před sebou, protože budeme hrát o 6,5 tisíce korun v posledním slově už za půl hodiny, a to s větou Pepi Vrtala alias Fotra na tripu. A stejně tak i dneska na konci pracovního týdne budeme pokračovat v takové nádherné spolupráci Frekvence 1 versus Coca-Cola a náš kolega Tomáš Fíla, který opět vyrazil někam za vámi s naloženým autákem výher, a kdo ho odchytí jako první, tak všechny ty dárky, které sebou přiveze, tak všechny ty dárky vyhraje a získá. Kdo to bude a kam vůbec vyrazil, to se dozvíme ve 11:45. V půl poslední slovo za chvilku taky rubrika, což je do té doby Nana, Helena Zeťová nebo Don Omar Lučenzo. Pojďme si zahrát to nejlepší z muziky.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Pořídili jsme želvu a ona skoro nic nedělá. Veterinář říkal, že je v pořádku, nemůže se jen nudit. Dala 47 louny.
3: Může?
2: Tak já myslím, že želva se obecně dost nudí, jako.
3: Tak když je vevnitř, tak jako určitě, nebo takhle nevíme, co dělá vevnitř, když je zalezla.
2: V kluníři.
3: No.
2: Ale já myslím, že jsem tady asi říkal, ale já umím skenit ten trik, jak dostat tu želvu z kluníře.
3: Okay.
2: Musíš jí podrbat takhle pod krkem, když jsem ti to říkal. Fakt jsem ti to neříkal. Je. Prostě když máš želvu a ona je furt zalezlá, chceš, aby nudíš se a chceš, aby začala chodit, tak přijdeš k té želvě a takhle ji podrbeš pod krkem.
3: A teď má tu hlavu vevnitř, ne?
2: No to musíš sáhnout pod to.
3: Dovnitř, jo?
2: No, a tě může kousnout, ale jako když víš, kde je krk, tak tě nekousne.
3: Aha. No já jsem ti taky asi říkal, jak jsem měl příhody s želvama, jak mi každý rok někdo napadl, startilo se a musel kopat další, aby se toho Berča nevšimla. Jednou jezdevčí kukosl nožičky zadní. Tak můj kamarád řekl, dejí tam kolečka, ty vole, vzadu se nějaký autíčka, ne? A moje jezdě to.
2: No dvě autíčka by dal, dva angličáky, ne? Jeden také velikostně, jeden místo, jedný nožky. A udělal jsi to teda?
3: Ne, on myslel celou tu osičku. Dát zadní osu
2: z velkýho.
3: No, on mohl to zauzit, jako toho, no, dát jí to tam, jako, ale to jsem neudělal. Asi to nechci říkat, protože to byl taký smutný příběh. A jednou mi zdrhla, ta sama jsem koupil jinou a další rok zase jeli do ciziny a jí zase hlídal. Jednou jsem jí dal do akvárka, protože byla z Afriky, tak jsem jí vyndal ven na zahradu. Jel jsem někam do Říčan, vrátil jsem se a ona byla už, jako, v tom akvárku se upekla venku na sluníčku. Jsem si říkal, že když je z Afriky, takže jí bude dobře tam, že jo, na tom sluníčku, ale neměla se kam schovat. No, tak jsem koupil jinou. Pak jí tu tí druhý ukous pes ty nohy, tak jsem koupil třetí, další léto. To už jsem byl jako, jsem na ní dával pozor na té zahradě. Otočil jsem se pro cíga a ona už tam nebyla a utekla. Už jsem nikdy v životě
2: ne. Ne, to je neutekla, to jí vzalo káně nebo voda.
3: Je to. To
2: dělá i s králíkama, z želvy nesmíš venčit prostě venku bez vodítka, protože pak samozřejmě můžeš přetahovat s tím káně ten vodlem nebo jiným drým nebo s poštolkou, ale prostě to kradou ty ptáci.
3: Aha, já jsem neslyšel totiž vůbec žádný svist, jakože bych si dal
2: pozor. Ne, oni to udělá potichu. Musíš sledovat, jestli tam není za tebou velký stín velkýho ptáka.
3: Ne, já jsem se bohnul pro
2: no, a neviděl jsem si v tu chvíli odpůr jako št. A
3: jo.
2: Vezme to do těch pařátů, tu želvu.
0: Cože?
1: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadioTalk nebo na webu Frekvence 1.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který rok.

0: Police, Every Breath You Take se jmenuje hit, který hrajeme v 11:30, takhle v pátek, krásné slunečné dopoledne na frekvenci 1. Teď můžete volat na 257-400-999 v případě, že chcete vyhrát 6 500 korun, protože jdeme soutěžit s Větou Pepe Vrtala alias Fotra na tripu, je tady poslední slovo, tak pojďme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Kdo se takhle v pátek dopoledne dovolal jako první? Koho tam máme? Hezké dopoledne.
3: Dobrý den, tady Olin.
0: Oline, vy voláte odkud?
3: Kopřivnice.
0: Jasná věc, možná tam pošleme ještě dneska 6,5 tisíce korun. Co vy na to?
3: Berem.
0: Jasně, lepší než drátem do oka. Takže připraven?
3: Ano.
0: Tak jdeme rovnou na věc, pouštím větu, která zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Já bych řekl buď záchod nebo toaleta, jedno z toho. Oboje je stejné, záleží, jak to pojmenovali.
0: To je pravda, no. Tak co dáme?
3: Záchod.
0: Tak zkusíme, co nám udělá slovo záchod.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Není to záchod. Není, Oline, není. Nedá se nic dělat. No jo, no tak pojďme přihodit. Pojďme přihodit, máme tam 7 000, bude to zajímavější zase v 4:30 odpoledne. No a uvidíme, jak to dopadne, jestli je to vůbec ta správná cesta, hold, kdo ví.
3: Uvidíme, mějte se.
0: Taky, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Ano, je to tak, my se dáme páteční dopolední dopravu, 2 minuty po 11:30, jak to vypadá, ví Martina.
5: Nesouvislou kolonu převážně kamionu evidujeme na D1 z Prahy na Brno. Kamiony se poprvé zastaví na 171. kilometru, osobní auta brzdí na kilometru 182. 15 minut naberete na D1 na Brno v místě opravy mostu Šmejkalka mezi 15. a 22. kilometrem. A z důvodu opravy havarijního stavu vozovky je uzavřena dálnice D6 na Prahu mezi 25. a 16. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky je Because I Love You. Trocha romantiky v pátek dopoledne na tom sluníčku, co vy na to? Stevie B na frekvenci 1, máme skoro 11:45. Budeme volat Tomáše Fílu, protože i dnes v pátek na konci pracovního týdne frekvence 1 a Coca-Cola vyrazila za vámi. Vůbec celý týden jezdí náš kolega Tomáš s naloženým autákem výher. Kdo ho odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola, k tomu voucher do restaurací Food Marks v hodnotě 500 korun a k tomu přidáváme pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola, je toho poměrně dost těch dárků, všechno v jednom balíku. No tak doufám, že si to užíváte po celou tu dobu, co vám děláme radost, a užívat si to bude i ten dnešní výherce. Teda doufám, že už tam Tomáš nějakého má, ale pojďme začít tím, kam vůbec vyrazil. A jestli se slyšíme, Tome, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, slyšíme se naprosto perfektně. Já zdravím z náměstí Míru v Litoměřicích, kam jsem dnes opět dorazil za našimi posluchači a vezu přesně ty ceny, o kterých jsi mluvil. A dnešního vítěze už mám tady u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Břetislav.
1: Břetislave, my vás zdravíme, protože jsme tady v bráně Českého středohoří, tak máme i takové speciální heslo pro dnešní den, které je podmínkou pro to, abyste získal všechny ty ceny, o kterých Robin mluvil. Jak zní heslo?
2: Heslo zní, žijeme v bráně.
1: Žijete v bráně a samozřejmě všechny ceny jsou vaše, takže tady jsou.
2: Jo, děkuju, dostal jsem všechno, co bylo slíbeno, a mám s tou velikánskou radost.
1: No to je skvělý. A co jste dělal? Jak jste se dozvěděl o tom, že dnes přijedeme sem do Litoměřic?
2: Moje přítelkyně Petra mi řekla, že v 10 hodin na náměstí v Litoměřicích bude frekvence 1. Tak jsem přijel, docem se a vyhrál jsem.
1: No tak vy jste takhle poslušný a Petra poslouchá, to je ideální dvojka, takže povedlo se všechno, co se povést mělo. Samozřejmě ceny jsou vaše. Spousty radosti jsme dnes přivezli sem do Litoměřic. Slyšeli jste to sami a v pondělí zavítáme zase někam jinam. Třeba právě k vám, tak nezapomeňte poslouchat už v ranním vysílání. Já se na vás budu těšit a přejeme dobrou chuť k obědu. Ahoj!
2: Na skle, mějte se hezky, ať žije frekvence 1.
0: Ano, ať žije Břetislav dnešní výherce, a Břetislav ten žije teda v bráně. V bráně, takhle znělo dnešní heslo. A vyhrává, podotýkám. Kdo vyhraje po víkendu, to jsme sami zvědaví, nechte se překvapit, ale dodám, že protože už probíhá mistrovství světa ve fotbale, lépe řečené v plném proudu, tak můžete vyrazit za fotbalovou atmosférou do restaurace a barů, označený samolepkou Food Marks. Právě tam můžete fandit české reprezentaci, zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, zadajte ho do aplikace Coke App a jste ve hře. Mapu podniku mimochodem Food Marks najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola, tak se mrkněte a my přejeme hodně štěstí.

0: To nejlepší z muziky Go West a Pet Shop Boys na frekvenci 1, za chviličku právě páteční poledne budou další zprávy. No a po nich budeme servírovat třeba kapelu Mandraže. Ona se smála, a já jsem zamiloval. Ale aby toho nebylo málo, bude i Natalie Imbruglia. A samozřejmě další zprávy celou.
1: Tento týden v Kauflandu.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz. U nás byl...

0: rozhodně, nakoupíte výhodně. Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Je to tak, za pár sekund pravé poledne. My pro vás máme samozřejmě další aktuality, další zprávy, které připravil Petr Převrátil. Otázkou je, jestli Petr už je připraven. Hezké poledne, vítej.
3: Krásné poledne, pojďme na to.
2: Pojďme na to.
3: Čekají nás stropy, pak přijdou bouřky. Pražský lídr ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů a bouralo se na D52 směrem na Mikulov. Pravidelný pitný režim, vyhýbat se alkoholu a omezit fyzickou námahu na přímém slunci. To radí záchranáři pro nadcházející víkend, kdy mají v Česku udeřit pařáky s více než 30 stupni. Co dělat, pokud je člověku na omdlení, poradil pro Frekvenci 1 mluvčí pražské záchranky Karel Girs.
4: Pokud se objeví známky přehřátí, je vhodné přesunout se do chladu, doplnit vlažné tekutiny a přiložit studené obklady na čelo a na zátylek. Při pocitu na omdlení je dobré si co nejrychleji sednout nebo lehnout, pokud je to možné. V případě bolestí na hrudi, dušnosti nebo poruchy vědomí je na místě volat linku 155.
3: Kvůli vysokým teplotám platí výstraha meteorologů, do pondělní půlnoci platí i varování před silnými bouřkami. 6 z 15 členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, kteří zastupují Romy, oznámilo rezignaci. Důvodem je přesun romské agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo práce a obavy z oslabení tématu a posilování předsudků. Informoval o tom dnes server Romea. V úterý už rezignovala vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Pražský lídr ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální. Za pochybení v majetkovém přiznání, kde nezveřejnil 3 družstevní byty, je připraven zaplatit pokutu. Prokop to dnes řekl na tiskové konferenci, na které vysvětloval své majetkové poměry.
5: Že ty byty jsme nekupovali od developera, ale od 2 různých fyzických osob, které to už předtím koupili od developera a chtěli na tom vydělat. A ano, neuvedl jsem tyto družstevní podíly v majetkovém přiznání v roce 2024 na ministerstvu spravedlnosti. Nevykrucuji se, když udělám chybu, přiznám ji.
3: Premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andrej Babišovi se kauza nelíbí. Novinářům v průběhu evropského summitu řekl, že počká na Prokopovo vysvětlení, podle toho pak bude reagovat výbor ANO. Pražští zastupitelé ve čtvrtek Prokopa odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Na jeho místo zvolili dalšího zastupitele hnutí Jana Hušbauera. Od loňského roku má německá spolková země Porýní Falc liberální zákon o pohřebnictví. Mohuč, metropole tohoto regionu, teď schválila nové formy pohřbu, které budou od léta možné, a to například s domácím mazlíčkem či v urně ve vodě. Fotbalisty Sparty posílil 23-letý maďarský brankář Christian Heď. Do klubu přestoupil z West Hamu, jehož byl kmenovým hráčem. V Premier League se ale nikdy nepředstavil, pouze byl několikrát na lavičce. Ve Spartě Heď doplní momentálně zraněnou brankářskou jedničku Petra Vindála a Jakuba Surovčíka.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, zejména na horách na severu a severovýchodě si při zvětšené oblačnosti ojedinělé vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, v Polabí a Pohoří až 35.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A jak to jezdí na hlavních tazích, ví Martina?
6: Nesouvislou kolonu převážně kamionu evidujeme na D1 z Prahy na Brno. Kamiony se poprvé zastaví na 171. kilometru, osobní auta brzdí na kilometru 182. 15 minut naberete na D1 na Brno v místě opravy mostu Šmejkalka mezi 15. a 22. kilometrem. A z důvodu opravy havarijního stavu vozovky je uzavřena dálnice D6 na Prahu mezi 25. a 16. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Pojďme na to, kamarádi, skoro 4 minuty po 12. Ještě jednou krásné poledne přeju. Já začnu sportem, ačkoliv je hlavním zájmem sportovního fanouška v současné době fotbalové mistrovství světa. Velmi atraktivní sportovní událost začíná právě dneska v Česku, a to konkrétně v Brně. Tak se tam přesuneme se sportákem Alešem Svobodou ve 12:45 odpoledne. V půl nás čeká Petr Jablonský a za chvilku filmový odborník. Pojďme hrát Michael Jackson, Edward Maya nebo taky Mandraže, jak jsem sliboval. Hezké poledne a dobrou chuť k obědu.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do úkolce.
0: Filmový odborník.
2: Dáme si filmového odborníka, mám pro vás opět dvě pěkně vypečené ukázky k oběru, tak doufám, že vám budou chutnat. Pojďme na to, volejte 257-400-999. V případě, že se chcete stát filmovým odborníkem, koho by to nepotěšilo, přátelé, takhle při pátku, těsně před víkendem, můžete vkročit vstříc víkendu s poměrně hezkým titulem, ale otázkou je, jestli se ho někdo odnese. Hezký den, hezké poledne, kdo je tam? Haló, haló, kdo se dovolal, jestli se nám někdo vůbec dovolal? Vypadá to, že jo, ale asi nám to zlobí. Těžko říct, vezmem dalšího volajícího, jestli to bude. Přátelé, dneska se tady dějou psí kusy teda v tom éteru. Dneska nás to tady normálně zlobí. Ale tak možná se nám přehrála ta telefonní linka. No, tak víte co, já tady udělám rychlý restart. Vydržte. Vydržte. Tam rychlý restart telefonní linky, která kolebuje asi evidentně z toho počasí taky, ale jestli nám to bude zlobit takhle dál, tak je to blbý. Dneska je tady problém nějaký, ach jo. No nic, přátelé, já tady vidím spoustu telefonních čísel, to je pravda, všechno tady na mě bliká, to je jedna věc, ale druhá věc je, že se mi nedaří vlastně nedaří se mi zvednout vlastně ten váš telefon, no, to je škoda, to je blbý. Tak se nám to tady podělalo. No nic, pojďme se k tomu vrátit za chviličku, zkusíme to tady nakopnout. Strašně mě to mrzí, protože vidím, že voláte o 106, ale já s tím nic neudělám. Uděláme obrovský restart a pak se zkusíme vrátit zpět.
0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
0: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Dobrý den, tady je Frekvence 1, Petr Jablonský. Kdo je na druhé straně?
1: Zdravím, tady Lukáš.
0: Lukáš, zdravím vás do Mimoně a hned se zeptám, s kým byste si chtěl pohovořit?
1: S panem Andrejkem Babišem, protože jsem jeho velký fanoušek.
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
1: Tak. Zdravím, pane Babiš.
2: Dobrý den, tak jsem rád, že mám fanouška i v Mimoni.
1: Můžu se vás na něco zeptat?
2: Ano.
1: Proč nemáte rád pana Fialu? Já ho teda taky nesnáším ty jeho lži, ale chtěl bych znát váš názor.
2: Tak prosím vás, kdo by ho měl rád? Jako kdo by měl rád Fiale? Jako nevím, jo? Tak jako, já nevím, já vůbec nevím, jak se tam vzal v té politice, jste někdo jako nějaký blbec, jako zasel, jo, zpíval, stávej se jako holal a bude z tebe Fiala, už to bylo. A už je tady, no. Každopádně jsme si dávali takovou páku s nutelákem a jsem vyhrál. Je rád, jsem, je to pravda.
1: Jo, je to pravda, jste nejlepší a mám radost, protože těch 5 let, co tomu vládne ten pan Fiala, tak to stálo za prd. Ano. Samá drahota za vás je líp, pane Babiš.
2: Přesně tak, za mě to šlo všetko dolů, všetko šlo dolů. No, a za to můžu já, takže aby se to věděli všichni posluchači.
1: No já vím, to byla vždycky jejich výmluva, no, pěti koalice. Za všechno může Babiš, něco se vždycky stalo, za všechno furt, prostě všechno jste mohli, přitom vy jste byl ten nevinej a ten hodnej právě.
2: Tak.
1: Všechno takže, sváděli na vás.
2: Takže přesně to říkáte, tak jsem rád, že to poslouchají lidi a doufám, že to jako přijmou za své, jo. Je to tak, no, takže budu se snažit, aby bylo líp,
1: je to
2: stále.
1: Tak, máte pravdu, pane Babiš, tak jo, díky moc,
2: no, nebojte se, nebojte
1: se. Daří, naschledanou.
2: Bude líp a mě už je třeba teďkon líp, no, tak se mějte krásně a skladou.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Tak jo, pojďme se úspěšně podívat 4 minuty po půl jedné odpoledne taky na páteční dopravu. Jak to vypadá na cestách? Jinak dobrou zprávou je, že telefonní linka už by měla být v provozu, taky za chviličku využijeme se sportákem Alešem Svobodou, abychom se taky podívali na sportovní novinky. A co se týká filmového odborníka, toho si dáme mezi 13., 14., trošku to posuneme, přátelé, ale důležité je, že o něj nepřijdete, takže se budu těšit na jednoho z vás na čísle 257-499, ale určitě ne v tuto chvíli. Mike at the Mechanics ještě před námi, Anastasia, Eva Farná, ale teď už Martina doprava.
7: Nesouvislou kolonu převážně kamionu evidujeme na D1 z Prahy na Brno. Kamiony se poprvé zastaví na kilometru 171, osobní auta brzdí na kilometru 182. 20 minut naberete na D1 na Brno od Prahy v místě opravy mostu Šmejkalka mezi 15. a 22. kilometrem a nestratíte u nehody na 22. kilometru Pražského okruhu směrem na Ruzyni. Z důvodu opravy havarijního stavu vozovky je uzavřena dálnice D6 na Prahu mezi 25. a 16. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Mike and the Mechanics. Na frekvenci nemáme 3:15 odpoledne, jdeme za sportem. Ačkoliv je hlavním zájmem sportovního fanouška v současné době fotbalové mistrovství světa, to je jasné. Velmi atraktivní sportovní událost začíná právě dneska v Česku, konkrétně v Brně. Na Masarykově okruhu se totiž ode dneška koná velká cena České republiky silničních motocyklů, ale více poví sporťák Aleš Svoboda. Hezké odpoledne, Aleši, vítej u nás.
1: Ahoj, Robine, hezký pátek všem.
0: Velká cena se v Brně jezdila vždycky v červenci, tak co stojí za změnu termínu?
1: Ten důvod je, řekněme, velmi prozaický, protože promotér šampionátu společnost Dorna Sport přidělila českému závodu jiný termín. Tak jednoduché to je, kalendáři ho předřadil zhruba od měsíc. Nicméně Brnu to nevadí, majitel brněnského okruhu Karel Hubáček už dříve řekl, že s přesunem termínu nemá problém a že vidí naopak jako výhodu, že velká cena nezasahuje do letních prázdnin a může tak přilákat i fanoušky, kteří potom během těch letních měsíců mají jiné plány.
0: Mistrovství světa silničních motocyklů se do Brna vrátilo loni po 5 letech a přilákalo celkem 220 000 fanoušků. Tak jaká návštěva se čeká letos?
1: Zájem je i letos velmi vysoký a podle odhadů by se celková návštěva za celý závodní víkend měla vyšplhat k dost podobnému číslu, jako tomu bylo loni, možná ho třeba i překonat. Loňských 220 000 bylo nejvyšší návštěvou na okruhu za posledních 9 let, k rekordu to ale mělo pořád ještě daleko. Dosud nejvíc diváků bylo na brněnské velké ceně před kolik, teď už je to 11 lety, to přišlo přes 248 000 diváků.
0: Největším lákadlem velké ceny z pohledu domácích fanoušků je jezdec kategorie Moto 2 Filip Saláč, který na poslední velké ceně Maďarska dojel druhý, tak s jakými ambicemi přijel do Brna?
1: Velkými, jeho forma je skvělá. Závod v Maďarsku byl pro českého jezdce už čtvrtým v řadě, kdy dojel v první desítce a po zisku druhé pozice, čímž si Salač vyrovnal své výsledkové maximum z mistrovství světa, je tady jednoznačná ambice dojet na pódiu. Pokud se mu to povede, bude to teprve poprvé od třetího místa Jakuba Korfejla v Moto 3 v roce 2018, kdy Brno vidělo českého jezdce v první trojce.
0: A ještě doplním, Aleši, že v Brně se dneska zítra konají tréninky, taky kvalifikace, hlavní závody se pak konají v neděli, kategorie Moto 2 s Filipem Salačem odstartuje ve 12:45 odpoledne, tak můžete být u toho i vy. Tobě díky za sportovní novinky a další nabídneme našim posluchačům v pondělí odpoledne. Tak hezký pátek a hezký víkend, v pondělí naslyšenou.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Závratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
10: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
14: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
15: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
16: Sponzorem Časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
1: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
17: Je to tak. I tentokrát takhle těsně před 13. si dáme další zprávy na Frekvenci 1, které připravil Petr Převrátil. Hezké odpoledne, vítej.
18: Krásné odpoledne. Nejčastějším dopravním prostředkem na letní dovolenou zůstává auto. Česká televize bude stávkovat minutovým zpožděním svých pořadů. A se zdržením počítejte na D1 a také D6. Přes polovinu Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Téměř čtvrtina řidičů plánuje strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek například v Itálii nebo Slovensku. Dopravní expert platformy Vize Nula Roman Budský v první řadě doporučil zkontrolovat všechny potřebné doklady.
19: Takže opravdu všechny doklady zkontrolovat. Další věc je, půjdeme autem, dolej všechny ty kapalné, které tam jsou. Doporučuji

0: před další cestou do zahraničí podívat se na auto i ze spodu, čili třeba mít někoho, kdo se autům trošičku věnuje, aby se tam podíval, jestli tam někde něco nesákne, není tam někde něco povoleného a tak dále. Další věc je, když to auto nakládáme, nic nesmí být v kabině na volno, protože při prudkém brzdění, při kolizi se z toho stane zabiják. Věci do kufru, těžké věci, co nejníž, co nejvíc k těm zadním sedačkám.
1: A ještě zpět k dopravním prostředkům. Třetina lidí hodlá na dovolenou jet letět, jenom 8% pak chce jet vlakem. Tento dopravní prostředek převládá zejména u nejmladší generace. Pondělní výstražná stávka se ve vysílání České televize projeví minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpráv, publicistiky nebo studií k mistrovství světa ve fotbale. Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah než je obvykle, oznámila dnes Česká televize v tiskové zprávě. Zaměstnanci reagují protestem na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Tím pak přiznává výrazně nižší finanční prostředky. Předáváním z ruky do ruky dnes symbolicky přestěhovali školáci, studenti, skauti a další obyvatelé Turnova prvních 500 knih do nové místní knihovny. Lidský řetěz vytvořilo na zhruba 400-metrové trase mezi starou a novou budovou knihovny kolem 700 lidí. Ředitel městské knihovny Jaroslav Kříž k tomu řekl.
2: Je vidět, že ty děti čtou knížky, protože si každou knížku prohlíželi, takže kvůli tomu jsme to nestihli, těch 1013 kusů, co jsme měli připravených, a poslali jsme jenom 500. Je to zase hezký, že v roce 2026, když je radnici 500 let, tak jsme poslali 500 knížek jako první část do knihovny. Takže v červenci tedy budeme stěhovat zhruba nějakých 34 500.
1: Vybudování nové knihovny stálo přes 115 milionů, otevřít se má v září. Americký prezident Donald Trump se chce po dohodě s Íránem začít věnovat Severní Koreji, uvedl dnes jihokorejský prezident Lee Jae-myung. Oba se podle něj shodli na tom, že krátkodobým cílem by mělo být zastavení jaderného programu KLDR, informují o tom tiskové agentury. Motocyklový jezdec Filip Salač se na domácí velké ceně České republiky v Brně představí stejně jako před rokem se speciální helmou, která následně půjde do aukce a výtěžek z prodeje poputuje na charitativní projekt Patron dětí. Jediný účastník seriálu Mistrovství světa z České republiky představil design na svých sociálních sítích.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Dnes je a bude jasno až polojasno, zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, v Polabí a pohoří až 35.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: A jak to teď jezdí na hlavních tazích? Ví Martina.
4: 20 minut naberete na D1 na Brnou v místě opravy mostu Šmejkalka mezi 12. a 22. kilometrem. Nestratíte u nehody na 22. kilometru Pražského okruhu směrem na Ruzini a se zvýšenou pozorností bez držení projedete okolo dopravní nehody na D1 u Bělotina na Ostravu, která se vyšetřuje na kilometru 314. A z důvodu opravy havarijního stavu vozovky je uzavřena dálnice D6 na Prahu mezi 25. a 16. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: A po zprávách je tu opět Robin Sobek.
5: Díky, Péťo, za milé přivítání, milý úvod.
1: Není záč, není záč, rádo se stalo.
5: Ano, díky. My jedeme samozřejmě dál, 4:13 je to hodně, protože jsme tady měli malý výpadek vlastně telefonní sítě, tak bychom mohli v této hodině si rád filmového odborníka, abych byl nerad, abyste o něj přišli. Jsou tady filmoví nadšenci, jsou tady milovníci snímku, filmů, seriálu, pohárek a tak dále. Takže v případě, že si chcete užít dvě ukázky z českých nebo československých snímků, je to jedno, uvidíme, co tam ještě vyberu, tak určitě za chvilku zavolejte na 257-400-999 a pojďme si to při pátku užít. Třeba ten titul někdo z vás dostane, ale stejně tak tady bude pozvánka na Radiokempy Frekvence 1, protože se nám blíží rychlostí blesku, a stejně tak si povíme, kdo dneska večer usedne do dnešního, dá se říct, horkého křesla. Dneska doslova teda horkého, to sedí jak, víte co, hrnec. No, každopádně jsem chtěl říct, řekneme si, kdo přijde za Ondrou Kubalou jako zácný host, a koho budete moct poslouchat ve večerním pokecu mezi 21. a 22., do kterého mimochodem se budete moct taky zapojit. Teď už jedeme dál. Backstreet Boys, Simany nebo Krištof.
6: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Everybody, yeah, yeah. Ano, Backstreet Boys na frekvenci 1. Máme 1:15 odpoledne. A já tady mám taky něco pro everybody, pro vás, pro všechny. Zkusíme dneska po druhé prolomit štěstí a dáme si filmového odborníka. Minutu po 1:15 odpoledne můžete zkusit zavolat na 257-400-999 a já doufám, že to klapne.
1: To je dost, že snad taky jednou víme.
2: Frekvence 1.
3: Nyní se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Tak, já zkusím nabrat prvního nejrychlejšího volajícího. Hezké odpoledne, kdo je tam?
4: Dobrý den, tady Jindra z Prahy.
0: Jindro, vyšlo to, máte štěstí, dovolal jste se do filmového odborníka, tak to je super, budeme spolu hrát. Máte rád filmového odborníka, nebo takhle, máte rád filmy všeobecně?
4: Filmy ano.
0: Filmy ano. Když hrajete třeba u rádia, tak se vám daří, nebo jaké máte tipy? To by mě zajímalo.
4: 50/50.
0: Aha, tak je to pare na pare, tak je to jako u většiny. Dobře, tak jo, pojďme na první ukázku, která myslím není nějak složitá, bral bych to jako takovou rozehřívací ukázku, zní takto.
5: Pane Hudman! Telegram! Telegram! Pane Hudman! Telegram!
0: No, Telegram, tak, co je to za film?
4: Ježiš,
0: no, vy jste to, hele, vy jste to říkal na začátku, pare na pare, že jo?
4: Vím, že to je Jarda Šterco, ale z kterého filmu přesně to je?
0: No, tohle je československá, dá se říct, komedie z roku 1964. Takže to je film, který je poměrně starší, je to starší kousek, natáčel Oldřich Lipský, ale víc napovídat nebudu, pak by to bylo moc jednoduché. Časomíra běží.
4: 4 vraždy stačí na
0: úřku. Kde pak? 4 vraždy stačí Droužku, to ne, to jsme dost jinde, protože tohle je Limonádový Joanneb, Koňská opera. No jo, to bylo z toho. Vlastně, kdybych řekl, že je to western, že jo, nebo možná i muzikál, tak už byste asi věděl, nedej bože, kdybych zmínil Karla Fialu, nebo Miloše Kopeckého, nebo paní Fialovou, tak to už bychom asi možná věděli. Nevadí, tak pojďme dál, pojďme na druhou ukázku, která zní takto.
6: S Bohem má matičko zlatá. Ach, bojím se večera.
7: Neboj se, má duše drahá. Nic se neboj toho vraha. Nedopustím, by tě v moci měla vodní příšera.
0: Tak, já myslím, že tuhle ukázku už můžeme stáhnout. Tušíte?
4: Kytice.
0: Kytice je totiž správná odpověď. Ale já si myslím, že to tam šlo jako hezky poznat, ne? Vlastně...
4: Určitě, já to znám dobře, tohle.
0: No, no, pan Brabec natáčel vlastně Kytici, pokud se nepletu, v roce 2000. Takže je to nějakých opravdu 26 let zpátky. Paní Rybová, Bolek Polívka si tam zahrál, mimo jiné taky Karel Dobrý a tak dále, paní Zázvorková ještě. Takže poloviční filmový odborník, no hele, jak bylo řečeno, fakt, normálně jste to trefil na začátku pade na pade. Je tady vlastně poloviční úspěch, že jo?
4: Ano.
0: Tak jo, tak já budu hrát to nejlepší z muziky. Komu to dáme?
4: Dáme to mojí manželce, Ireně, která pracuje.
0: A poslouchá?
4: A to nevím, jestli poslouchá, ale jedeme zítra na dovolenou, tak ať si odpočine už, ať už jde domů a můžeme jet.
0: To znělo, jedeme zítra na dovolenou, ale ať už je doma dneska a vyrazíme o den dřív klidně, ale ať už můžeme frčet, že jo. Tak jo, tak si to, hele, tak si to užijte, ať to všechno dobře dopadne a až se vrátíte z dovolené, tak klidně zase zavolejte a aspoň budeme mít co rozebírat mimo filmového odborníka. Tak jo, mějte se krásně, díky za zavolání, naschle.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Frekvence 1.
13: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybírá.

0: je to. Ano, 3-2 a je to tam. To nejlepší z muziky, mimochodem, tohle byly Nightwork, čekám na signál. Vy pokud čekáte na večerní pokec, tak se určitě dočkáte a máte vlastně na co? Protože dneska možná přijde i kouzelník. Je to tak, do pokecu v 21 hodin za Ondrou Kubalou a nemožná, ale určitě přijde kouzelník, přátelé. Ondra si tentokrát pozval na kus řeči Jirku Hadaše. A kromě toho, že kouzlí pro děti a pro dospělé, je také spoluorganizátorem mistrovství České republiky v moderní magii a stojí v čele Českého magického svazu. Takže to bude magický večerní pokec dneska v našem éteru. A není to vtip, tohle mistrovství, zmíněný svaz skutečně v Česku existují. A těch otázek na něj bude poměrně dost. Jak se vyvíjí moderní kouzla, na co slyší dospělí a na co děti při představení iluzionistů, co dokáží ti nejlepší kouzelníci světa, jak mezi sebou mistři magie třeba závodí na oficiálních mistrovstvích. No a co si myslí o iluzionistech, kteří na sociálních sítích prozrazují, jak se ta kouzla dělají. Večerní pokec, ještě jednou připomínám, startuje zde na frekvenci 1 v 9 večer, tak doufám, že budete u toho.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na Den princezen.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 15. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Na této trase se řidiči zdrží okolo 25 minut. 20 minut budou také řidiči popojíždět na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 175. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
4: Frekvence 1.

0: Rádio Kempy Frekvence 1.
1: Je to tak, pomalu budou v plném proudu, přátelé, protože my vlastně startujeme už ve středu 8. července. Takže je to datum, které si můžete někam poznačit do diářů, do kalendářů a vyrazit za námi hned v ten první termín Radio Campu Frekvence 1. Protože, jak už z našeho vysílání jistě dobře víte, o prázdninách opět vyrazíme za vámi, za našimi posluchači na takovou tradiční roučou po českých a moravských kempech. Děláme to pravidelně každý rok přes letní prázdniny. Ještě jednou připomenu, první kemp startuje ve středu 8. července a ty další budou následovat. Sledovat logicky každou středu, tak jak jste zvyklí, až do konce prázdnin, až do 26. srpna. Začínáme vždycky ve 2 hodiny odpoledne, mezi 19. a 20. se můžete těšit na živý koncert hudebního hosta. V tom prvním případě, to znamená toho 8. července, v kempingu Rožnov pod v kempingu Rožnov pod Radoštěm. To bude kapela Opeda Radeče.
2: Nemám

vy můžete volit samozřejmě jiné termíny. Můžete vrazit třeba 15. července do kempingu Lipno Modřín, tam bude Pokáč, nebo 22. července do kempu Stříbrný rybník, tam vám zaspívá Michal Hrůza, můžete se podívat do kempu Strážnice na konci července 29., abych byl úplně přesný, tam budou Miraj. A nebo, jestli třeba budete chtít slyšet naživu Adama Ďuricu a konkrétně tuto píseň... Tak 100% Adam zahraje v kempu Pohoda 5. srpna, i tam můžete vrazit. Aby toho nebylo málo, budeme pokračovat 12. srpna v kempingu Vranovská pláž s Sindlem X a nebo na koupališti a kempu Podbořanek 19. srpna s tímto zpěvákem.

A myslím si, že 100% zapije Petr Bende i píseň Nad hru svítá. No a pak už se dostáváme do samotného finále, co se týká Radio Campu Frekvence 1, protože úplně poslední bude 26. srpna v Campu Kristýna a tam bude zase pro změnu Marpo, takže vybírejte, nabídka je široká, bych řekl, a mrkněte na web frekvence1.cz.

0: zítra bude úplně nejdelší den v roce.
1: Aha.
0: Počkej, úplně nejdelší den v roce.
2: To znamená, že ten den má 25 hodin.
0: No, přesně.
2: Super.
0: Začne se stmívat podle mě až třeba po 22. hodině.
2: Wow.
3: A ve 4 ráno už bude plný světlo. Tak no, to prostě
0: no,
3: je, no.
0: Wow.
3: To zase bude kocour otravovat ráno. No, on je,
2: on to zase budou kohouti na vesnici, kokrhat ráno.
0: Ty si děláš trendu. My jsme propláceli nedávno účtenku, nebo já teď nevím, jestli to byla účtenka, no, nebo jestli jsme volali do nějaký soutěže, dovolala se nám sem ženská a jí za zády prostě řvali ty kohouti.
2: Kohouti,
0: no. To bylo hrozně zvláštní.
3: Říkala, že má asi 80 slepic.
0: Asi 80, jo.
3: Ne, to byla Dolní Morava.
0: Jak to byla Dolní Morava vlastně.
3: Dolní Morava a řík, že si od nich ráda odpočíná.
2: Tak, milá paní, já jenom bych se chtěl přihlásit.
0: To je rodina.
2: O vajíčka, kdybyste měla nadbytek, ty, tak já ty domácí opravdu mohu a řekněte si, kolik za jedno vajíčko. A
0: domácí vajíčko.
2: Děláme biznis.
3: Tak, radio shopping máme za sebou.
2: Tak, to byste měli.
0: 7777,
4: zavolejte do klubu. Hezký kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
5: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
6: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
7: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
4: A chce slyšet, jak to máte vy?
6: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
8: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
4: A nějaký vzkaz na závěr? Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
9: Říkají mu Radio Terminátor.
5: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
14: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
13: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
14: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
15: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
16: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
17: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
18: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
19: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Slovo má Petr Převrátil, Petře, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Po tropech dorazí silné bouřky. Babiš chce pro Česko více peněz z unijního rozpočtu. A kolony na D1 a také Pražském okruhu. Stejně jako dnes, i v sobotu a v neděli čekáme denní maxima nad tropickou 30. Platí ovšem také výstraha před silnými bouřkami. Podrobnosti teď přidá meteorolog Miloš Dvořák.
5: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami. Výstrahou budeme v dalších dnech upřesňovat.

0: Lidé by během tropického počasí měli omezit pobyt na přímém slunci, namáhavou práci odložit na časné ráno nebo večer a měli by dodržovat pitný režim nejlépe neslazenými nápoji. Premiér Babiš chce pro Česko více peněz z unijního rozpočtu. Při příchodu na druhý den jednání unijních lídrů v Bruselu prohlásil, že mu je ve finále jedno, odkud budou finance pro nový dlouhodobý rozpočet EU pocházet, chce ale zajistit peníze pro Českou republiku.
1: My samozřejmě nejsme stále spokojeni, ale ta hlavní bitva bude v listopadu, takže dneska si nemyslím, že by to měl být nějaký zásadní boj.
0: Tématem dopolední debaty měl být právě takzvaný víceletý finanční rámec na roky 2028 až 2034. Babiš ocenil, že v návrhu kyperského předsednictví peníze pro Česko přibyly, stále to podle něho ale není dost. V Praze tento týden se zpožděním přes 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory.
2: Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Stavba první části linky mezi Pankrácí a Olbrachtovou začala v roce 2022. Druhý úsek měl přímo navazovat. Zpoždění nabral kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu. Teď dopravní podnik počítá s tím, že provoz linky minimálně v úseku z Pankráce na Nové Dvory spustí v druhé polovině roku 2032. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
3: V sobotu a v neděli se v odpoledni.
0: Ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem 25 lodí, uvedla dnes specializovaná platforma AXS Marine. Podle ní je to nejvíce od poloviny dubna, kdy průliv blokovaly americké a iránské síly a zhruba pětinásobek denního průměru ze začátku června. Provoz je ale zhruba pětinový ve srovnání s obdobím těsně před začátkem války, kterou na konci února útokem na Irán rozpoutali Spojené státy spolu s Izraelem. Fotbalisty Sparty posílil 23-letý maďarský brankář Christian Heď. Do klubu přestoupil z West Hamu, jehož byl kmenovým hráčem. V Premier League se ale nikdy nepředstavil, pouze byl několikrát na lavičce. Ve Spartě Heď doplní momentálně zraněnou brankářskou jedničku Petra Vindála a Jakuba Surovčíka.
4: Frekvence 1. Počasí.
0: Také odpoledne bude jasno až polojasno, zejména na horách, na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 33, v Polabí a pohoří až 35.
4: Frekvence 1. Doprava.
0: A jak to teď vypadá na hlavních tazích, nám řekne Ivona.
5: Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 15. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Na této trase se řidiči zdrží okolo 25 minut. 20 minut budou také řidiči popojíždět na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 175. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Tolik ze zpráv a na Frekvenci 1 teď pokračuje Jana Knížková a Vojta Efler.
6: A my vás všechny moc zdravíme, krátce po 14. hodině začíná 19. červnová páteční odpoledne. Jsem chtěla říct show, ale...
7: A tak můžeme tomu říkat show. Začneme tím, že pode mnou
6: tady... My jsme tomu říkali vždycky zhovo.
7: Jo. No, začneme tím, že pode mnou tady s poměrně stěžka oddychuje mokrý pes.
6: No, tyjo, jako no. Pro ty psy je tohle počasí fakt šílený.
7: Jak to zvládá?
6: Ale nejvtipnější byl tady náš kolega, který dělá na Bontonu, Daníček. No. A tak je tady ještě jeden pejsek a říká mi, ona je dneska nějaká nevrlá, ona se mnou nechce vůbec povídat. Říkám, co si proved. No tak já jsem měl dobrý oběd. A víš, co on řekl? Takovou větu, která mě teda úplně odbourala. Ona hodně taková jako je loudivá, ona by se hrozně ráda jako si ochutnala. Já jsem byl línej se rozdělit. Říkám, ne, ty jsi prostě lakomej, ty, já jsem prý línej se rozdělit.
7: Lakota je nová lenost, výborně. Začínáme hezky.
4: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Katy Perry a Firework na frekvenci 1, krátce po 14. Hezké páteční parné odpoledne. Máme souseda, to je pán, řekněme, ve věku kolem 80 let. Ale je to vitální pán, každý den chodí běhat. Každý den jezdí na kole a dneska v tomhle vedru, bylo asi 10:30 dopoledne, jsem ho potkal venku, jak přijel na tom kole, celý černě oděnej, v tom cyklistickém oblečení, slez z toho kola a pln úsměvu a energie.
1: Černá zužuje, že jo?
0: No, myslím, že přesně o tom jde, ale... ale podíval se na mě, úplně rudej, spocenej, ale plnej úsměvu, říká, je to čím dál tím těžší.
1: 80 let.
0: No, já jsem mu říkal v tomhle vedru, že se vám chce a on se na mě tak podívá a říká, to není o tom, jestli se mi chce, já musím. No, takže i v tomhle počasí...
1: Já myslím, že i hlavně i v tomhle věku.
0: Jako. A v tomhle věku. Jako. Mně to přijde úplně neuvěřitelné.
1: No, já mám někdy pocit, když takhle jako sleduju ty svoje známý, blízký, že ta osmdesátka už není to už není jako pro označení pro staršího člověka.
0: Takový střední věk by se dalo říct.
1: Takový prostě normálně jako zdatný člověk, který je schopen si jít prostě zaběhat, no, na kole jezdit.
0: Je to přesně tak, můj tatínek, ten se 80 se blíží teda. No. Myslím, že jako tím neprozradím nic jako nepatřičného. A často se mi stane, že mu volám a tam se ozve. Řím tě, já ti zavolám, já jsem si šel zaběhat.
1: To je výborný.
0: No a já pak
1: takže
0: mu
1: se ozve.
0: Jak se máš?
1: Ne, počkej. Ty to vyznělo blbě, já se jako z jeho strany, víš, jako.
0: No, jo, takhle. No,
1: to spíš, ne, jako, že ty voláš.
0: Je to spíš opačně, no.
1: Tati, co děláš?
0: Věc, já co by tady běhám.
1: 40, 80.
0: No, tady vidíte ten rozdíl.
1: A je to totiž, víš, čím to je? Je to zdravou stravou a dneska je výjimečný den.
0: Ano.
1: Dneska je totiž den opravdového jídla.
0: Aha.
1: A opravdový jídlo je jídlo, který není průmyslově zpracovaný.
0: Aha.
1: Takže si myslím, že váš soused prostě pojídá všechno, co není průmyslově zpracovaný.
0: Budiš mu to přáno. Když budu v 80 v takovémhle stavu, nechám se ukecat taky.
1: To už je pozdě, jo, si myslím. No. Nebo vlastně ne, tak ty jsi ještě relativně mladý.
0: Jo.
1: No, to ještě můžeš jako spravit. Já jsem teď zrovna viděla nějaký profil paní, která se rozhodla v 65 začít posilovat. A ona prostě to tělo vyposilovala.
0: No jasně.
1: Jako nevím, jak moc si tam jako zahráli ty filtry, jo. Ale... Já tomu chci věřit.

0: na Eraser. Já měl dneska takovou vzpomínkovou jízdu, když jsem jela z Klášterce do Prahy, tak značnou část přede mnou jela Škodovka 105.
1: Aha.
0: Zelená. A já si pamatuju, já jsem se učila řídit v tomhletom autě.
1: Bo, a taky byla zelená?
0: Tu jsi asi bílá. Myslím, že byla bílá.
1: Počkej, a 105 to je s těma kulatýma světlama vepředu, že jo? Protože pak byly ještě hranatý světla, to byly 120 nebo 130.
0: No vidíš, tak to možná byla. No, tak vzadu to mělo taky kulatý světla. Byla to 105 určitě.
1: Tak to byla 105.
0: No jasně, no, já tady na to koukám, byla zelená. No. Strašně to smrdělo. A já jsem si vlastně říkala, to už je možná v dnešní době veterán, nebo ne?
1: Já si myslím, že tyhle auta jako znovu začínají nabírat na ceně.
0: No to rozhodně, jako ty veterány, no, že jo? Ale myslím
1: jako
0: si, že už to máš,
1: že?
0: Tempel veteránu, ne?
1: No. Já nevím, od kolika.
0: Já se schválně podívám, ty
1: let stáří auta, už je to veterán.
0: Po kolika letech? No, každopádně jsem prostě jela, samozřejmě to jelo pomalu, strašně to smrdělo, čudilo, ale vlastně jsem z toho měla docela radost. Sledovala jsem se zájmem prostě, jak to autíčko si tak jako brumla a krásně to jelo, až jsem si říkala jako...
1: Ale to byly vlastně jako hrozně dobrý auta v tom, že to byly držáky.
0: Hlavně, že jsi to mohl opravit sám.
1: No jasně, jasně.
0: Vlastně jsem měla pocit, že když se někdy něco stalo, tak teďka prostě vytáhl hasák a prostě si spravil auto, jelo se.
1: Jo a hlavně myslím, že se v tom nemusel měnit olej, ale ten olej se lil přímo jako do benzínu, že se tehdy prodával speciál mix. Benzín.
0: Jo, máš pravdu.
1: To byl benzín s olejem.
0: Aha.
1: A já, když jsem měl potom Trabanta, tak už jsem mix neprodával, tak jsem si musel kupovat vždycky jakoby do dvou taktů olej a musel
0: zvlášť
1: jsem to v určitém poměru dolejvat. No.
0: Jako škodovčička, no. Já teda mám takovou jako vzpomínku. My jsme tohle auto měli v době, kdy jsem byla v pubertě. Ještě předtím jsme měli Warburg a to bylo ještě horší prostě. Já jsem jako ve svém pubertálním věku vlastně odmítala, aby mě naši vyzvedávali ve škole.
1: Přijel Varťas, Jana má odvoz.
0: Přijel Varťas, pak dobře, tak jsme si trošku polepšili, takže byla ta Škodovka. A to už mi taky za chvilku prostě přišlo jako hrozně jako potupný, jo. Ale tím svým prostě telecím mozečkem, že?
1: No jasně.
0: Teďka zpětně si říkám, ty, my jsme měli káru jako kráva.
1: No jasně.
0: Prostě úžasný auto. Dokud jsem ho nezlikvidovala.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme. Jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
1: A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Malášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Hezké odpoledne, máme pro vás další zprávy. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který byl obviněn v korupční fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3 milionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub Karviné z první fotbalové ligy. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat. Podle informací ČTK je primátor na dlouhodobě plánované dovolené. Cenový strop na pohonné hmoty o víkendu opět klesne. Nafta po několika měsících zlevní pod úroveň 37 korun za litr. Její maximální cena oproti dnešku klesne o 43 haléřů, a to na 36 korun 61 haléřů. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 41 haléřů, což je o 11 haléřů méně než dnes. Jde o ceny pro víkend i pondělí. A hostem dnešního presklubu na Frekvenci 1 bude hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek. Ondřej Kopa si s ním bude povídat o mistrovství světa a nadějích českých fotbalistů v posledním zápase ve skupině proti Mexiku.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
4: A podíváme se také na hlavní tahy. Informace má Ivona.
5: Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 12. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Na této trase se řidiči zdrží okolo 30 minut. 25 minut budou řidiči popojíždět na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 175. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
6: A nás čeká příběh.
7: Pravda nebo blábol, za chviličku něco, co se buď stalo nebo nestalo, tak si to musíte poslechnout a pak se vždycky na konci rozsekne, jak to teda je, jestli je to jenom výplod naší fantazie nebo skutečně realita.
6: A mně se moc líbí, jak na to reagujete, na ty naše příběhy, protože třeba spousta z vás, i když my ten příběh neznáme, tak ho třeba znáte a napíšete nám k tomu nějaký zajímavý poznatek, jako dost často se to děje.
7: Jo, myslím, máš něco konkrétního.
6: Ne. Vím, že tenhle týden přišly nějaký 2 zprávy k příběhům, které byly pravdivý.
7: Já mám pocit, že jsme si teď v týdnu jsem měla nějaký příběh o tom, jak 2 lidi nechala loď někde při potápění. A ty jsi zmiňoval příběh, který se stal, který je šílený. Ano. O tom, jak ty kluci vyjeli na té jachtě, se skákali do toho moře a pak, když už byli všichni se koupali a chuchu, prostě večírek, zjistili, že si tam nedali ty schůdky a utopili se.
6: No, jasně.
7: A my jsme si o tom ve středu povídali na pivě a moji kamarádi znají ten film.
6: Jo.
7: Že to je sfilmovaný a že to je moc pěkný film?
6: Jo, moc pěkný, no. To je taková člověčinka, odpočinko.
7: To je prostě tak jako autenticky natočený. Jako příběh je to hrozný.
6: Je to šílený
7: a
6: úplně.
7: Je to přesně ta věc, která se může úplně normálně opravdu stát, když se prostě vypraví fakt bandička, že jo, oni nebyli teenageři, že jo, oni byli,
6: byli
7: jako
6: to mladí lidi prostě.
7: Ale prostě se sežerou jak koně, teď se předhání, kdo dřív skočí lepší šipku. No a teď najednou zjistí, že prostě 6 týpků naskákalo do vody a nemají tam schůdky.
6: Pro mě poučení z toho filmu bylo
7: neskákej šipky.
6: Neleštit jachtu, ať se máte čeho chytit.

0: frekvenci 1 úplně přesně trefila atmosféru. Sluníčko, nějaký míchaný drink, sluneční brýle.
1: Nám tady kolegyně donesla takovou dobrotu. Ano. Já to piju poprvé v životě, ty teda taky si říkal.
0: Ne, já to znám, měl? Tenhle nápoj, já to mám rád.
1: Popiš to, co to vlastně je.
0: Je to prosím pěkně silná káva s ledem a s tonikem.
1: A s tonikem. Jako mohl by tam být gin, ale...
0: Ale tak místo ginu máme
1: dali nám
0: kávu.
1: Tam kávu.
0: Jsme hold v práci, co se dá dělat. No.
1: Tak přátelé, mám tady příběh. Je to vlastně příběh, který by nás mohl trošku ochladit, i když teda z tohohle opravdu zamrazí, jo. Mm-hmm. Představte si dvojici horolezců, kteří už sestupovali z vrcholu, který ho dosáhli, když pod jedním z nich povalil sněhový převis. A protože oba ti muži byli spojeni lanem, tak se během několika vteřin oba dva zřítili do strmého žlabu. Spadli 600 metrů.
0: To není
1: prostě
0: málo.
1: Přes půl kilometru. No. Do ledovce. Pád, který za normálních okolností neměl nikdo přežít, trval desítky vteřin. Když se ten lavinový prach usadil, tak oba dva ty horolezci zjistili, že jsou teda navzdory zlomeninám a četným zraněním naživu. Ten jeden z nich vyhrabal toho svého kamaráda tak, že zahlídl ve sněhu jeho namodralý nos. Tak se mu podařilo ho na základě toho namodralýho nosu prostě identifikovat, respektive jako najít. Po několika hodinách je našli ostatní členové expedice, přiletěl vrtulník, dopravili je do nemocnice a oni tenhle šílený pád, tohle, co by normální člověk nepřežil, přežili oba dva. Oba dva přežili.
0: Já se omlouvám, ozvalo se mé cynické já. Já jsem, mě od té chvíle, co jsi řekla na modralý nos, zní v hlavě písnička, to mi nevadí, že nos jak bambulku máš.
1: Hele, na to nemyslím si...
0: To by mohl být soundtrack k filmu, který tý, podle toho natočil.
1: V té chvíli na to asi úplně nemysleli na tuhle písničku, myslím, že tam spíš měli nějakou sanitku nebo něco.
0: Příteli, chvátej SOS.
1: Přesně.
0: No takhle, já si, hele, tyhle ty horolezecký příběhy jsou vždycky strašně neuvěřitelný a vždycky se staly. Já si myslím, že dneska je to pravda.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: 600 metrů.
0: No.
1: Myslím si, že padáš 600 metrů.
0: To je od nás, od baráku na nádraží. To je kus cesty.
1: Ty kráso, ještě do ledovce.
0: No.
1: V oba dva. Stalo se to v roce 1980. Je to skutečný příběh. A prý není až tolik známý. A fakt se to stalo. Ty dva lidi to přežili. Tady ten šílený pád.
0: No, to je strašný.
1: To je jako...
0: Ještě do nějaký průrvy a máš kolem sebe jenom tu masu ledu a sněhu.
1: Já si vůbec si to nedokážu představit. Ale víš, že když se věnuješ tomhle sportu, no, který sám o sobě mi přijde úplně šílený. Několikrát si říkám, jako co ty lidi k tomu vede. Teď oni jdou vlastně vstříc nástrahám, že jo?
0: No,
1: a to není, to není jako...
0: To jsou lidi, kteří mají posunutý práh sebezáchovy.
1: No,
0: nebo
1: to není 50-50, no. To je prostě 10 na 90, no, že jo? Tam se může stát cokoliv, kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv, prostě ve vteřině.
0: A většinou ty živly mívají navrch, ať chceme nebo ne, že jo? No.
1: Takže bambulky to přežili.

0: Tomáš Píhla, spojení s ním právě teď v tuto... Tomáš Píhla, spojení s ním právě teď v tuto... Tomáš Píhla, spojení s ním právě teď v tuto... ...s Coca-Cola.
1: Ano, celý tento týden opět jezdil náš kolega Tomáš Píhla s naloženým autem výher, kdo ho odchytil jako první, vyhrál. A co mohl vyhrát?
0: Ale tohle se hodí, vzhledem k tomu, že máme takové počasí a zítra začíná léto, takže nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
1: Tak je tam voucher do restaurace Food Marks za 500 korun.
0: No, abyste neměli žízeň, tak taky dostanete pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola.
1: No a kam dneska Tomáš vyrazil? Jak to celé dopadlo, se dozvíme právě teď. Ahoj Tome.
0: Čau Tome.
2: Hezké odpoledne Jani. Ahoj Vojto, zdravíme z brány Českého středohoří, tedy z Litoměřic z náměstí Míru, kam jsme dnes opět dorazili za našimi posluchači a já už tady mám dnešního vítěze u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Jmenuji se Břetislav.
2: Břeťo, jak zní heslo pro dnešní den?
3: Žijeme v bráně.
2: No a protože jste splnil všechny podmínky, tak získáváte 500 korunový voucher do restaurace sítí Food Marks, plážovou sušku, plážovou tašku, luxusní zrcadlové sluneční brýle a také plato nápojů Coca-Cola. Zasloužíte si to, tady to máte.
3: O, děkuji, mám s toho velkou a velkou radost.
2: No a my máme radost, že vy máte takovouhle radost. Vy se smějete, to je fantastický. Takže dneska se to opravdu povedlo tady v Litoměřicích a v pondělí budeme zase někde úplně jinde, kde se dozvíte v raním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. Já se na vás budu těšit a mějte krásný víkend. Ahoj!
3: Mějte se hezky, naschle!
0: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět v raním vysílání Rádia Frekvence 1, kde se taky dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
1: A protože právě probíhá mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks.
0: Dejte si nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, který zadáte do aplikace Coke App a můžete soutěžit o skvělé ceny.
1: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
0: Tuhle mapu podniků Food Marks potom najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.

Víkend začíná na televizi Seznam francouzskou akční komedii Strážní andělé. Od 20 hodin a 10 minut můžete sledovat příběh majitele nočního podniku a kněze, kteří řeší problémy nejen s čínskou mafií, ale také s anděly. V hlavní roli Gérard Depardieu a zazářila tady i česká modelka Eva Herciková. Páteční večer pokračuje na televizi Seznam akčním thrillerem Zásah z pekla. Chuck Norris se svým parťákem bojují proti Satanovu velvyslanci pro Satanovi. Ten se po 900 letech reinkarnoval do lidské podoby a snaží se ovládnout svět. Detektivové ho musí zastavit, ale hlavně přijít na to, za jakou maskou se vlastně zlo skrývá. Sobotní večer přináší na televizi Seznam od 21.30 americké romantické drama Nahoru dolů. Příběh začíná na letišti, kde úspěšný podnikatel Buddy věnuje svoji letenku muži, který pospíchá na Vánoce za rodinou. Druhý den se ovšem dozví, že letadlo, ve kterém měl být, havarovalo a nikdo nepřežil. Buddy se vydává za vdovou muže, který na palubě místo něj zemřel. V hlavních rolích Ben Affleck a Gwyneth Paltrow. Nedělní večer bude na televizi Seznam patřit druhému dílu seriálu Hrabě Monte Cristo. Edmond Dantes ve vězení nemyslí celých 20 let na nic jiného, než na pomstu mužům, kteří mu zničili vše, co měl. Vrací se jako Hrabě Monte Cristo. V hlavní roli Gérard Depardieu a Ornella Mutyová. Začátek je 20 minut po 20. Akční komedie Strážní andělé, horor Zásah z pekla, romantické drama i nelítostná pomsta Edmonda Dantese. Tak to je váš víkend na televizi.

0: Alex Moren a Rose na frekvenci 1. Za chvilku bude 15 hodin, po 15. další skvělá muzika.
1: Já bych ještě v rychlosti tady se vrátila k jedné SMS-ce. No. My jsme si totiž na začátku našeho vysílání povídali o Škodovce.
0: Jo.
1: A nám tady někdo vysvětluje, jak to vlastně je s tou Škodovkou a s tím dolejváním toho oleje. Evidentně je to člověk, který tomu rozumí.
0: Jasně.
1: Miroslav.
0: Já jsem to čet taky, že olej se vlastně lil jenom do dvou taktů. To máte pravdu, no. To jsem poplet já.
1: No to věř, tak no. Jako pro mě si mluvil docela chytře. Myslím, co jsi říkal, to. Každopádně. Tady nám Miroslav to krásně popsal. Ve Škodovce je olej, lilo se tam aditivum na nádrž.
0: Aha.
1: Na nádrže teda. Olej se leje do dvou taktů a další věci 105/120 může mít jak kulatý, tak hranatý světla. Rozlišovala se uzovka?
0: Užovka.
1: Užovka a M-ko. To teď nevím vůbec, o čem mluví Miroslav.
0: Já taky ne, ale budeme mu věřit.
1: Jo, tak evidentně ví, co říká. Tak, takhle, teď jsme to všechno uvedli na pravou míru a Škodovka, nebo respektive veterán je po 30 letech, jsme se dočetli.
0: Takže další pravdivé informace za chvíli ve zprávách.
1: To jsme veteráni, ne? No.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Vydejte se na cestu kolem světa do nejkrásnějších historických zahrad. Místa plná příběhů, umění a nadčasové krásy. Úžasné zahrady. Zpomalte, nadechněte se a objevte kouzlo zelených pokladů planety. Jen na obrazovkách televize Relax.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí.

0: www.vysielac.cz.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má pro nás Honza Převrátil.
3: Petr, nevadí. Krásné odpoledne. Policie pátrá po primátorovi Karviné. Nejčastějším dopravním prostředkem na letní dovolenou zůstává auto a kolony na D1 a Pražském okruhu. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten byl obviněn v korupční fotbalové kauze. Podle informací České tiskové kanceláře je ale primátor na dlouhodobě plánované dovolené.
4: Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
3: Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Jak už bylo řečeno, pojďme dál. Přes polovinu Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Téměř čtvrtina řidičů plánuje strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek například v Itálii nebo Slovensku. Dopravní expert platformy Vize 0 Roman Budský v první řadě doporučil zkontrolovat všechny potřebné doklady.
5: Takže opravdu všechny doklady zkontrolovat. Další věc je, půjdeme autem, dolej všechny ty kapalné, které tam jsou. Doporučuji před další cestou do zahraničí podívat se na auto i ze spodu, čili třeba mít někoho, kdo se autům trošičku věnuje, aby se tam podíval, jestli tam někde něco nesákne, není tam někde něco povoleného a tak dále. Další věc je, když to auto nakládáme, nic nesmí být v kabině na volno, protože při prudkém brzdění, při kolizi se z toho stane zabiják. Věci do kufru, těžké věci, co nejníž, co nejvíc k těm zadním sedačkám.
3: Třetina lidí pak na dovolenou hodlá letět a jenom 8% chce jet vlakem. Tento dopravní prostředek převládá zejména u nejmladší generace. Pondělní výstražná stávka se ve vysílání České televize projeví minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpráv, publicistiky nebo studií k mistrovství světa ve fotbale. Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah než je obvykle, oznámila dnes Česká televize v tiskové zprávě. Zaměstnanci reagují protestem na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby pak přiznává výrazně nižší finanční prostředky. Italská premiérka Giorgia Meloniová podle amerického prezidenta Donalda Trumpa na summitu zemí G7 úpěnlivě prosila o fotografii s ním. Trump to řekl v Bílém domě v krátkém rozhovoru se zpravodajem italské televize, která dnes materiál odvysílala. Trump uvedl, že s fotografií souhlasil, protože mu bylo italské premiérky líto. Meloniová k tomu uvedla, že si Trump věc vymyslel. Italský minister zahraničí Antonio Tajani pak oznámil, že ruší plánovanou cestu do Spojených států. Tenistka Linda Nosková postoupila na travnatém turnaji v Berlíně do semifinále. Bývalou světovou dvojku Španělku Paulu Barrosaovou suverénně porazila za 68 minut 6-1, 6-3. V boji o finále se utká buď s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou nebo Alexandrou Eleovou z Filipín.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Také zítra bude jasno až polojasno, během dne se ale převážně v Čechách mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 27.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A jak to jezdí na hlavních tazích, ví Ivona.
6: Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 12. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Na této trase se řidiči zdrží okolo 30 minut. 25 minut budou řidiči popojíždět na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 175. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
3: Tolik ze zpráv. Na Frekvenci 1 teď pokračuje Jana Knížková a Vojta Efler.
0: Díky, Kájo.
2: 6.15. Hezké odpoledne. Mimochodem k tomu Donaldu Trumpovi, jak Petr měl ve zprávách, že vlastně italský ministr zahraničí zrušil cestu do Spojených států poté, co Donald Trump řekl, že premiérka úpěnlivě prosila o fotografii s ním. Tak já jsem čet teď, jednak jsem teda viděl nějaký záznam, kdy se ho ptala nějaká novinářka z Japonska a on se jí ptal, odkud vy jste? Z Japonska. Odkud? Z Japonska. A vy máte skvělou premiérku. Ta mě pochválila. Takže tam probíhají i takovýhle věci. A teď, jak probíhá to napětí mezi Amerikou a Iránem, je tam to příměří, tak Iránci chtějí s americkým prezidentem jednat. Ale usnesli se, že u toho jednání vždycky bude přítomný psychiatr. Protože oni sami nevědí, jak mají s Donaldem Trumpem mluvit.
7: To je hustý. Teď se šíří jako virálek, nebo on to asi není virálek, každopádně šíří se po sítích video, jak připíná, nebo on to uvazuje, to vyznamenání vojákovi. Viděl jsi to?
2: Ne, neviděl.
7: To musíš vidět. To já jsem si nejdřív myslela, že je to AI, že to je uměle vytvořený video. No ale teď jsem tady na seznam zprávách našla, že to se skutečně stalo.
2: Tak to já prostě se na to podívám.
7: To je to zajímavý, prostě jak z mašličky, jak to nejde uvázat prostě.
2: Udělal mu tam hezkou mašličku a dal mu lízátko.
7: Je to potupný.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Zase hubneme vínem.
1: Alvaro Soler. Alvaro Soler je ten, co dospíval a to, co bude následovat, je vždycky strašně příjemný, pokud se dovoláme, alespoň pro jednoho z vás.
0: Budeme totiž proplácet účty, komu dneska zavoláme.
1: Světlana, Světlana.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Já jsem chtěla říct si příjmení, protože to je takový jako vlastně... Podle mě, když máš nějakou vadu řeči, tak se strašně blbě vyslovuje. Ale tu naštěstí nemáme.
0: Voláme světlo.
1: Jo, voláme do Hošť. Do obce, která se jmenuje Hoštka.
0: Hoštka?
1: Hoštky. Do Hoštky.
0: Hoštka je, pokud se nemýlím, to je na Litoměřicku.
1: Jo? Mhm. Tak by nám to Světlana mohla potvrdit. Protože...
0: Předpokládám, že nechat si utéct jakoukoliv částku by bylo nemilé.
1: To je jako pátku... určitě nemilý.
0: A ta částka stojí aspoň za to?
1: Aby... No rozhodně, no, tak... každá částka stojí
0: no, jistě,
1: za to.
0: No jistě, ale tak jako já si myslel, že jako ve vyšších řádech
1: jako
0: ta částka.
1: V řádech desítek tisíc to není, ale je tam 899 korun.
0: A to by zamrzelo.
1: A to by bolelo, no. A to
0: no,
1: asi
0: tak,
1: bude bolet.
0: Světlanko...
1: Tak kolik dáme ještě týknutí?
0: Dáme ještě 3.
1: 1.
0: Zase takhle, já to chápu. Člověk, než z toho bazénu vyleze.
3: Ten, komu voláte, neodpovídá.
1: Tak ty spadl to telefon do toho bazénu.
0: Tak bohužel. Dneska to neklaplo.
1: To nás mrzí. Zdravím, přeji hezký den a prosím o proplacení parfému, který jsem kupovala dceři. Bohužel, 899 korun zůstává v ní več.
0: Dcera mohla vonět za naše, bohužel to neklaplo. Tak snad po víkendu.
1: Pondělí.

0: Tak to byla Cher na frekvenci 1. Za 10 minut bude půl čtvrté. Je pátek. Sice si dneska nebudeme povídat nějak podrobně o žádném tématu, ale teď bych se držel jídla. Já jsem totiž objevil novou aplikaci, která pomáhá šetřit jídlem. A vymyslel jí člověk, který když se osamostatnil, tak si začal objednávat nákupy online přes ty různé dovážkové služby. A zjistil, že to vlastně vůbec není rozdíl oproti tomu, když jde do obchodu, protože u toho prosedí stejně času, když si vybírá. A potom samozřejmě nahází tam věci, které vůbec nepotřebuje nebo je třeba nespotřebuje. A vždycky tak 30% jídla vyhodil.
1: No.
0: Tak se o tom bavil se svým, byl to někdo z rodiny, nějaká jeho přízeň, který byl vývojář a vymysleli aplikaci, a já myslím, že můžu říct, že se jmenuje Guláš, ta aplikace. A do té zadáte počet strávníků v domácnosti, preference, dietní omezení. Ono vám to vyplivne suroviny třeba na týden, jako co můžete jíst od rána do večera. A samo vám to nakoupí.
1: To je dobrý, to.
0: Je to skvělý.
1: To je dobrý. Jako jo, musím přiznat jeden fakt. Když jsem se seznámila se svým přítelem, tak jsme vyhazovali strašně moc jídla.
0: Aha.
1: Jako prostě takový to, jako jak si prostě chceš koupit všechno, na co máš hlad. Chodíš nakupovat hladovej, že jo? Takže samozřejmě
0: to,
1: na co
0: nesmí.
1: Máš chuť.
0: To se
1: chodíš nakupovat hladovej. A pak jsme se nad tím zamysleli a řekli jsme si, že to se nesmí přesně stát, takže jsme o tom začali jako víc přemýšlet a už je to lepší. Ale taková aplikace si myslím, že může být hodně, hodně praktická.
0: No.
1: A mě to připomíná jednu takovou situaci, kdy moje neteř si vždycky strašně nadávala, jakože já až budu velká, já až si budu prostě žít sama, až si budu moc nakupovat, tak si koupím, co chci. Mamka furt kupuje to samý dokola, prostě kupuje to nejlevnější. A teď bydlí tady v Praze, že jo.
0: No.
1: Potkali jsme se, stála před jedným nákupákem a teď držela v ruce prostě tu horčici. A já říkám, tak kde máš ty věci, co jsi chtěla nakupovat, ty kokosové vody a podobně. To je všechno strašně drahý.
0: Jasně.
1: Takže samozřejmě nakoupila produkty té značky, co má ten supermarket za
0: jasně,
1: nejnižší peníze.
0: Jasně.
1: Takže jako prozřela, jo.
0: Takhle, mohla taky říct, já jsem si vždycky od malička chtěla koupit hořčici a máma ji nikdy nekoupila.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
4: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Jan Kraus a zásadní události týdne.
3: Dobře. Přepracovaná kolegyně.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
9: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Že je venku vedro, to jsme si všichni všimli.
1: Ano.
0: Jestli bude vedro i zítra, to se dozvíme za chvilku.
1: Hned poté, co nám Petr řekne, co je nového.
0: Je to Petr.
2: Uhrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Teď se fotím já.
3: Řekni Epet.
5: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
6: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
5: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
7: Bylo 15:30, tady jsou zprávy Frekvence 1. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který byl obviněn v korupční fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3 milionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub Karviné z první fotbalové ligy. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat. Podle informací ČTK je primátor na dlouhodobě plánované dovolené. Izrael a hnutí Hizballáh se dohodli na příměří od dnešních 15 hodin středoevropského času, řekl dnes nejmenovaný americký představitel agentuře Reuters. Podle diplomatických zdrojů vedly pokračující boje v Libanonu k odkladu jednání mezi Spojenými státy a Íránem, které měly začít dnes ve Švýcarsku. A hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek. Ondřej Kopa si s ním bude povídat o mistrovství světa a nadějích českých fotbalistů v posledním zápase ve skupině proti Mexiku.
2: Frekvence 1.
8: Doprava.
7: A jak to teď jezdí na hlavních tazích, ví Ivona?
9: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s ústým provozem pro nákladní dopravu. Od 175. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Kolona vozidel se také tvoří na dálnici D1 od 12. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Na této trase se řidiči zdrží okolo 30 minut. 25 minut budou řidiči popojíždět na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
8: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
10: Dobré odpoledne. Před námi je extrémně teplotně nadprůměrný víkend, kdy očekáváme nejenom vysoké teploty, ale místy i silné bouřky. Začínáme bouřkami, ty totiž mohou být jak v sobotu, tak v neděli doprovázené přívalovým deštěm a krupobytím. Vytvářet se budou v horských oblastech, ale místy se budou i v nižších nadmořských výškách vyskytovat. Buďte ve střehu, buďte opatrní. A za B, hodně vysoké teploty přinese zejména sobota. V odpoledních maximech naměříme 36 stupňů Celsia. Na přímém slunečním záření to budou teploty o poznání vyšší a o poznání vyšší teploty očekáváme i kvůli vysoké vlhkosti vzduchu. Cítit se budeme jako v prádelně. Hodně vysoké denní teploty, ale hodně vysoké budou i nižší minimální ranní teploty, kdy místy očekáváme tropickou noc, kdy rtuť teploměru nebude klesat pod 20 stupňů Celsia.
1: No, to takový dramatický nádech.
11: Jo, trošku jo, to no. asi už je Dagmar uvařená, no. Tak my se budeme vařit o víkendu.
1: Chtěla být důrazná v tom varování.
11: Ale říkala jsem si, že to je docela zlomné. Minulý týden si pamatuju, že jsme snad ještě večer chodili v mikinách a v bundách. No, taká ano, byla kusa, no. Střih, no. A je tady léto.
1: A teď, když si vezmeme trenky, tak se potíme jak vsteklí, že? Jako
11: to v těch trenkách. Dneska ráno jsem šla ve 2 hodiny, ve 2:38 mě vyhnal pes, že něco nutně potřebuje. Tak jsem si říkala, tak asi byli jsme večer v řece, jak se zase nalokla tý vody, asi průjem. Kočičku jsme honili.
1: Jo, takhle.
11: Kočička tam někde jsem rouskala. Ale bylo hrozně teplo ve 2:38. Bylo to fakt jak normálně na kraťase na tričko.
1: No, já teda takhle. Já mám rád, když je teplo, samozřejmě to horko jako je nebezpečný, ale mám rád ty večery a noci, když je takhle teplo.
11: Ty večery jsou fajn, no.
1: Že si člověk večer sedne na tu terasu, může si otevřít to vínečko, no. Nebo si uvařit to kafíčko.
11: Přesně, trošku repelentu.
1: Přesně tak. No, a nebo můžete s plácačkou lítat jak po šuci.
11: Protože, plácačka.
1: Protože když tam budete sedět dlouho a hezky se spotíte, tak tam nikdy dlouho nebudete sami.
11: A nebo mucholapku si pořídit. Měli jste někdy doma mucholapku?
1: Samozřejmě, vždycky se do ní zamotám.
11: No, strašně ohyzdný. A pak ještě vyráběli jednu takovou věc, kterou už jsem nikdy potom neviděla. Bylo to nějaký světlo, na který ty, ten hmyz jako nalítl.
1: A ono to praskalo.
11: Další mrtvolka. To je ostrý,
1: no tak to nemáme. U nás jsme prostě zůstali u té plácačky.
11: Plácačky. No. Nejlepší je, když si sedneš k pobědu a dáš si tu plácačku vedle talíře.

0: Další spojení s naším kolegou Mírou Michálkem, který je na dobrodružné cestě a šlape si to vstříc dobrodružství.
1: On je takový náš Willy Fogg, vlastně.
0: No, jen má na to trochu méně dní.
1: Přesně tak, jako 80 dní a kolem celého světa to není, ale rozhodně je to podél řeky Máza přes Francii, Belgii a Holandsko až k Severnímu moři.
0: A šlape do pedálu kola Scott. My se s ním právě teď spojíme, zajímá nás, kde se pohybuje a jak si to užívá.
2: Zdravím vás, kamarádi, z Belgie, z města Namur. Šlapu už třetí den kolem řeky Mázy a je to tady teda krásný. Jako u nás, hele. Protože mi včera někdo napsal na Instagram, je, tam to vypadá jak u nás u Vltavy v Budějcích.
0: Jo? Jsou drzí.
2: Jako jo, některý úseky vlastně, jo, ta příroda je místy hodně podobná, ale jiný ani náhodou. Já jsem projížděl oblastí celkem vysokých skal, které se zvedají vlastně nad hladinou té řeky a v tom jsou zasazeny ty staré historické města. Některý z nich jsou postavený třeba právě z těch kamenů okolních skal, takže vlastně mají úplně stejnou barvu, vypadá to fantasticky. Mimochodem jsem projížděl malým městem Dinan, což je absolutní perla na řece Máza. Ohromný kamenný kostel s kopulí, kolem ty starý domy zasazený téměř do skály a nad tím vším starý klášter, kde mniši vařili pivo a vy se můžete na prohlídku samozřejmě s degustací. A to se mi taky moc líbilo, tohle něco se opravdu hodně povedlo.
1: Mně se hrozně líbí, že to pivo vařili mniši. Prostě jako pivo je boží dar v tom případě.
2: Ano, přesně tak. Ale ono to tak opravdu historicky vlastně bylo, no. Ale pozor, celou cestu už vlastně z Německa já potkávám strašně moc cyklistů, kteří mají vozík za sebou, takový ten na děti. A to mají pejska. To je inspirace pro tebe, Janík.
0: No ty jo, ten by mě hnal, ty jo.
2: I pes,
0: i můj kluk.
2: Já právě si kolikrát říkám, že nevyskočíš, když ta je hrozně kachenčů do třeba na těch stezkách, tak si říkám, že ten pejsek jako nevyskočí, když vidí nějakou pachnu, jak zdrhá. Ale tak mě to napadlo, že kdyby třeba chtěla někdy vyrazit s pejskem, můžeš, ta inspirace je tady ohromná. Já letos šlapu Evropou společně s Endorphin Republic, což je velká síť obchodů zaměřená právě na sport a hodně na cyklistiku. A myslím si, že tam ti takový vozík určitě taky budou umět nabídnout, kdyby chtěla. Každopádně, já už jsem tady zmiňoval, že jsem s nimi letos hodně tunil oblečení a doplňky, abych toho vezl co nejméně. A právě to gravelový kolo, který já mám od nich, tomu hodně napomáhá, protože nabízí nekonečnou variabilitu úložných prostor a různých brašen. Endorphin Republic mají ohromný výběr právě gravelových kol a všech těchto doplňků a rozhodně vám dobře poradí, kdybyste chtěli. Já s nima třeba hodně řešil přilbu letos, jo, protože na takhle dlouhou cestu potřebuješ, aby byla nejen bezpečná, ale třeba taky lehká, protože jsi těžký, po celém dně hrozně bolí za krkem a musíš mít šilt kvůli sluníčku, ale ideálně odendávací jsem zjistil, protože když hodně fouká, a ono tady hodně fouká, tak ti to s velkým šiltem ohne hlavu až na záda.
1: A máš tam takový, jo, ty větráčky v tom, takový ty turbínky?
2: Ne, ale pozor, já jsem si vzal bílou, když o tom mluvíš, jednak aby byla samozřejmě vidět, a není v ní takový vedro, ono se udává rozdíl proti černý přilbě, dokonce až 15 stupňů, člověče, což je nenapadne, ale je to tak. A pozor, a musí mít síťovinu, aby ti tam nelítaly mušky, kterých tu letos je teda mraky. A jak mám hodně těch vlasů, víš, a mě
0: tak
2: se
0: to tam zůstává, no. To nejde vyčesat.
1: Ne, se to pak blbě meje, to je jak na autě, víš.
0: Míro, moc děkujem, budeme se těšit zase po víkendu, i když ty se teda vo víkendu samozřejmě ozveš našim kolegům, každopádně se těšíme v pondělí. Ahoj.
1: Míro, šlapej dál, čau.
2: Ahoj, hezké odpoledne.
0: A přátelé, dodáme jednu věc. Cyklistika není jenom sport, je to hlavně svoboda a taky dobrodružství na celý váš život.
1: Endorphin Republic, největší specialista na cyklistiku, věří, že tyhle zážitky patří všem. Od prvních rodinných výletů až po náročné trasy.
0: 6 prodejen po Česku, k tomu tým lidí, kteří cyklistikou opravdu žijí.
1: Nechte se inspirovat mírovou cestou a vyberte si kolo i vybavení na www.endorphinrepublic.cz.

0: Don Lewis, I Love You Always Forever na frekvenci 1 je 3 čtvrtě na 4, pátek zítra v 19.00, až si budete rozdělávat ohýnek, abyste si opekli bušty.
1: Abyste se ohřáli,
0: až se večer ochladí, tak si puste českou hitparádu frekvence 1, stejně jako každou v sobotu v 19 hodin, že?
1: Ale zrovna včera jsme toho bušta dělali a musím říct, že teda ještě v 19.30 bylo fakt vedro, jo, ale na ten ohýnek.
0: A dělali jste ho na ohýnku nebo jste ho položili na parapet tam od sobek?
1: Ale normálně na ohni. No. Já jsem si ho teda nedala nějak, jsem neměla v tom teple na to chuť, za to jsem tam snědla asi 10 kilo třešní a melounu. No nic, tak až budete dělat cokoliv, že jo, můžete poslouchat českou hitparádu. My vám teď uděláme takovou upoutávčičku, ono to vždycky vlastně celý ten týden sbíráme vaše hlasy a pak je vyhodnocujeme, no a to vyhodnocení přichází každou sobotu po té 19. hodině.
0: Tak, jak na tom budou zítra Petr Kolář a skupina Olympic, kteří společně vydali písničku Co je vůbec v nás, bylo to křtěné tuším v květnu letošního roku, že to je asi měsíc starý single.
1: On teda vlastně není úplně novej, protože ona je to písnička, pokud znáte Olympiky, tak ona je to písnička už z roku 1985, se kterou vystupovali na nějaký soutěži. Já si to vůbec nepamatuju, mě byly 3 roky. Jmenuje se to Bratislavská lira.
0: No jasně.
1: Ty se pamatuješ,
0: jasně, Bratislavská lira, pak byla Děčínská kotva a pak byl festival politické písně Sokolov.
1: To jako ti bylo, to si nemůžeš pamatovat.
0: Ne, já poslouchám jeden podcast, kde mluví člověk, který to všechno zažil a velmi často to opakuje a dělá si z toho srandu.
1: Aha, tak tohle je myšleno úplně vážně, mrkněte i na videoklip k téhle písničce, v něm si zahrál, pokud si dobře pamatuju, Martin Dejdar.
0: Ano, a natáčelo se to ve studiu Propast, všechno dohromady, což je jedno z nejlepších audio video studií, které tady máme v České republice.
1: Tak jedna taková upoutávka na tu zítřejší sobotní českou hitparádu, písnička Co je vůbec v nás od Petra Koláře a Olympiků.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz.

0: teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
1: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
2: Žádná kouzla?
1: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: 16. hodina je tady. Po 16. hodině na frekvenci 1 můžeme slíbit další skvělou muziku.
1: Máme pro vás třeba Richarda Millera a spol.
0: Taky bude Ava Max.
1: A nebo Train.
0: A taky budou zprávy. Už za chvilku.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
11: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
12: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
13: Žádná kouzla?
12: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
14: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
15: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
16: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to s nimi Petr Převrátil, hezké odpoledne.
17: Krásné odpoledne. Po tropech dorazí do Česka silné bouřky. Babiš potvrdil, že Česko letos nedá na obranu 2% HDP a kolony na D1 a Pražském okruhu. Teploty se dnes vyšplhaly nad tropickou třicítku a o víkendu tomu nebude jinak. Meteorologové slibují až 630 stupňů ve stínu. Co během takových pařáků dělat a čemu se naopak vyhnout, radí mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
18: V vysokých teplotách je vhodné dbát na pravidelný pitný režim a průběh.

0: běžně doplňovat tekutiny, ideálně v podobě vlažných neslazených nápojů. Zároveň doporučujeme omezit větší fyzickou námahu, vyhýbat se dlouhému pobytu na přímém slunci a nepít alkoholické nápoje, které mohou přispívat k dehydrataci. Děti ani zvířata by neměly zůstávat v zaparkovaných vozech, protože k jejich přehřátí může dojít už během velmi krátké chvíle.
1: Kromě vysokých teplot platí varování meteorologů i před silnými bouřkami, a to do pondělní půlnoci. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na svém Facebooku dnes oznámil, že Česko tento rok nesplní závazek vůči NATO vydat 2% HDP na obranu. Je ale přesvědčen, že od příštího roku Česko závazek plnit bude. Pro zahraniční média nedávno předseda vlády řekl, že má výhodu v tom, že je jedním z posledních příznivců prezidenta Trumpa mezi evropskými lídry. To premiér zopakoval i po summitu Evropské unie.
2: Já se Trumpa neobávám, Trump je strašně příjemný člověk. Privátu, my jsme se známe se, naše manželky se znají, měl jsem s ním pětkrát kontakt, telefonoval mi 26. prosince, takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
1: Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko 2% závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Praha zahájila stavbu druhé části metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Ovšem se zpožděním více než 2,5 roku, a to kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravy na jihu metropole. Dopravní podnik počítá s tím, že provoz linky minimálně v úseku z Pankráce na Nové Dvory spustí v druhé polovině roku 2032. Izrael a hnutí Hizballáh se dohodli na příměří od dnešních 15 hodin středoevropského času, řekl dnes nejmenovaný americký představitel agentuře Reuters. Podle diplomatických zdrojů vedly pokračující boje v Libanonu k odkladu jednání mezi Spojenými státy a Íránem, které měly začít právě dnes ve Švýcarsku. České volejbalistky na turnaji na Filipínách neuspěly ani ve třetím zápase proti favoritkám Japonsku, podlehly 0-3. Po první sadě hráli vyrovnaně. A motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v tréninku na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2 a bezpečně postoupil přímo do druhé části sobotní kvalifikace. Jediný český účastník mistrovství světa nestačil pouze na Davida Alonza z Kolumbie.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Také zítra bude jasno až polojasno, během dne se ale převážně v Čechách mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 27.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: A jak to jezdí na hlavních tazích, nám řekne Ivona.
4: Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 12. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Na této trase se řidiči zdrží okolo 35 minut. 20 minut budou řidiči popojíždět na pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 180. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz a dopravní nehoda na 194. kilometru, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Takové byly zprávy v 16 hodin. Na frekvenci 1 teď pokračuje Jana Knížková a Vojta Efler.
5: My se teď vypravíme do Japonska. Tady mám takovou zprávu z Japonska. Představte si, že v Japonsku otevřeli bar pro lidi, kteří zvažují výpověď anebo chtějí změnit práci. A tady v tomhle baru mají drinky zadarmo.
6: Jo, to, že
5: zajímavé, jak to jako chceš dokázat.
6: Stačí, když tam přijdu a řeknu, já dám zítra výpověď a
5: tady se napise zdarma.
6: Ty,
5: zajímavé věci.
6: Nic není zadarmo přece.
5: Jako v Japonsku jsou stejně daleko.
6: No, takhle, já vím, že v Japonsku fungují takový jako noční bary, který fungují jako noclehárny. Že tam je spousta lidí, kteří opravdu pracují třeba 20 hodin denně. A oni vlastně ani jako nechodí domů.
5: Jasně, aby se nezdržovali tou cestou, tak se tam prostě spijou, usnou tam někde v tom baru.
6: Na 4 hodiny na stole.
5: A ráno jdou rovnou do práce.
6: Do práce tam se osprchujou a pracují dál.
5: Oni tam vlastně furt pracují, totiž.
6: No, a proto jsou to tak daleko.
5: Já vím, no, ale to je něco za něco, že jo?
6: No jasně.
5: Víš, jako není lepší prostě si po práci udělat svých krásných 18 hodin klidu.
3: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Petr Kolečko, Michal Suchánek, tyto dva, nebo tito dva, pozor, jsou tu na frekvenci jedna z jednoho důvodu, oni totiž radí, mají takovou poradnu. Že?
1: Máte-li se chuť na cokoliv zeptat, samozřejmě můžete přes web frekvenci jedna, oni vám rádi odpoví, tady je, cože?
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci jedna.
3: Pořídili jsme želvu a ona skoro nic nedělá. Veterinář říkal, že je v pořádku, nemůže se jen nudit. Dala 47 louny.
4: Může?
3: Tak já myslím, že želva se obecně dost nudí, jako.
4: Tak když je vevnitř, tak jako určitě, nebo takhle nevíme, co dělá vevnitř, když je zalezla.
3: V kruníři.
4: No.
3: Ale já myslím, že jsem tady asi říkal, ale já umím skenit ten trik, jak dostat tu želvu z kruníře.
4: Okay.
3: Musíš jí podrbat takhle pod krkem, když jsem ti to říkal. Fakt jsem ti to neříkal. Prostě když máš želvu a ona je furt zalezlá, a chceš, aby nudí se a chceš, aby začala chodit, tak přijdeš k té želvě a takhle jí podrbeš pod krkem.
4: A teď má tu hlavu vevnitř, ne?
3: No to musíš sáhnout pod sto.
4: Dovnitř, jo?
3: No, a tě může kousnout, ale jako když víš, kde je krk, tak tě nekousne.
4: Aha. No já jsem ti taky asi říkal, jak jsem měl příhody s želvama, jak mi každý rok někdo napad a startilo se a musel kopat další, aby se toho Berča nevšimla. Jednou jezdevčík ukousal nožičky zadní. Tak můj kamarád řekl, dej tam kolečka, ty vole, dozadu se nějaký autíčka, ne? A moje jezdě to.
3: No dvě autíčka by dal, dva angličáky, ne? Jeden, také velikostně, jeden místo jedný nožky. Udělal jsi to teda?
4: Ne, on myslel celou tu osičku. Dát zadní osu
3: jo, z velkýho, jako, z velkýho.
4: No, nemohl to zauzit, jako toho, no, dát jí to tam, jako, ale to jsem neudělal. Asi to nechci říkat, protože to byl taký smutný příběh. A jednou mi zdrhla, ta sama, nebo ta sama jsem koupil jinou a další rok zase jeli do ciziny a jí zase hlídal. Jednou jsem jí dal do akvárka, protože byla z Afriky, tak jsem jí vyndal ven na zahradu. Jel jsem někam do Říčan, vrátil jsem se a ona byla už, jako, v tom akvárku se upekla venku na sluníčku. Jsem si říkal, že když je z Afriky, takže jí bude dobře tam, že jo, na tom sluníčku, ale neměla se kam schovat. No, tak jsem koupil jinou. Pak jí tu tí druhý ukous pes ty nohy, tak jsem koupil třetí, další léto. To už jsem byl jako, jsem na ní dával pozor na té zahradě. Otočil jsem se pro cíga a ona už tam nebyla a utekla. Už jsem nikdy v životě
3: ne. Ne, to je neutekla, to jí vzal káně nebo voral.
4: Se to
3: dělá i s králíkama, z želvy nesmíš venčit prostě venku bez vodítka, protože pak samozřejmě můžeš přetahovat s tím kánětem vorlem nebo jiným drým nebo s poštolkou, ale prostě to kradou ty ptáci.
4: Aha, já jsem neslyšel totiž vůbec žádný svist, jakože bych si dal
3: pozor. Ne, oni to udělá potichu. Jo, udělá potichu. Musíš sledovat, jestli tam není za tebou velký stín velkýho ptáka.
4: Ne, já jsem se bohnul proti cíga a v tu
3: chvíli jsem si a
4: jo.
3: Vezme to do těch pařátů, tu želvu.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Okamžik jsem na frekvenci 1. Máme pro vás krásnou pozvánku. Na Moravu můžete vyrazit. Mě strašně zaujal ten název.
1: No.
0: Buchtafest 2026.
1: Tak nějaké divčí sbory tam budou vystupovat?
0: Nebo... Buchta, jako je vinobraní, tak je tohle buchtobraní. Hele, je to soutěž v pečení buchet a moučníků.
1: A tak kde jinde než na Moravě?
0: Než na Moravě, no. Lednický Buchtafest, už je to 5. ročník, vy se do toho můžete zapojit. A úplně nejvíc, co mě pobavilo, že vítěz soutěže získá sladké ceny. Já si myslím, že vítěz soutěže získá všechny ty buchty, co se tam přinesly.
1: Jo, to co zbyde.
0: Všechno, co zbyde. Ne, myslím si, že to bude hezká akcička. Koná se to v Lednici, což je v prostředí samo o sobě jako krásný a romantický.
1: Takhle pozor, jako i desert, jako je buchta, se dá párovat s vínem.
0: No jistě.
1: Takže, jako... takže to může být jako velmi veselý festival, prostě co si budeme povědět.
0: Když si zapiješ třeba takovou tu, to mám hrozně ráda, takový ty tradiční český buchty.
1: No a s tvarohem?
0: Ne, nejradši s povidlama.
1: Aha.
0: A pak ještě, když se míchá povidlo s mákem, když se to smíchá, no. Mám nejradši.
1: A jak, má to nějaký název povidlo s mákem? Protože vím, že tvaroh s mákem, to tomu se říká šiml.
0: Fakt?
1: Ano, šimlový buchty.
0: Tak to
1: a koláči dělala babička.
0: Jestli tohle má nějaký název, ale jako ty Honzovy buchty, to je, jako, no. To je fakt mňamka.
1: Já to už jsem strašně dlouho neměl.
0: A nebo ty koláče moravský. Ty tradiční.
1: Ty frgály?
0: Ty frgály.
1: Ty valašský.
0: Hmm. Jako myslím, že tady to bude vonět. Jestli jste na dietě, tak určitě na lednický Buchtafest nejezděte.
1: A nebo naopak jeďte, ať máte důvod si říct, dneska na to kašlu.
2: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tak to byla Eva Max na frekvenci 1. Za malou chvíli bude půl páté, to znamená, že peníze jsou na cestě.
1: 7000 pro vás máme tady v posledním slově, ale ještě předtím si střihneme zprávy.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Dám ti rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
5: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
6: Hezké odpoledne, je 5:30, tady jsou zprávy Frekvence 1. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který byl obviněn v korupční fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3 milionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub Karviné z první fotbalové ligy. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat. Podle informací ČTK je primátor na dlouhodobě plánované dovolené. Izrael a hnutí Hezbollah se dohodli na příměří od dnešních 15 hodin středoevropského času, řekl dnes nejmenovaný americký představitel agentuře Reuters. Podle diplomatických zdrojů vedly pokračující boje v Libanonu k odkladu jednání mezi Spojenými státy a Íránem, které měly začít dnes ve Švýcarsku. A hostem dnešního presklubu na Frekvenci 1 bude hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek. Ondřej Kopa si s ním bude povídat o mistrovství světa a nadějích českých fotbalistů v posledním zápase ve skupině s Mexikem.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: Jak to jezdí na hlavních tazích, nám řekne Vlaďka.
7: Sklonou z důvodu dopravní nehody v pravém jízdním pruhu na 23. kilometru na exitu Chrášťany a velmi hustého provozu počítejte na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 24. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte také okolo půl hodiny. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 178. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 45 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
8: 257-409-99, číslo jsem krám a čeká na vás velká, no,
9: velká událost.
8: Pěkná sumička a velká událost.
9: Protože můžete vyhrát 7000 korun v posledním slově, takže ještě jedno číslo 257-409-99. Lelia!

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak se dovolal do Frekvence 1? Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den.
4: Tady Ivana z Mostu.
2: Ivana z Mostu.
3: Ivana z Mostu. Tak Ivano, v parném odpoledni vyhrát 7000, to by bylo fajn, že?
2: To by bylo drý. Moc by jsme vám to přáli. Potřebujeme jedno jediné slovo. Dokonce věty od Pepa Vrtala, což je fotr na tripu.
3: Jdeme na to?
4: Můžem.
3: Věta zní takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak co typujete?
4: Voda.
2: Voda. Pojďme zkusit, jestli tohle slovo patří do konce věty Pepi Vrtala.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není toto slovo, bohužel.
2: Moc nás to mrzí. Děkujeme za pokus, mějte se krásně.
3: Hezký víkend přejeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Takže v pondělí s Lubkou a Smárou budete hrát o 7500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: My pro vás máme takových dárků.
1: Až to není hezký.
0: Až mi to přijde skoro jako ostudný, jak jsme štědrý.
1: Tak pojďme ještě na konci týdne soutěžit s Dolní Moravou, protože i dneska pro vás, přátelé, máme krásnou věc, krásnou výhru.
0: Dnes soutěžíme o rodinnou vstupenku do vodního světa Mellory Aqua & Spa na 3 hodiny pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let v horském rezortu Dolní Morava.
1: Co všechno tahle vstupenka zahrnuje? Jsou tam vyhřívané bazény uvnitř i venku. Sem můžete s touhle vstupenkou taky do dětského vodního parku s brouzdelištěm. Na tobogány tady jsou hned 3 s délkou přes 270 metrů. Je tady taky krásná slunečná terasa, slehátky, odpočívárna a nechybí bistro.
0: Protože to musí být, jako víte, co řádíte na tobogánech, dostanete hlad, že jo, skočíte si do bistra.
1: Žízen, to je jasný.
0: Pořádně se napucnete a pak vám to na těch tobogánech jezdí rychleji, že?
1: Aby tato věc mohla být vaše, je třeba odpovědět na otázku, kterou pro vás máme pro dnešní den připravenou. A je to otázka zapeklitá.
0: No, skoro bych řekl rafinovaná. Tak se nám zkuste dovolat 2574099, to je číslo sem k nám do studia, než se dovoláte pár informací, které by se vám mohly hodit.
1: Tak Mellory Aqua & Spa na Dolní Moravě otevírá právě teď letní sezónu a v tomhle největším akvaparku a wellness na Českých horách na vás čeká spousta zábavy.
0: Vnitřní venkovní vyhřívané bazény, 3 tobogány, dětský vodní park, jedinečný saunový svět s nádhernými výhledy na hory.
1: Když už teda budete na Dolní Moravě, měli byste vyrazit taky na Skybridge 721, na taky stezku v oblacích nebo do mamutíkových parků.
0: Veškeré informace najdete na www.mellory.cz.
1: Já bych ještě vypíchla, že jsou tam tobogány, což je věc, kterou já třeba moc nemusím. Máš rád tobogány?
0: Já to mám rád, mě to baví. No.
1: Nejhorší jsou takové tobogány, co tam padáš téměř volným pádem. Jakože jedeš, no.
0: Jo, že tam jsou ty trichtýře takový.
1: No, to je
0: a já jsem dokonce viděl tobogány, že tam si normálně stoupneš do takový baňky, tam tě zavřou a propadne se pod tebou podlaha.
1: To vůbec. To by tam nebyla jenom voda. To by tam bylo všechno ostatní. Tak jenom
0: by
1: jsme chtěli...
0: By bylo vyhřívaný s tobogánou.
1: Ještě jsme chtěli říct, že ty tobogány jsou 3 a mají víc jak 270 metrů.
0: Tak, kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady je Jiřina z Vyškovska.
0: Dobrý Jiřinka. Den, Jiřinko. Vy to máte na Dolní Moravě.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, Jiřinko.
1: Vidíte, tam skočila.
0: Naučil jsem se ř a mám z toho radost. Vy to máte od Vyškova na Dolní Moravu zhruba 2 hodinky cesty, což
2: no,
0: není zase taková dálava.
1: No, to bychom vám moc přáli. Tak ale teď pozor, jo, je tady otázka, na kterou potřebujeme správnou odpověď. A otázka zní.
0: Kolik metrů mají dohromady 3 tobogány ve vodním světě Mellory Aqua & Spa na Dolní Moravě?
1: Za A je to 1 pouhý metr. Za B 3333 metrů a 333 stříkaček.
0: Ano.
1: A za C je to 270 metrů.
0: Tak co myslíte?
2: Tak asi to C.
0: No jasně.
1: Moc vám to přejeme.
0: Pro 2 dospělé, pro 2 děti do 15 let asi máte koho vzít
2: no,
0: sebou, že jo?
2: Super, určitě no. Vnoučata, manžela.
1: Užijte si to tam, je to tam podle mě oáza klidu, odpočinku a moc vám to přejem. Zůstaňte nám
2: no,
1: na telefonu.
2: Tam jsme nebyli, ale na mostě a takhle jsme jako byli.
1: Tak musíte pokusit no, zase něco novýho.
0: No, vidíte,
2: něco novýho, přesně tak.
0: Tak jo, si to užijte.
1: Mějte se krásně.
0: Vydržte na telefonu, zatím naslyšenou.
2: Ano, vydržím, naslyšenou.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
4: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.

0: Tohle je balzám pro ucho. Richard Miller, Anna K., Ivan Tásler a spousta dalších, písnička Baroko před 17. hodinou.
1: No a další balzámy pro ucho ve velkých hlavách, třeba od Briana Adamse.
0: Takový pomalejší rozjezd toho pátečního večera. Lucka Víla.
2: Už se chci řvát, chci radši zpívat.
1: Přidáváme tempo a Kelly Clarkson tato narovná.
0: Po 17. hodině velké hlavy za chvilku taky zprávy.
1: No a my vám přejeme hezký víkend. Moc se neuvařte.
0: Je to předposlední před prázdninama.
1: No vlastně, ne, poslední před prázdninama, v pátek
0: vlastně,
1: jdou na poslední.
0: Vlastně, ježiš, kecám, to je poslední.
1: No jasně.
0: To je vlastně poslední.
1: Před prázdninama. Vy se máte smráďata.
3: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
4: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
5: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
6: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
3: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
7: Když dávej Stardance, tak televize je moje. Prostě manžel bohužel musí na pivo.
3: A nějaký vzkaz na závěr?
5: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
3: Říkají mu Radio Terminátor.
4: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
8: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
9: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
10: Tunisko patří každoročně.

0: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Zavratné megaslevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
9: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
10: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
11: Má je pro nás Honza Homolka. Hezké odpoledne.
12: Hezké odpoledne. Podle Kupky jde u bytu o frašku. V Praze začala stavba další části Dčka a Ďurčo dál povede odboráře. Pražské Piráty a Prahu sobě nepřesvědčilo vyjádření a šéfa pražského ANO a kandidáta hnutí na primátora Ondřeje Prokopa. Ten vysvětloval své byty neuvedené v majetkovém přiznání. Líder pražského Spolu Tomáš Portlík uvedl, že městští zastupitelé politicky reagovali na situaci čtvrtečním odvoláním Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva a případný zbytek je na orgánech činných v trestním řízení. Předseda ODS Martin Kupka a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek vnímají Prokopovo vysvětlení situace jako frašku a výmluvu. V Praze tento týden se zpožděním přes 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory.
13: Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Stavba první části linky mezi Pankrácí a Olbrachtovou začala v roce 2022. Druhý úsek měl přímo navazovat. Zpoždění nabral kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu. Teď dopravní podnik počítá s tím, že provoz linky minimálně v úseku z Pankráce na Nové Dvory spustí v druhé polovině roku 2032. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
12: Nejsilnější odborový svaz Kovo povede dál dosavadní předák Roman Ďurčo. Na sjezdu v Praze si ho zvolili odboráři a odborářky na dalších 5 let. Třídenní sjezd začal ve čtvrtek. Svaz Kovo je ze 65 tisíc odboráři v Česku nejpočetnější. V posledních 4 letech mu přibylo podle Ďurča 16 tisíc členů. Úbytek členské základny to nedorovnalo. Izrael a hnutí Hizballáh se dohodli na příměří od dnešních 16 místního času. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný americký představitel. Zprávu potvrdili zdroje agentura AFP a AP a také nejmenovaní představitelé Hizballáhu a Izraele. Oficiální prohlášení zatím žádné není. Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do semifinále travnatého turnaje v Nottinghamu. Utkají se spolu o účast ve finále. Plíšková porazila Australanku Taliu Gibsonovou 7-5 a 6-4. Bousková si zajistila první semifinále turnaje WTA na trávě po triumfu 7-5 a 6-0 nad Němkou Tatianou Mariaovou.
10: Frekvence 1. Počasí.
12: Zítra bude jasno až polojasno, čekejme během dne přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty vysoko, 31 až 36 stupňů.
10: Frekvence 1. Doprava.
12: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
14: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu.

0: Loni si dejte navíc pozor na 188. kilometru, kde došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. A sklonu z důvodu velmi hustého provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 24. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
1: Tolik zprávy a na frekvenci 1 po 17. hodině. Velké hlavy.
2: Přihlaste se, že jsou tady velké hlavy.
3: A jem hír.
4: Já se hlásím.
2: Nejdražší chyba v dějinách. V roce 1999 ztratila NASA sondu za 3 miliardy korun, protože jeden tým počítal v kilometrech a druhý v mílích. Sonda se jaksi netrefila tam, kam měla.
3: Víš, co to je? To je nevratný prostě.
2: Nevratný.
3: Chápeš?
4: No pohltili jí vesmír. No,
2: podle mě, hele, splácej to asi do teďka, ne?
3: To je jako slovo. Vyřkneš slovo, už to nevrátíš.
2: No jo, vole.
4: Dej pokoj.
3: No tak. Tak, co dnes budeme řešit, pánové?
4: Prosím vás, víme o, nebo velký hlavě ví o psycholožce, která krade cukrátka.
2: A víte, že už se nedějou takový ty kruhy v obilích? Není to škoda?
3: No protože mimozemštěni odletěli.
4: Ale my se dělají kruhy pod očima.
3: To je škoda. Velké hlavy. Frekvence 1. Vlastním očím nevěřili celníci, když kontrolovali švýcarskou turistku, která se vracela z dovolené přes hraniční přechod s Německem. Představte si, pánové, ona převážela ve svém autě 55 kufrů a tašek a všechno, co bylo v těch taškách a kufrech, bylo pro její osobní potřebu.
4: Ona jak jela dlouho?
2: Prodloužený víkend.
4: No to jo.
3: Eurovíkend.

0: Ukradli jste někdy něco?
1: Já jo. Já jo. Jsem ukradla veselou krávu, ten jeden čtvereček.
0: Fakt jo.
2: Čečo asi ne.
0: Já si čověče, počkej. To se nepočítá. Velké hlavy,
1: frekvence 1. Pořádnou ostudu si utrhla etablovaná mexická psycholožka, kterou bezpečnostní kamera zachytila v místní cukrárně při sofistikované krádeři obyčejné růžové kalkulačky z pultu obsluhujícího personálu. Ta růžová jí podle mě
0: počkej, hele,
1: uchvátila.
0: Jako si dělník.
1: Chemiky se dusí. Co si spolknul?
0: Jako si dělník ve šroubárně může přečíst Virgilia v originále, tak psycholožka může být kleptomanka, ne?
2: To odkoukala od Klauze v Chile.

0: Hele, pil jste někdo někdy Martiny s vodkou?
1: Já s vodkou bez vodky?
0: No jako Bond, protřepat
1: nemíšel. Ne, ne, ne,
0: já Martiny. Taky ne, já chci to vyzkoušet, ale dneska je Mezinárodní den Martiny.
2: Slavná hláška agenta 007, protřepat nemíchat, je podle barmanů dobře nebo špatně? Co myslíte?
0: Já si myslím, že to je blábol.
1: Já si teda taky myslím, že to je vymyšlený.
2: Pravé Martiny se míchá v míchací sklenici s ledem. Protřepáním se ovšem led roztříští a nápoj zbytečně naředí a zakalí. Takže míchat, jo, ale netřepat.
1: A on říká protřepat, nemíchat.
0: Takže to je jenom takový nějaký věc.
1: To má jenom Bond? Protože nemá zuby, kdo má kusat ten lepší.
0: No přesně, on je takový hnusný chlap, v podstatě, že holky ho nemají rádi.
1: Tak je, ty pojistnej.
2: Když to piješ někde nad ránem přesně. Kolem 007.
1: Jo, a cíleně vymýšlej prostě herce, co nemají vůbec charisma.
0: No,
3: náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
3: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybírá

0: Já jsem chtěl mluvit o kruzích v obilí, jestli jste to někdy viděli. Já jsem to viděl jenom na obrázku.
1: To už je taková historie.
2: To nechápu, jak se to tam vždycky veme.
0: To dělají ty kombajny.
2: Ale to nikdy nikdo nevysvětlí. Ne, to nedělají kombajny.
0: Jo,
2: to dělají větry.
1: Jo, to musí být větry, když uděláš kruh v obilí.
2: To, co jsi teď udělal, nebyl větr.
0: No, jako, to byla čekačka na větr.
2: Probereme to za chvilku.
3: Udrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
3: Frekvence 1. Doprava.
6: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 24. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte také okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
3: Velké hlavy Frekvence 1.
0: Helejte, proč se už vůbec neřešejí kruhy v obilí? Já když jsem byl malej, tak to bylo všude a teď nic.
2: Se podívej se okolo, ty, já myslím, že mimozemštění, když to tady u nás vidí, tak od nás prostě ztratili zájem. No. Že?
1: A hlavně, děcka sedí jenom u mobilu místo toho, aby si hráli venku a dělali
0: jo,
1: kruhy v obilí.
0: Jo, jeď kotouli. Váleli jste sudy někdy?
2: No,
0: děti už vůbec neví, co je to válet sudy.
2: No, protože...
1: Oni tak jako vyval sudy, viď? To jo.
0: Oni už ani nepijou. Vyvalte
2: sudy.
0: Tadle tam mládež nepijí. No, ještě, že tě tady máme.

0: Já vám položím otázku, kolik máte doma vysavačů?
1: Jeden.
2: Dva.
0: My sedm.
2: Já mám ještě ten malej do ruky.
1: Není, máš, my máme taky vlastně,
2: no,
1: takže dva.
3: Velké hlavy. Frekvence jedna.
0: Dneska 157 let, co patentovali vysavač. Když si dáte řízek, jak dlouho musíte vysávat, abyste ho spálili? Jakože abyste zhubili řízek.
1: Rozumím. Ještě jednou.
2: Kalorie, jako aby si se hejbala. No tak řízek obalovaný nebo ne?
0: No rozhodně obalovaný.
1: To souvisí s tím vysavačem.
0: Vůbec.
1: Vůbec, jo, jasně.
0: Ale ten pohyb, představ si, vysáváš, jo.
1: Jak musíš chodíš, dlouho vysávat.
2: Šoupeš. Aby si spálila řízek.
1: Už tomu, tyžiš, to je, ale...
0: Takže, normálně, klasika, neděl odpoledne, řízek, no, k obědu.
1: Dvě továrny.
2: Jak dlouho to máš dělat?
0: Jak dlouho máš vysávat? Dvě továrny.
1: Jak debilně otázka, tak debilně odpověď.
0: Kolik stojí rohlík? Sedm kočičí.
2: Já myslím, že třeba 4 hodiny.
1: Já myslím, že 7.
0: 2,5 hodiny.
2: No, jo, já jsem si dal 2. Dvě továrny, nejlepší.
0: Dvě továrny.

0: čase být.
1: Na frekvenci 1 si připomeneme Mňau kocoura Garfielda.
2: Mohli se potkat. Dneska vyšel první z řady komiksů Garfield, protože to byl kdysi dávno komiks. A dneska má narozeniny i Václav Klaus. Kdo myslíte, že je starší? Klaus nebo Garfield?
1: Já tam zahraju nějakou s Klausem.
3: Já myslím, že... kolik je Klausovi? Nějakých 82?
2: 85.
3: Tak to bude starší Garfield.
2: Takhle, on možná ten Klaus ani člověče, teď jak tady koukám do těch análů, on možná nemá dneska narozeniny, ale...
3: Jo, jo, takhle, jakože, no, prostě, takže já myslím, že starší je Garfield.
1: No, Garfield bude starší.
2: Tak koukněte se na Klause, na Garfielda.
1: Takže Garfield bude starší.
3: No, Garfield nestárne.
2: Garfield je výrazně mladší.
1: Mladší?
2: No, jo, tomu je jenom 48.
3: No, takhle mladý.
1: Vypadá dobře.
2: Jo, jo.

0: tři. Tak teď jdeme do finále.
1: Pet, říkal mi kamarád, jo?
2: No, mám pokrom.
0: S čím máš problém?
1: Dospělost prý začíná ve chvíli, kdy jako muž pochopíš, že vibrátor není soupeř, je to člen týmu.
0: Pozor, chlapci. No. Aby se kámo...

0: A v korunách, ale v milionech liber. Nejexkluzivnější britské rezidence, nejodvážnější makléři a klienti, kteří se nebojí snít ve velkém. Britské luxusní domy. Jen na vaši televizi Relax.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: 18 hodin. Frekvence 1, zprávy.
6: A s nimi Honza Hovolka, dobrý večer.
7: Hezký večer. Nejsilnější odborový svaz Kovo povede dál dosavadní předák Roman Ďurčo. Na sjezdu v Praze si ho dnes zvolili odboráři a odborářky na dalších 5 let. Propad rozpočtu České televize v příštím roce kvůli vládnímu návrhu na změnu financování může dosáhnout 1,75 miliardy. Americký prezident Trump si díky válečnému konfliktu s Íránem uvědomil, že jeho moc nezná mezí a uzavřené memorandum o porozumění považuje za pravděpodobně bezpodmínečnou kapitulaci Teheránu. Linda Nosková postoupila na travnatém turnaji v Berlíně do semifinále. Bývalou světovou dvojku Badosaovou porazila 6-1 a 6-3. Boj o finále se utká buď s Ukrajinkou Svitolinovou nebo Ilovou z Filipín.
5: Frekvence 1.
8: Počasí.
7: Také zítra bude jasno až polojasno. Mohou se vyskytnout přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
8: Frekvence 1.
5: Doprava.
7: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
9: Dejte si pozor na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové, kde se na 27. kilometru vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 24. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
5: Frekvence 1, Pressklub. Ondřej Kopa a host.
10: Hezký večer, Češi na fotbalovém mistrovství světa mají po dvou zápasech jeden bod a ve středu v noci s Mexikem musí vyhrát, tedy pokud chtějí dál na šampionátu. Nejen o tom, ale i o filmu Stříbrná cesta si budu povídat s hlavním reportérem deníku Sport a webu eSport Štěpánem Filipkem. Vítej, Štěpáne.
11: Děkuju, dobrý večer.
10: No tak jedna s Jižní Afrikou. My jsme v těch střelách na bránu přestříleli. Jihoafrická republika měla vlastně jedinou šanci a to úspěšně kopnutou penaltu. Jak se ti to včera líbilo? Spíš nelíbilo.
11: Nelíbilo, jako rozhodně se mi to nelíbilo. Já se přiznám, že když už je nějaký odstup od toho zápasu, tak ve mně pořád převádá taková skoro až deprese. Musím říct, že si kladu otázku, jestli nežiju úplně v jiném vesmíru než trenér Miroslav Koubek, kterého jinak velmi uznávám. Pozor, dle mého názoru je to jeden z malých českých trenérů, u kterých víte, že je schopný přemýšlet o tom fotbale opravdu do hloubky, vymyslet účinnou strategii, ale já nic z toho vlastně na mistrovství světa nevidím. Z mého pohledu to, že český tým neudržel výhru, je neodpustitelné a neomluvitelné.
10: Jsme nejnudnější tým, jak jsem včera slyšel, třeba od kolegu Michala Kvasnici, který je přímo v Americe na stadionu.
11: Nabízí se to v takových týmů nicméně víc. Já bych spíš použil slovo zbytný tým, i když to slovo moc rád nemám, ale bohužel v této chvíli musím říct, že Česká republika je pro mě argumentem pro to, že aby mistrovství světa mělo 48 týmů, je nesmysl. ta kvalita se rozmělňuje, když jsme viděli některé zápasy, kde outsideri překvapili, víš, Španělsko a podobně, které pouze remizovalo, ale je to pro mě bohužel opravdu argument, že se ta kvalita

0: rozmělňuje. Velmi mě to mrzí.
1: Dva odlišné názory trenérů po tom zápase. Miroslav Koubek chválil naše hráče. Trenér Jižní Afriky zase měl dost nevybíravá slova na Českou horu. Ale myslím si, že jeho Afričané úplně krásu tomu fotbalu nedali.
0: Byly to dva extrémy a teď je otázkou, který trenér byl dál od té reality. Já si myslím, že dál byl Miroslav Koubek. Navzdory tomu, že bych mohl český tým bránit a že Jihoafrická republika nepředváděla nějaký ostrující fotbal, mě velmi mrzí, že český tým nepřidal třeba druhý gol, možná i třetí, protože bylo vidět, že jakmile obsazovali hráče soupeře, jakmile docházelo prvních 10, možná 15 minut i k pressingu, který jsme moc neviděli a v těch podmínkách, těžkých podmínkách to není úplně jednoduché, tak ta obrana zmatkovala. Byla až obrana JAR, byla až tak klempířovsky mimoběžná, bych řekl. A my jsme toho nedokázali využít. Takže ta slova byla velmi tvrdá, ale když budu velmi poctivý, nebo budu poctivý, tak blíž té realitě byl trenér Jihoafrické republiky.
1: Ale v 6. minutě velká krása, velká naděje, vlastně šikovně vhozený aut Ladislava Coupala. A pak gol Sadílka, všechno nám hrálo do karet, ne?
0: Za to bych
1: jenom
0: chtěl
1: dát ten druhý gol?
0: Za to bych chtěl opravdu český tým pochválit. Myslím, že se projevily velmi kladně ty změny sestavy. Byl jich
1: gol ze hry.
0: A gol ze hry, ale po 5 zápasech. Český tým je tým, který vlastně se prezentuje jako mužstvo, které skoruje jenom ze standardních situací. A pro mě to vždycky byl spíš doplněk hry, než to hlavní. U nás je to obráceně. Ten trend nicméně bys Arsenal a tak podobně k tomu hodně směřuje, Slavie v české lize, ale pořád si myslím, že to hlavní by měla jít kombinace. Kombinační hra a ta v případě českého týmu byla skvělá právě v těch prvních 10 minutách. Ten gol byl opravdu vyústěním krásné, nádherné akce, ale to bylo bohužel všechno a pak až těch dalších, řekněme, 6 minut v úplném závěru. Já opravdu nesouhlasím s tím, jak trenér Koubek hodnotil ten výkon pozitivně, že to byl vlastně systematický hlubší blok. Já tam prostě neviděl systém, ten tým nemá tvář. Jako jsme to říkali za Ivanáška, tak teď ji bohužel nemá také.
1: Já ale vždycky chci dodat, že ohromný úspěch, že jsme se na to mistrovství světa dostali, protože kde jsme byli po Chorvatsku, kde jsme byli po Fárských ostrovech, nikdo si nemyslel, že bychom baráže udělali Dány, ale asi to byl fakt ten náš strop. A nebo, jak říká Radek Špriňar, zase druhý kolega, my jsme vyhráli dovednosti disciplíny, ale ten fotbal se na tom šampionátu hraje i na krásu, na góly, na kreativitu.
0: No já to možná tady neříkám poprvé, ale největším nepřítelem českého fotbalu je úspěch. Jo, protože to zakryje veškeré nedostatky, které dlouhodobě český fotbal má. Ten samozřejmě i já sám jsem si pochopitelně přál, abychom na mistrovství světa byli. Vždycky budu ten, kdo bude s tím souhlasit. Ano, to je to hlavní. A nicméně, říkám, pak by mělo přijít to B. Neuspokojit se tím, neříkat, jo, to je strop, prostě česká reprezentace navíc nemá. Ono to vlastně od Miroslava Koubka tak nějak zazní, ale já se ptám, proč si mě jako trenér víc nedělá. Má to teda víc potom důvodu, ke kterým se možná dostaneme. Ale nejhorší je dostat se třeba na Euro do čtvrtfinále a všichni jsou spokojení, ale to by měl by být začátek vlastně systematických změn k tomu, aby český fotbal vypadal jinak.
1: Hele, ale trenér Koubek včera udělal 5 základních změn té základní sestavy. Posadil Součka, posadil Šulce, tak vzal to na ten začátek dobře?
0: Určitě, já opakuju, mně se ty změny líbily, na rozdíl od jiných trenérů má odvahu posadit na lavičku Tomáše Součka, i když ono to někdy vypadá, že s Součkem to nejde a bez Součka taky ten. To je takový logický zádrhel. Nicméně to je v pořádku, ale já od Miroslava Koubka čekám prostě víc, protože on je to kvalitní trenér, v Plzni ukázal, že dokáže hrát třeba i z hlubšího bloku, lidově řečeno, se tomu říká Zandior, což on nevydýchal evidentně na té tiskovce, když to tam padlo, takhle to nazvali fanoušci asi oprávně, ale že umí hrát na rychlé protiútoky a český tým ty hráče na tenhle styl má, ale ono to nefunguje, to je chaos. Já tvrdím, že to je prostě chaos, jedna přihrávka, maximálně 2 a o ten míč tým přijde.
1: Máme jeden bod, musíme vyhrát s Mexikem, je to v našich silách?
0: Když bych to vzal velmi analyticky, racionálně, nevidím jediný důvod, proč by český tým měl uspět proti Mexiku. Beru v potaz formu. To, že ti hráči evidentně nejsou schopni odehrát v podstatě fyzicky celý zápas a že ani střídání tomu vlastně vůbec nepomůže, spíš naopak ten řetěz ještě víc schodí. To je mimochodem věc, a omlouvám se, jestli to trošku zdržím, která úplně v té diskuzi chybí. A on to pojmenoval Ladislav Krejčí, kapitán. Když si vezmeme jeho vyjádření a vyjádření trenéra Miroslava Koubka, tak já 100% sázím na Ladislava Krejčího, protože Miroslav Koubek kamufluje ten stav, má proto nějaké důvody, můžeme se bavit jaké, ale třeba Ladislav Krejčí řekne, že si musí sednout a říct si pravdu do očí. On řekne, že neví, čím to je, jestli třeba k tréninkovému cyklu přistupují jak v tomhle týdnu, tak i celkově a musí si říct, jestli je to správné a nastavit si tak, aby se už se to nestávalo, to, co se děje na hřišti. Čili pozor, tam je evidentní klíčový problém v tom, že ten tým nezvládá aklimatizaci, což je velmi objektivně těžké, ale dá se tomu nějakým způsobem předejít, anebo to řešit a fyzicky ty zápasy nezvládá a taky asi něco špatně v tom tréninkovém procesu.
1: A tak je na to odlehčím. Ten zápas se hraje na Azteckém stadionu. Ten zápas už viděl zázraky, viděl boží ruku Diega Maradony.
0: To mi nepřipomíná.
1: Já tam proto jedu v neděli večer letím do Mexika, tak zázraky se někdy dějí.
0: Ne, pozor, to chci říct, že tady je pořád možné, že se ten zázrak stane. Můžeme se bavit o tom, jestli Mexičané, kteří dvakrát vyhráli, tak tomu způsobí třeba se s tou hrají.
1: Ale hrají před 80 tisíc.
0: Přesně tak, já si to moc neumím představit, že by jako dali soupeři sami je nějaký důvod tomu, aby je porazil. Nicméně v tom fotbale je možné opravdu všechno. Jenom chci říct, že kdyby se ten postup podařil a všichni si to navzdory kritice přejeme, tak to neznamená takové to, že někdo zacpe úcta kritikům. Toto nezmění to, že ty dva zápasy byly prostě špatné. Že celý ten český fotbal se musí zamyslet nad výchovou hráčů, nad tím, jak se vrátit ke kombinačnímu fotbalu a ne k té soubojovosti, kterou je typická česká liga a její mistr.
1: Host presklubu je Štěpán Filipek z deníku Sport.
2: Frekvence 1, presklub. Každý den aktuální host.
1: Tak mistrovství světa se hraje ve třech zemích. Poprvé ho hraje 48 zemí. Jak se ti líbí to mistrovství světa?
0: Já s tím mám potíž, já se přiznám, už jsem to naznačil, 48 týmu je prostě moc, já se i obávám, jestli to jde vůbec usledovat. Na jednu stranu je to pestrobarevný fotbalový svátek, můžou nás bavit příběhy kaperských fotbalistů, Haiti, Uzbekistánu a podobně, když to asi trošku míň, ale pro mě se ten program rozmělňuje a přiznám se, že bych zůstal u toho staršího systému. Nechci být konzervativec, ale je to moc, je to moc.
1: Ještě ty velké přelety.
0: Ty velké přelety, tam si myslím, že opravdu hodně to některé týmy v podstatě diskriminuje. I ten český tým, teď se musím zastat, že tím,
1: teď
0: že postupujeme
1: do 2 kilometrů.
0: Tak ano, je to obrovský prostě rozdíl a teď co s tím přiletět do děště a posunout na poslední chvíli, jak se s tím vyrovnávat, je to vlastně znevýhodnění, to je určitý objektivní handicap.
1: No, ale zase jsme tam opravdu viděli majstrštyky, třeba přestřelku Angličanů z Chorvaty 4-2.
0: Myslím, že se to rozjíždí. Ten šampionát se rozjíždí. Já se přiznám, že mě budou zajímat víc ty vyřazovací boje, kde si myslím, že se takové to bude koncentrovat a jsem zvědavý přesně na Anglii, na Francii jsem velmi zvědavý, i Španělsko, jak se vyrovná s tím vojním zaváháním. A trošku mě překvapuje, že nikdo nemluví o Maroku. Mimochodem, ne, že bych byl extra fanoušek Maroka, ale
1: hráli skvěle.
0: To je velmi zajímavý tým, přesně tak. A nikdo je nezmiňuje třeba ani jako černou kuně nebo favorita.
1: Ty jsi byl jako novinář, Štěpáne, na dvou mistrovstvích světa, je to tak?
0: Já jsem byl na jednom a na dvou mistrovstvích Evropy, včetně 2004.
1: A na kterém jsi byl?
0: Mistrovství 2006 v Německu.
1: To Německu, bohužel, kde jsme hráli, kde je to naše poslední epizoda. Tak máš nějaké srovnání?
0: No.
1: Kde je to mistrovství, kde je ten letošní šampionát? A kde z tvého pohledu byl nejlepší to mistrovství světa?
0: Tak to se mi dostal. Teď já v těch mistrovství bych se možná vracel ještě rozdřív, protože si jich dost pamatuju. Myslím, že první bylo z okolností 86 v Mexiku, které jsem vnímal opravdu jako víc. Kupoval jsem si knížky a byla to hrozná exotika. Nicméně mám pocit, že se to prostě od fotbalovosti en bloc, teď to řeknu opravdu v průměru, jako přesouvá, samozřejmě je to logické, jednak ke komerci, které je čím dále víc k atletičnosti. Myslím, že se i jako ten fotbal trošku těm fanouškům přeci jenom jako vzdaluje a že z organizace FIFA se stává takový opravdu stát ve státě, který si jako tak dělá, co chce. Ten fotbal je komerce, to je úplně jasné. Vysvětlíka mistrů, to je pro mě třeba dokonalý komerční i sportovní projekt. Ale tady mám pocit, že už se dějou věci, které se tomu fotbalu opravdu jako vzdalují, ať už je to komunikace, určitá arogance a podobně.
1: Kdo vyhraje mistrovství světa podle tebe?
0: No, já trošku sázím pořád na Evropu, byť je to v podmínkách, které pro ty Evropany jsou složitější. Pořád trošku myslím na Francii. Maroko to asi nevyhraje, ale znovu ho zmíním. Nevěřím moc Portugalsku, to se přiznám. Tam si myslím, že vidíme na poslední velký souboj Messi versus Ronaldo a mám pocit, že Messi ho vyhraje na plné čáře. Takže já zkusím říct Francie, ale těch favoritů může být víc.
1: Říká hlavní reportér sportu Štěpán Filipek.
2: Frekvence 1 Presku. Každý den aktuální host.
1: Štěpáne, my letos máme dvě skvělá výročí, 50 let od dloubáčku Tondy Panenky a vítězství do mistrovství Evropy Bělehradu, no a 30 let od finále ve Wembley. O té cestě do Wembley jste natočili film Stříbrná cesta. To je historický milník v historii deníku Sport, ano. Protože jste začali dělat i filmy. Co to pro tebe znamenalo vlastně jako pro píšícího novináře?
0: Jo, byl to nápad kolegy Davida Randušky, režisér, kterého musím velmi pochválit. A oni mu byli 4 roky v době toho mistrovství a mě úplně šokoval tím, že s tím nápadem přišel, protože já už jsem měl pocit, že všechno o tom bylo řečeno, že už ani já si nic nového nedovím, ale nikdy to tak není. Znova jsem se přesvědčil, že je to prostě jinak, vždycky si člověk může něco najít. A znamenalo to pro mě krásný návrat do půly 90. let. Já na rozdíl od jiných 90. nehaním, byť jsem tam dělal spousta divokých věcí. A i fotbalově to byla naprosto neuvěřitelná doba, ať už šlo o mecenáše, úspěchy v evropských soutěžích, ale právě Euro 96 a bylo skvělé mluvit o tom s těmi hlavními hrdiny, což my jim říkáme.
1: Jak bylo těžké dostat hvězdy jako Pavla Nedvěda do toho filmu?
0: Já když řeknu, že to těžké nebylo, to by zní dost hloupě, protože jsem je scháněl osobně, ale Pavel Nedvěd s tím neměl vůbec žádný problém a musím říct, že tak, jak na tiskových konferencích v roli manažera českého týmu působí velmi nepřesvědčivě, tak tady úplně rozkvetl. Mluvil krásně, vzpomínal na to hezky a to samé Karel Poborský, Patrik Berger, Vadim Šmrce ve dvojce, mezi nimi to obrovsky krásně hraje, ale třeba i nenápadný hrdina jako Radek Babel, tak oni to nevzdali nějak rutinersky, to, že člověk otravuje s něčím, o čem vyprávěl tisíckrát, ale mluvili o tom s chutí a já si dovolím říct, že na předpremiéře toho dokumentu oni dostali obrovský kredit od diváků, kteří tam přišli a já myslím, že to i cítili a měli hrozně hezké ohlasy.
1: Co byl nejsilnější moment toho natáčení? Podle mě to bylo třeba, když jste natáčeli v místě, kde byl kemp české reprezentace a vlastně našli jste tam paní, která se o ně před těmi 30 lety starali a bylo to Vintonovo dítě, zachráněné dítě.
0: Ano, je to tak, děkuji za tu skvělou přihrávku, protože my jsme vyrazili s Karlem Poborským do Presnu na severu Anglie, kde v hotelu Marriott vydlela česká výprava a v Presnu se usadila právě lady Milena Grenfell-Bainsová, ano, jedno z Vintonových dětí, která odjela v srpnu 1939 posledním vlakem, který mohl opustit díky Sinovitnovi okupanou Prahu. A i pro ní, když by se řekl, že fotbal bude banální věc ve srovnání s jejími životními osudy, tak i pro ní to bylo krásné setkání s Karlem Poborským po 30 letech a ona se i chvilku starala nebo pomáhala jeho manželce, když pak působil v Manchesteru. Takže ano, vůbec poznat to prostředí, vrátit se do něj, našli jsme tam i kuchaře, který byl tehdy v kuchařském týmu během Euro 96, tak to bylo opravdu ten hezčí zážitek a v tom filmu je to vidět.
1: Film Stříbrná cesta měl premiéru před startem mistrovství světa. Pokud je ještě někdo neviděl z našich posluchačů, kde ho najde?
0: To není možné, ale jestli se někdo takový najde, nedělám si to ne, alegraci, budeme moc rádi, najde ji samozřejmě na eSport.cz, stačí k tomu vlastně měsíční předplatné, a nebo ve Vidotéce kanál Plus, který je koproducentem toho dokumentu.
1: A další plány, další film?
0: No, přemýšlíme už, musím říct, že to teda bylo obrovské vypětí, ten poslední půl rok, protože dovolím si říct, že jsme k tomu vydávali i magazín Gen Wembley, který je k dostání v prodejnách tisku, který je takovým plnohodnotným materiálem a vzpomínkuje tam mnohem víc věcí, některé se většině, některé ne do toho dokumentu, nebo je rozvádí. Takže je to prostě krásná věc, kterou si myslím, že stojí za to vidět a která pobaví. A není tam jenom fotbal. Pozor, je to hodně o těch 90. Jdeme do hloubky a s těmi hráči se vracíme třeba ještě před rok 89 a ten leitmotiv je, že se jim otevřeli obrovské možnosti díky listopadu 89 a oni je využili a to Euro 96 bylo zcela klíčový moment.
1: A kdyby náhodou klaplo to Mexiko ze středy
0: Mexiko,
1: tak může být mexická cesta.
0: No, nejsem si tím jistý.
1: Byla by hodně trnitá,
0: ale jako já si to přeju, jako ať to tak je, nicméně muselo by to mít opravdu velkou nadhodnotu, aby to uneslo srovnání, ať už s 96. nebo s rokem 2004 v Portugalsku za Karla Bricknera.
1: To byl hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek. Štěpáne, díky za tvůj čas.
0: Děkuji za pozvání.
1: No a Ondřej Kopa přeje fajn víkend, poslední předprázdninový víkend s Frekvencí 1.
2: Press Club Frekvence 1. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2004. Gratulujeme.
2: Dobrý večer, krásný letní večer, mám tady pro vás dárek, přátelé. Při dnešním letním podvečeru jsou to dva lístky na Bloodfest, festival britského zpěváka Youngblooda, který se letos vůbec poprvé odehraje mimo Velkou Británii, u nás v Hradci Králové. A už za pár dní, tak si o lístky zahrajeme právě v téhle hodině. Buďte na doslech, teď začínáme ale s Adam Sheeranem. Ostatně ten byl taky v Hradci Králové, před dvěma lety. A bylo to super.
1: Frekvence 1.
0: Konečně pátek.

0: to, jak vyšité máme venku. Pořádný hit byl dneska, možná zase v práci, stejně jako já, když jsem moderoval jednu akci v saku a v tmavých džínách, pěkně zapotili. Ale víkend, tak přátelé, na víkend by to sluníčko mělo ještě přitvrdit. Jdem to probrat. Dáša Honcová na drátě. Ahoj, Dášo.
1: Dobrý podvečer.
0: Jak bude? Hezky, viď?
1: Jestli vám dneska bylo teplo, a to předesílám, že v Doksanech na Litoměřicku rtuť teploměru ukázala 36 stupňů Celsia, tak zítra to bude ještě horší. Jednak rtuť teploměru bude stoupat opět až ke 36 stupňům Celsia, ale bude i vyšší vlhkost vzduchu, takže naše pocitová teplota bude praskat ve švech a cítit se budeme jako v prádelně.
0: Ale já myslím, že to bude takové to pěkné léto, jak má být, k vodě, ke koktejlu, k bazénu, ne? Co?
1: No, bude takové to hodně lepkavé léto, možná až nepříjemné, protože budou i tropické noci. Teploty nebudou klesat zpravidla po 20 stupňů Celsia, takže se nám ani moc dobře spát nebude a po dvou, po třech dnech bude v našich bytech, dá se říct, nesnesitelně.
0: Sobota i neděle bude stejná?
1: V sobotu budou teploty na těch 36, v neděli potom 34 stupňů Celsia a zatímco v sobotu očekáváme během odpoledních hodin bouřky zejména v Čechách, tak v neděli potom na Moravě a ve Slezsku.
0: To jsem se chtěl zeptat, když je takovéhle vedro, jestli přijdou hromy, blesky. Takže přijdou.
1: Přijdou a budou tentokrát ty bouřky z tepla a protože v atmosféře bude obrovské množství vlhkosti, tak očekáváme, že bouřky mohou být doprovázené i přívalovým deštěm, nárazy větru o rychlosti 70 km za hodinu a představ si, že nebudou chybět ani kroupy o velikosti kolem 2 cm.
0: To znamená, že to budou takové ty bouřky, co se zjeví, spláchnou tě a zase rychle zmizí.
1: Přesně tak a o 200 metrů dál bude zůstávat i nadále Azuro.
0: Takže to trošičku loterie, protože nikdy nevíš, kde udeří.
1: Je to tak.
0: Dášo, co začátek příštího týdne? Teplo, teplo, bude... teplo?
1: Přesně tak, ten bude stále tropický, stále očekáváme bouřky a to až do středečního dne, ale snad lepší zprávou je ta, že nám malinko klesne vlhkost vzduchu a v odpoledních maximech namíříme nejčastěji 33 stupňů, takže tentokrát už to bude taková ta prýma koupačka.
0: Ty to líčíš tak hrozně dramaticky, ten blížící se víkend. Já se na léto těším, ti chci říct. Teď to bude prýma.
1: Víš co, z meteorologického hlediska to bude extrémně zátěžové, protože ten teplotní šok směrem nahoru je velmi rychlý. Ještě ve středu jsme v ranních minimech v mrazových kotlinách naměřili teploty pod bodem mrazu.
0: Brr, to si asi neumím z hlediska dnešního odpoledne představit, ale dobře. Užijte si to, přátelé, jak máte chuť. Dáša to vidí trošičku dramaticky, já to vidím jako konečně léto, budeme u bazénu, no a vy si z toho vyberte, na co máte chuť. A Dášo, tobě díky moc, že jsi mi zvedla telefon. Ahoj.
1: Naslyšenou, hezký víkend.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Víkend sluní před námi, už jsme to probrali s Dášou, ale to taky přináší trable na silnicích.
4: Se zdržením okolo 45 minut počítejte na dálnici D10 ve směru na Turnov, kde na 45. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s motorkou a kolona se tvoří mezi 40. a 45. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 178. a 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. A porouchnou dodávku nepřehledněte na dálnici D1 na 35. a 5. kilometru na trase z Prahy do Brna. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic

0: frekvenci 1, ale teď se obracím na vás, kdo máte rádi rockovou muziku, anebo máte doma fanouška rockové muziky. Jdeme soutěžit, mám pro vás dva lístky na Bloodfest, tedy festival Youngblooda, který ovládne už příští sobotu, tedy 27. červen v Hradci Králové. V parku 360 na něj můžete vyrazit. A Bloodfest to je festival britského zpěváka Youngblooda, který se letos vůbec poprvé uskuteční mimo Velkou Británii. A jeho jedinou letošní zastávkou v zahraničí bude právě Česká republika, Hradec Králové. V sobotu 27. v parku 360 v Hradci se představí ovšem nejenom Youngblood, ale taky spousta zajímavých hudebních kolegů, jako je Pam Rabbit, Palais Royal, Primal Scream, Biffy Clyro, anebo třeba sám osobně Youngblood. A pozor, tenhle festival není jenom o hudbě, ale taky o lidech, kteří chtějí sdílet svou hudební zážitky, o komunitě, o setkávání fanoušků, o festivalové atmosféře. Prostě nejdete jenom na koncert. Bude to mnohem, mnohem lepší. 257 400 a 39. Dva lístky právě teď leží vedle mě na stole frekvence 1. Tady Ondra, dobrý večer, kdo je na drátě?
1: Dobrý večer, u telefonu věrná posluchačka Helena.
0: Milá věrná posluchačko Heleno, jste první, ale já čekám na třetího. Takže nezoufejte, zkoušejte dál. Zatím, naslyšenou.
1: Tak děkuju.
0: No, tak zatím není za co, ale musíte to zkoušet dál. 257 400 a 39. Jsem na vás vědavý. Ondra, frekvence 1, dobrý večer.
2: Dobrý den, tady Lukáš.
0: Lukáš, jste druhý, čekám na třetího. A teď už se to rozhodne. Zatím naslyšenou, zkuste to ještě.
2: Naslyšenou.
0: Jajda, jajda, člověk se jednou dovolá do rádia a ono ne. A ono pořád ne. Tak to teď rozsekneme. Rozsekneme. Frekvence 1, dobrý večer. Haló.
3: Dobrý večer.
0: Já jsem Ondra, kdo tam?
3: Slavím.
0: Ježíšu Maria, ještě jednou to jméno, prosím. Haló. Martin?
3: Martin.
0: Martine,
3: ano.
0: Jste třetí a jdete na Bloodfest do Hradce Králové příští sobotu.
3: Super.
0: Stefanoušek rockové muziky?
3: Ano.
0: Tak to je dobře, to se vám tam bude líbit, jsem vám chtěl říct. Jo. No, to je asi všechno, co si řekneme, koukám. Tak jo, tak Martine, vydržte mi na drátě, velká gratulace a řekneme si, jak si vyzvednete lístky. Naslyšenou.
3: Ano.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.

0: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
4: Sponzorem Časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
5: 19 hodin. Frekvence 1, zprávy.
6: A taky Honza Homolka. Milý Honzo, máš tam něco? Dobrý večer.
7: V hlavě nebo ve zprávách?
6: Zkusíme zprávy.
7: Dobrý večer. Skoro 1,5 milionu Čechů žije na okraji společnosti. Čekají nás vysoké teploty a bouřky a primátor Wolf je na dovolené. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je přes 15% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz, kterou v Praze představili zástupci projektu Neviditelní. Podle analýzy tvoří tito lidé 12% české populace a pro veřejné finance představují roční náklady zhruba 279 miliard. Teploty se vyšplhaly nad tropickou třicítku, padaly teplotní rekordy. O víkendu tomu nebude jinak. Meteorologové slibují až 36 stupňů ve stínu. Co během takových pařáků dělat a čemu se naopak vyhnout, radí mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
8: Při vysokých teplotách je vhodné dbát na pravidelný pitný režim a průběžně doplňovat tekutiny, ideálně v podobě vlažných neslazených nápojů. Zároveň doporučujeme omezit větší fyzickou námahu, vyhýbat se dlouhému pobytu na přímém slunci a nepít alkoholické nápoje, které mohou zpívat k dehydrataci. Děti ani zvířata by neměly zůstávat v zaparkovaných vozech, protože k jejich přehřátí může dojít už během velmi krátké chvíle.
7: Kromě vysokých teplot platí varování i před silnými bouřkami, a to do pondělní půlnoci. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Pravděpodobně mu hrozí vazba. Vyplývá z vyjádření olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna. Důvodem vazby může být podle něj obava, že by Wolf mařil vyšetřování nebo ovlivňoval svědky. Wolf na Facebooku uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku, což podle něj policie ví. Dodal, že do úřadu se vrátí příští týden. V Bavorsku hranice s Českem odpoledne havarovala česká paraglidistka. Ta s padákovým kluzákem uvízla na stromě. Z výšky asi 25 metrů ji vyprostili hasiči, napsal list Mittelbayerische Zeitung s tím, že žena vyvázla bez zranění. Fotbalista Mohamed Tijani přestoupil z pražské Slávie do maďarského klubu Újpešť. 25-letý Nigeriec působil v tamní soutěži už na jaře, oblékal dres týmu Nyírbágá Spartakus.
5: Frekvence 1.
0: Počasí.
7: Tak už padlo, zítra bude jasno, polojasno, mohou se vyskytnout bouřky, teploty 31 až 36.
0: Frekvence 1.
5: Doprava.
7: Aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
9: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D10 ve směru na Turnov, kde na 45. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s motorkou a kolona se tvoří mezi 41. a 45. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 187. a 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut.

0: a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
1: Tolik zprávy po 19. hodině s vámi na Frekvenci 1, Ondra Kubala.
2: Honzo, prosím tě, teď se mě teda ohromil maďarštinou. Jak dlouho jsi se učil vyslovovat ty maďarské kluby? Kam přestupuje pražský slávista?
1: Nýrek Háža a Jupešti. Ne.
2: No, ano, přesně tyhle jsem myslel.
1: Ne, protože jak sleduju ten fotbal, že jo?
2: Jasně.
1: Tak ty kluby umím, ale to je jediný, co z maďarštiny umím. Ještě Perkel, ale to. Ale jinak jako ty kluby, tu výslovnost, tam si myslím, že...
2: Já umím jednu větu, ale nevy, ale je to nemserete feke. Nemám rád černou, ale já moc nevím, co bych s tou větou v Maďarsku dělal. Honzo, díky.
1: No, zavřeli by tě.
2: Taky se bojím, takže to radši nikde neříkám ani na nádraží. Díky, slyšíme se zase za hodinu. No a přátelé, my za malou chvilku mrkneme na další z velkých hitů skupiny No Name, protože slaví 30 let na scéně. Frekvence.

0: Jam and Spoon and Plavka a Ride in the Night. To byla písnička, kterou jste právě teď slyšeli. Přemýšleli jste někdy nad tím, kdo jsou Jam and Spoon and Plavka? Tak moc se o tom neví, nebo moc se o tom nemluví, ale Jam and Spoon to bylo německé DJské a producentské duo, které patřilo mezi průkopníky trancové a také eurodancové scény a stály právě za těmi velkými hity, jako je třeba Ride in the Night, který jste slyšeli. No a Plavka, tak to je vlastním jménem Plavka Kovačevič. Je to americká zpěvačka, která má balkánské kořeny. No a těmhle těm dvěma hudebníkům dělala zpěvačku v těch jejich největších hitech. Jo, tak to byli oni. Jam and Spoon a Plavka. Ale teď už mám pro vás připravený další z 30 hitů slovenské skupiny No Name. V rámci toho, že celý první půl rok vzpomínáme na 30 let jejich největších hitů a 30 let na hudební scéně, se vrátíme do roku 2004. Tehdy pánové totiž bodovali s albem Slová do tmy, ze kterého tehdy poslali do Česka a do českých rádií tři hity. Písničky Lekná, Prvá a ještě jeden. A ten se jmenoval Dvojčata. A zpěvák Igor Tymko vám za malou chviličku sám řekne, jak tahle písnička, tedy Dvojčata, vznikala a co ho k ní inspirovalo.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na Frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
4: Ahojte, som Igor Tymko, frontman kapely No Name a dnes vám prezradím niečo o pesničke Dvojčatá. Iste ste počuli dokonalú prúpovídku o tom, že človek mieni, ale Pán Boh mení. Nuž a presne tak to bolo s jedným našim kamošom. Chcel žiť život sám bez rodiny a v zápätí sa oženil. Následne chcel žiť život sám iba so ženou a bez detí, ale v zápätí sa mu pritrafili rovno dvojčatá. Nuž proste najkrajšie scenáre píše život sám. Dvojčatá kapely No Name sú len ďalším dôkazom toho, že na napísanie krásnej pesničky stačí životu načúvať. Dvojčatá kapely No Name na rádiu Frekvence 1.

Robert Dermot Kennedy, Frekvence 1, ale co budeme hrát dál, tak to je ve vašich rukách. Máme tady páteční song za odměnu. Pro někoho, kdo si ho od vás takhle v 19 hodin a 26 minut v pátek v podvečer zaslouží. Volejte právě teď 257 400 a 39 a vyberte muziku a pošlete přání pro někoho, já nevím, koho máte rádi, kdo je skvělý ve vašem životě, komu chcete říct díky, mám tě rád, nechám to na vás. Prostě se ozvěte, song za odměnu můžete poslat právě v tuhle chvíli.

0: páteční song za odměnu na Frekvenci 1.
1: No a ten dnešní páteční song posílá Miriam z Bohumína. Milá Miriam, vítejte, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Kdo si zaslouží písničku takhle v pátek?
2: Zaslouží si Pavla Poláková z Albrechtu. Mhm.
1: No, Miriam, my teď vás neslyšíme úplně dobře, tak moc vás poprosím, potřeboval bych, abyste si vzala líp nějak telefon k ústům.
2: Já to mám.
1: Jo, ale...
2: Já to mám a teď jsem šla úplně dál, ale já musím vypnout hlasitý poslech a teď by to mohlo klapnout.
1: A teď už si myslím, že vás slyšíme. Takže ještě jednou, kdo si zaslouží ten song?
2: Zaslouží si paní Pavla Poláková z Albrechtic, která je vlastně z Havířova u Havířova. Zítra má 55 let a my s celým týmem, kde pracují, přejeme hodně zdraví. Ať má úsměv neustále na tváři, ať se jí daří v práci a hlavně, ať je zdravá a užije si lázně, kde za chvilku pojede, aby k tomu zdraví vykročila ještě víc. Takže toto jí přejeme, máme jí rádi a přejí to celý kolektiv, ona určitě ví, kdo to je. Jasně. A samozřejmě já, její kamarádka, která se jmenuje Miriam.
1: Tak a Miriam, teď mi ale řekněte, práskněte mi aspoň jednu dobrou a špatnou vlastnost na Pavlu. Pojďte.
2: No, ona nemá špatnou žádnou, které nevím, já žádnou neznám, jo, protože na ní je spoleh a dobré, je spolehlivá, usměvavá, ochotná, úplně pro všechny, všichni za ní chodí do práce, protože je odborník ve svém oboru a prostě přejeme jí všichni, ať taková zůstane, ať má stále úsměv na tváři a je taková, jaká je, protože ona si to opravdu zaslouží.
1: Miriam, kdyby tohle byla seznamka, tak si myslím, že už stojí zástupy chlapů před vaší kanceláří, aby se seznámili s Pavlou. Tak jdeme na to. Vybíráte písničku Karla Gotta, Být stále mlád, dejte mi pár vteřin a posíláme.
2: Ano.
1: Naslyšenou.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1, show konečně pátek. Na 9. večer chystám večerní pokec a tentokrát přijde zcela určitě i kouzelník, protože dorazí Jirka Hadaš. Je to sympatický chlapík, který kouzlí pro děti, kouzlí pro dospělé, ale pozor, on je taky spoluorganizátorem mistrovství České republiky v moderní magii a stojí v čele Českého magického svazu. Tak mě by docela zajímalo, jak se třeba lobuje za práva kouzelníků v Česku, když se všichni spojují v magickém svazu. A není to vtip, jo, pozor, je to jako naprosto seriózní organizace. Probereme i to, jak se v magii kouzlí, v čem jako je ten rozdíl, kdo je lepší, kdo je horší, jak se to hodnotí. Ona je to hodně talentová disciplína. No ale řekneme si i třeba, jak se vyvíjí dnešní moderní kouzla, jakým směrem ta světová magie jde. Jirka Hadaš tady bude úderem 9. večer, tak buďte s námi. Slíbil, že přinese pro někoho z našich posluchačů i kouzelnický magický dárek, ale neřekl mi, co to bude. Tak rozhodně říkal, Ondro, vymysli soutěž, budu něco mít. Tak jsem zvědavý, co to bude, rozlouskneme to po 9. večer. Ale jelikož k pátečnímu vysílání patří a ke konečně pátek, show konečně pátek, patří i nová muzika, tak teď tady pro vás mám takovou téměř z blusu novou slzu. Je to písnička z května, z konce května letošního a jmenuje se Holka z plakátu. A je to písnička, o které Petr Lexa, zpěvák ze slzy, říkal, že je to písnička o nenaplněné skoro až platonické lásce, ale i o té často mylné představě, že s někým nemůžete být, protože je pro vás prostě příliš dobrý a nedosažitelný. Tak si pojďte poslechnout, jak tohle poselství Petr schoval do písničky.
1: Frekvence 1.
2: Horká novinka.

0: Kyru jsme vám hráli na Frekvenci 1. Slovo ale dostává náš kolega Petr Jablonský. V neděli tu s vámi bude po 13. v nedělním lifeu a vy mu budete volat. Stejně jako minulý víkend Lukáš z Mimoně. Ten chtěl dát prostřednictvím Petra řeč s panem Andrejem a chtěl s ním něco, no, řekněme slušně, projednat a vyřídit.
1: Ano, dobrý den, vás zdravím.
2: Tak. Zdravím, pane Babiš.
1: Dobrý den, tak jsem rád, že mám fanoušky aj v Mimoni.
2: Můžu se vás na něco zeptat?
1: Ano.
2: Proč nemáte rád pana Fialu? Já ho teda taky nesnáším ty jeho lži, ale chtěl bych znát váš názor.
1: Tak prosím vás, kdo by ho měl rád? Jako kdo by měl rád Fiale? Jako nevím, jo? Tak jako... No, nevím, já vůbec nevím, jak se tam vzal v té politice, prostě někdo jako nějaký blbec, jako zasel, jo, zpíval, stávej se jako holal a bude z tebe Fiala, už to bylo. A už je tady, no. Každopádně jsme si dávali takovou páku s nutelákem a jsem vyhrál. Je rád, jsem, je to pravda.
2: Jo, je to pravda, jste nejlepší a mám radost, protože těch 5 let, co tomu vládne ten pan Fiala, tak to stálo za prd.
1: Ano.
2: Samá drahota, za vás je líp, pane Babiš.
1: Přesně tak, za mě to šlo všetko dolů, všetko šlo dolů. No, a za to můžu já, takže aby se to věděli všichni, posluchači,
2: no já vím, to byla vždycky jejich výmluva, no, pěti koalice. Za všechno může Babiš, něco se vždycky stalo, za všechno furt, prostě všechno jste mohli, přitom vy jste byl ten nevinej a ten hodnej právě.
1: Tak,
2: všechno takže, sváděli na vás.
1: Takže přesně to říkáte, tak jsem rád, že to poslouchají lidi a doufám, že to jako přijmou za své, jo. Je to tak, no, takže budu se snažit, aby bylo líp
2: stále. Je to
1: stále.
2: Tak, máte pravdu, pane Babiš, tak jo, díky moc,
1: no, nebojte se, nebojte se.
2: Daří, nashledanou.
1: Bude líp a mě už je třeba teďkon líp, no, tak se mějte krásně a s kanou.

0: jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Poznejte skryté srdce evropských metropolí. Od Barcelony po Helsinky sledujeme, jak obrovské městské trhy každý den zásobují milovníky jídla. Cesta potravin, lidé v zákulisí a fascinující svět, který drží města při životě. Tržnice světa na obrazovkách televize Relax.
0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A taky Honza Homolka. Honzo, pojďme zprávy.
4: Hezký večer. Podle Kupky jde u bytů o frašku. V Praze začala stavba další části Dčka a Ďurčo dál povede odboráře. Pražské Piráty a Prahu sobě nepřesvědčilo vyjádření šéfa pražského ANO a kandidáta hnutí na primátora Ondřeje Prokopa, který na tiskové konferenci vysvětloval své byty neuvedené v majetkovém přiznání. Líder pražské Spolu Tomáš Portlík uvedl, že městští a zastupitelé politicky reagovali jen na situaci čtvrtečním odvoláním Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva a případný zbytek je na orgánech činných v trestním řízení. Předseda ODS Martin Kupka a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek vnímají Prokopovo vysvětlení situace jako frašku či výmluvu. V Praze tento týden se zpožděním přes 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D Solbrachtovy na Nové Dvory.
5: Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Stavba první části linky mezi Pankrácí a Olbrachtovou začala v roce 2022. Druhý úsek měl přímo navazovat. Zpoždění nabral kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu. Teď dopravní podnik počítá s tím, že provoz linky minimálně v úseku z Pankráce na Nové Dvory spustí v druhé polovině roku 2032. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
4: Nejsilnější odborový svaz Kovo povede dál dosavadní je předák Roman Ďurčo. Na sjezdu v Praze si ho zvolili odboráři a odborářky na dalších 5 let. Třídenní sjezd začal ve čtvrtek. Svaz Kovo je ze 65 tisíc odboráři v Česku nejpočetnější. V posledních 4 letech mu přibylo podle Ďurča 16 tisíc členů. Úbytek členské základny to ale nedorovnalo. Postarší řidička v Rakousku odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením, kde si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranili střepy skla. Lehké zranění utrpěla také řidička, informuje stanice ORF. Hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek v presklubu těžko hledal pozitiva po druhém vystoupení fotbalového národního týmu proti Jižní Africe. Rozebíral myšlení Koupka i jeho pozápasové hodnocení, které bylo kritizováno. Největším problémem je podle Filipka chybějící tvář týmu.
6: Opravdu nesouhlasím s tím, jak trenér Koubek hodnotil ten výkon pozitivně, že to byl vlastně systematický, hluboký, hlubší blok. Já tam prostě neviděl systém, ten tým nemá tvář. Jako jsme to říkali za Ivanáška, tak teď bohužel nemá také.
4: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz.
0: Frekvence 1. Počasí.
4: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
7: Počkej, ty chceš teďko Vlaďku, jo, Honzo? Dobře, tak víš co, tak to uděláme takhle.
0: Frekvence 1. Doprava.
4: Jo, počkej, já jsem ti dal.
7: Tomáš, jedno, dáme si Vlaďku, pojď.
8: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D10 ve směru na Turnov, kde na 45. kilometru došlo v pravém jízdním pruhu k dopravní nehodě osobního vozidla s motorkou a kolona se tvoří mezi 41. a 45. kilometrem. A další dopravní nehoda 2 osobních vozidel se vyšetřuje v dopravním omezení na dálnici D1 na 301,5 kilometru ve směru na Ostravu. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení u mostu Šmejkal se na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna tvoří kolona vozidel mezi 12. až 24. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Frekvence 1. Počasí.
4: A protože je vedro, tak mám úžeh, přeskočil jsem to a jsem nedostatečný.
7: Ne, bude vedro.
9: Jsme si s tím poradili moc hezky, aspoň lidi vidí, že to je živé rádio.
4: No jistě, nejvyšší teploty je zítra 31 až 36, takže se zase bude přeskakovat a teď na Ondru Kubalu.
7: A my si to dáme ještě jednou za hodinku v 9, souhlasíš? Jo, na svých očích vidím, že přijdeš rád. Tak přátelé, já

Martinu Pártlovou, zpěvačku. Má moc hezký nový song, Slza ženy se jmenuje. Tak to probereme a tu písničku vám společně s Martinou představíme. Řeknu vám ale taky, proč Simona Babčáková věší definitivně herectví na hřebík. Mrkneme na hudební novinku Xyndla X a taky vám povím, s čím se svěřila o svých fanoušcích v jednom americkém rozhovoru zpěvačka a herečka Olivia Rodrigo. A je to dost nechutný. No, uslyšíte sami, co na to řeknete. Teď ale začínáme s muzikou. Jako každou hodinu. Frekvence.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Jste Frekvence 1, posloucháte show Konečně pátek. Martina Pártlová má moc hezkou písničku. Slzy ženy se jmenuje. A tak jsem si říkal, bylo by to fajn, kdybychom vám ji s Martinou společně představili. A tak zvedám telefon. Martino, ahoj, jsi tam?
1: Ahoj, jsem tady.
0: Dobrý večer. Já ti volám do Mohelnice, kde máte za chvilku koncert, viď?
1: Ano, jsem na Fingersupu a máme za chvilku koncert.
0: Co takhle, jako, na co nejvíc paří lidé v tvém repertoáru, když je pátek večer?
1: No, tak určitě, když jdou holky ven, si to udělám sama a pije, kdo žije. To je, a mamko nedávaj mi, mamko.
0: Jasně, a tohle to prostě v pátek nesmí chybět, nikdy.
1: No, nesmí to nikdy chybět, hlavně ženským to nesmí chybět.
0: Slzy ženy.
1: Já mám převážně ženy tady mám převážně.
0: Jo, chodí na tebe holky.
1: Ano. Převážně na mě chodí holky v mém věku, i mladší samozřejmě, ale i starší. A většinou ženy, které utekly rodinám z domova.
0: Třeba na ten jeden večer.
1: Ano.
0: Nebo na díl,
1: dobře. Takzvaně.
0: Martino, Slzy ženy. Písnička, která je neuvěřitelně emotivní, když jsem ji poslouchal. A je to písnička, kde jako zpíváš o tom, že slza ženy je symbol síly, který dokáže zastavit všechno. Třeba konflikty, zlomit ego, ukončit mlčení. Má tvoje slza až takovouhle sílu?
1: No člověče, já mám pocit, že někdy moje slzy jsou spíš na obtížné, že by mi pomohly. ale není to samozřejmě o mých slzách. Je to spíš taková jako metafora o tom, že někdy prostě ta lidskost a ten soucit je silnější než to zlo a všechno, co se teď děje. Je to vlastně taková odpověď na to dění teď v tom světě, ze kterého jsme asi všichni a hlavně ženský jsme z toho hlavně jako hodně smutný.
0: A co je pro holku lepší? Plakat štěstím, anebo si ulevit třeba opravdu od nějakého smutku?
1: A plakat štěstím, pro boha, kdo by chtěl brečet kvůli tomu, aby si ulevil od smutku, samozřejmě je to důležitý, to vybrečet, já to tak dělám, že se hodně jako vždycky vybrečím, když je mi smutno, ale plakat štěstím je mnohem lepší zážitek.
0: Vzpomeneš si, kdy jsi naposledy plakala štěstím?
1: Naposledy nevím, ale takový ten nejsilnější, asi když se narodila Stella.
0: Jasně. To je klasika a to znám, to známe
1: z domova taky. A samozřejmě, když jsem potkala Pepu, tak to bylo štěstí.
0: A to si jak jsi ho potkala, tak se rozplakala, chápu.
1: Jo, to brečím do dneška, musím říct.
0: Když máš dneska večer koncert v Mohelnici, sázíš spíš na ty osvědčené písničky, anebo třeba už Slzy ženy zazní večer na pódiu?
1: No, my jsme to dneska chtěli hrát, ale my máme dneska Záskok Basáka a mysleli jsme úplně jistý, že se cestou do Mohelnice naučil. Takže zítra je budeme hrát, určitě to jsme v Ostravě, ale dneska uvidíme, já mám tak šikovní muzikanty, profesionály, že věřím, že cestou z jiného kšeftu na můj kšeft se v autě tu písničku naučila, normálně jí dá s prstem v nosu, takže tak.
0: Řekni mi, jak vypadá tvoje léto? Koncerty a zase koncerty, anebo je tam někde i čas na Stelu a nebo na tebe samotnou?
1: Na mě samotnou čas, když je na mě samotnou čas, tak já jdu na statek pracovat, což mě velmi uklidňuje a vyčistíme to hlavu, ale právě teďko máme, příští týden máme jeden z posledních koncertů a pak jedu na, nebo poslední, jako jedeme na 14 dní, bereme auto, stan a kola a jedeme mimo Českou republiku s někam s rodinou vyrelaxovat a být spolu a je to samozřejmě pro mě to nejdůležitější a mám tam takhle ty víkendy 3 volný, protože jsem si to přála a vyloženě jsem to nařídila managementu, že přes to vlak nejede, takže jsem šťastná, že to léto si užiju i s dětma, teda s dítětem a s tím druhým větším dítětem.
0: No, takže s dětma, já to chápu, moje žena to říká stejně.
1: Chlapi, vy jste furt takové věční děti, což na vás samozřejmě milujem a nechci, aby se to měnilo, ale někdy je to těžký teda.
0: Hraješ pořád a vystupuješ s Čechomorem? Já jsem byl na tvém koncertu i se ženou loni v pražských Holešovicích a musím říct, že to bylo super.
1: Tak díky, no, tak já to vím. Ale jezdíme ještě. Akorát jako oni jdou turné s Lenkou Dusilovou, protože to turné se jmenuje Proměny, tak Lenka je hlavní jakoby interpret a já hlavně na Kuky už moc jakoby teďko nemám čas, protože jdu ty solový koncerty, ale v září tam tuším máme asi 4 ještě. Ale jako určitě se Čechomor neříkám, bylo by mi bez kluků smutno a určitě se mě nezbaví jen tak.
0: No, ale trochu to znělo, že jsi jim dala košem.
1: Samozřejmě radši vystupuji se svojí kapelou samozřejmě, ale když si sem tam zahraju s Čechomorem, tak mi to dělá velmi šťastnou a a velmi ráda se s nima zaspívám.
0: Takže pokud byste, přátelé, kdo posloucháte teď Frekvenci 1, chtěli vidět šťastnou Martinu Pártlovou, vylažte na podzim skupiny Čechomor společně s Martinou. Takhle bych to udělal.
1: To můžou vyrazit i jako na můj koncert, tam jsem taky velmi šťastná.
0: Jo, jsi tam taky šťastná. Tak pak je to,
1: ano,
0: tak,
1: tam jsem velmi,
0: tak to,
1: tam jsem velmi šťastná. Ano, ano. Já jsem tak šťastná, že to jste v životě neviděli.
0: To musíte vidět, takhle. Martino, díky moc, že jsi mi těsně před koncertem zvedla telefon. Vím, že jsi někdy v backstage hledala zázemí, kde bude aspoň trošku klid na tohle telefonát.
1: Jsem až úplně na konci areálu za plotem u kopci tady za záchodem.
0: Jo, tak to je moc hezké. To možná jsou detaily, které jsme ani nepotřebovali.
1: Ale... Jo, ne, ale je to tady pěkný, sluníčko svítí. Všichni se potíme, je to moc pěkný.
0: Jo, taková intimní atmosféra, jste si tam všichni tak trošku blíž, já tomu rozumím. Ano. No. Martino, prosím tě, ať to nezamluvíme, v premiéře písnička Slzy ženy, právě teď na Frekvenci 1 vůbec úplně poprvé. Tak ať ti dobře dopadne koncert i s náhradním basákem a měj se fajn.
1: Děkuji. Já moc děkuji a taky se mějte fan všichni. Fan.
0: Tak ahoj.
1: Ahoj, děkuju moc. Ahoj.
2: Frekvence 1. Horká novinka.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Pořídili jsme žalvu a ona skoro nic nedělá. Veterinář říkal, že je v pořádku, nemůže se jen nudit. Dana 47 louny.
2: Může?
1: Tak já si, že žalva se obecně dost nudí, jako.
2: A když je vevnitř, tak jako určitě, nebo takhle nevíme, co dělá vevnitř, když je zalezla.
1: V skrunýři.
2: No.
1: Ale já myslím, že jsem tady asi říkal, ale já umím skenit ten trik, jak dostat tu žalvu v skrunýře.
2: Okay.
1: Musíš jí podrbat takhle pod krkem, když jsem ti to říkal. Fakt jsem ti to neříkal. Je. Prostě když máš žalu a ona je furt zalezlá, chceš, aby nudí se a chceš, aby začala chodit, tak přijdeš k té želvě a takhle ji podrbeš pod krkem.
2: A teď má tu hlavu vevnitř, ne?
1: No to musíš sáhnout pod to.
2: Dovnitř, jo?
1: No, a tě může kousnout, ale jako když víš, kde je krk, tak tě nekousne.
2: Aha. No já jsem ti taky asi říkal, jak jsem měl příhody s žalovama, jak mi každý rok někdo napad a startilo se a musel kopat další, aby se toho Berča nevšimla. Jednou jezdevčík ukousal nožičky zadní. Tak můj kamarád řekl, dej tam kolečka, ty vole, dozadu se nějaký autíčka, ne? A bude jezdit to?
1: No dvě autíčka by dal, dva angličáky, ne? Jeden také velikostně, jeden místo jedný nožky. Udělal jsi to teda?
2: Ne, on myslel celou tu osičku. Dát zadní osu
1: jo, z velkýho, jako, z velkýho.
2: No, on mohl to zauzit, jako toho, no, dát jí to tam, jako, ale to jsem neudělal. Asi to nechci říkat, že to byl taký smutný příběh. A jednou mi zdrhla, ta sama, jsem koupil jinou a další rok zase jeli do ciziny a jí zase hlídal. Jednou jsem jí dal do akvárka, že byla z Afriky, tak jsem jí vyndal ven na zahradu. Jel jsem někam do Říčan, vrátil jsem se a ona byla už, jako, v tom akvárku se upekla venku na sluníčku. Jsem si říkal, že když je z Afriky, takže jí bude dobře tam, že jo, na tom sluníčku, ale neměla se kam schovat. No, tak jsem koupil jinou. Pak jí tu tí druhý ukous pes ty nohy, tak jsem koupil třetí, další léto. To už jsem byl jako, jsem na ní dával pozor na té zahradě. Otočil jsem se pro cíga a ona už tam nebyla a utekla. A už jsem nikdy v životě
1: ne, to jí neutekla, to jí vzal káně nebo voral.
2: Se to
1: dělá i s králíkama, z želvy nesmíš venčit prostě venku bez vodítka, protože pak samozřejmě můžeš přetahovat s tím káně ten vorlem nebo jiným drým, nebo s poštolkou, ale prostě to kradou ty ptáci.
2: Aha, já jsem neslyšel totiž vůbec žádný svist, jakože bych si dal pozor.
1: Ne, oni to udělá potichu. Musíš sledovat, jestli tam není za tebou velký stín velkýho ptáka.
2: Ne, já jsem se pohnul pro
1: Vezme to do těch pařátů, tu želvu.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Jo, Frankie Goes to Hollywood, skvělý název pro hudební skupinu. Frankie jde do Hollywoodu. No, proč ne? Rozhodně. Tuhle hodinku na Frekvenci 1 věnujeme tomu, co se děje ve světě slavných a celebrit, tak tady je pár novinek. Herečka Simona Babčáková řekla, končím, chci se věnovat jenom tomu, co má větší smysl. A otevřeně fanouškům poslala vzkaz, že končí s herectvím. Zůstane už jenom v jediném představení Davidského divadla a naplno chce věnovat péči o duševní zdraví, vzdělávání a pozor, dokonce i coachingu. A současně se rozhodla odejít ze sociálních sítí. Detaily máme pro vás na našem webu frekvence1.cz. To krásná americká herečka Anne Hathaway, teda nevím, jak to máte vy, ale já pro ní mám obrovskou slabost. Bude už po třetí mámou. Se svým mužem Adamem mají teď dva kluky, no a nově jim k tomu přibude ještě holčička. Anne Hathaway se s touhle novinkou pochlubila v týdnu na Instagramu. No, zpěvačka Olivia Rodrigo, tak ta se podělila v rozhovoru pro americké Kiss Radio o něco úplně jiného. O zvláštní zvyk svých fanoušků, kteří chodí na její koncerty velmi brzy, aby měli v prvních řadách co nejlepší místa. A teďko, jo, co ti lidé dělají? Podle zpěvačky, jak o tom mluvila v Kiss Radio, nosí plenky pro dospělé, aby nestratili těžce vydobité místo přímo pod pódiem. Návštěva toalety je pro ně prý tak stresující, že se v obavách o své místo uchylují i k téhle zvláštní taktice. Ano, je to skutečnost a dokonce jsem to i cítila, řekla Olivia Rodrigo v rozhovoru. Tak si říkám, že tahle strategie má vlastně ještě jeden efekt. Nikdo se na vás rozhodně nebude mačkat. Teda ani když jste hned pod pódiem. No a ještě Xindl X. Ten má jednu moc fajn letní novinku. O dovolené. Tak víte co? Třeba to pro vás bude fajn inspirace. Pojďte si ji poslechnout.
1: Ahoj, tady je Xindl X. Nepracujte pořád a vyražte na dovolenou, tak jako já s mojí ženou. Tady je moje novinka na Frekvenci 1.

0: Primátor Wolf je na dovolené. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionů Čechů. Ohrožených chudobou je 15% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz, kterou v Praze představili zástupci projektu Neviditelní. Podle analýzy to řídí to lidé 12% české populace a pro veřejné finance představují roční náklady zhruba 279 miliard. Teploty se vyšplhaly nad tropickou třicítku, padaly rekordy a o víkendu tomu nebude jinak. Meteorologové slibují až 36 stupňů ve stínu. Co během takových pořáků dělat a čemu se naopak vyhnout, radí mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
1: Při vysokých teplotách je vhodné dbát na pravidelný pitný režim a průběžně doplňovat tekutiny, ideálně v podobě vlažných neslazených nápojů. Zároveň doporučujeme omezit větší fyzickou námahu, vyhýbat se dlouhému pobytu na přímém slunci a nepít alkoholické nápoje, které mohou přispívat k dehydraci. Děti ani zvířata by neměly zůstávat v zaparkovaných vozech, protože k jejich přehřátí může dojít už během velmi krátké chvíle.
0: Kromě vysokých teplot platí varování před silnými bouřkami, a to do pondělní půlnoci. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Pravděpodobně mu hrozí vazba. Vyplývá z vyjádření olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna. Důvodem vazby může být podle něj obava, že by Wolf mařil vyšetřování nebo ovlivňoval svědky. Wolf na Facebooku uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku, což podle něj policie ví. Dodal, že se do úřadu vrátí příští týden. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání, informuje agentura PAP a polská média. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek v presklubu těžko hledal pozitiva po druhém vystoupení fotbalového nároďáku. Rozebíral také myšlení kouče Koubka i jeho pozápasové hodnocení, které bylo kritizováno. Největším problémem je podle Filipka chybějící tvář týmu.
2: Nelíbilo, jako rozhodně se mi to nelíbilo. Já se přiznám, že když už je nějaký odstup od toho zápasu, tak ve mně pořád převládá taková skoro až deprese. Musím říct, že si kladu otázku, jestli nežiju úplně v jiném vesmíru než trenér Miroslav Koubek, kterého jinak velmi uznávám. Pozor, dle mého názoru je to jeden z mála českých trenérů, u kterých víte, že je schopný přemýšlet o tom fotbale opravdu do hloubky, vymyslet účinnou strategii, ale já nic z toho vlastně na mistrovství světa nevidím. Z mého pohledu to, že český tým neudržel výhru, je neodpustitelné a neomluvitelné.
0: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Alžírsko podalo protest proti výkonu rozhodčího ve středečním utkání mistrovství s Argentinou. Agentura Reuters odkazem na nejmenovaný zdroj uvedla, že zástupci Alžírského svazu zaslali oficiální stížnost komisi rozhodčích.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Jak už padlo, bude jasno, budou taky bouřky a teploty 31 až 36 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má Zuzka.
4: Pokud pojedete po dálnici D1 ve směru na Ostravu, zpozorněte na 302. kilometru, kde se v dopravním omezení došetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. V místě počítejte s menší kolonou a zdržením okolo 15 minut. 20 minut budete popojít na dálnici D1 na trase Praha-Brno před mostem Šmejkalka. Do kolony najdete od 14. kilometru a popojíždět vlivem hustého provozu budete až po 26. A pokud pojedete po dálnici D35 ve směru na Lipník nad Bečvou, zpozorněte na 274. kilometru u Nemilan, kde nám blokuje odstavný pruh pro poruchu. Odstavené vozidlo z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: Tolik zprávy po 21. hodině, jelikož je pátek, tak Ondra Kubala tady není sám. Tak koho si zase přivedl?
5: Milý Honzo, je to tak, je tady se mnou, víš, co se říká, možná i přijde i kouzelník?
6: No, říká se spousta věcí.
5: No, tak pozor, jeden tady je.
3: Večerní pokec.
5: Jirka Hadaš, kouzelník nebo iluzionista? Jirko, dobrý večer.
6: Dobrý večer a hlavně kouzelný večer.
5: A jste kouzelník nebo jste iluzionista? Nebo jste mák? Jaký je v tom
6: ne, slovo mák nemám rád, ale jako kouzelník a iluzionista, ono je to vlastně skoro stejné, akorát když bych měl rozepsat nebo rozdělit ty kategorie kouzelnického umění, tak iluzionista je kouzelník, který předvádí ty velké iluze s asistentkama, s těma bednama, rozpůlení, přeřezání, objevování motorek, objevování zvířat a podobně. To je
5: David iluzionista. Copperfield byl iluzionista.
6: Ano, dejme tomu přesně tak. A kouzelník potom ten klasický může být s kartama, mikromagie, manipulátor, komická magie, mentální magie. K tomu se určitě dostaneme.
5: Jo, určitě, určitě. Vy jste ale taky organizátorem mistrovství České republiky v moderní magii.
6: Ano.
5: Tohle chci probrat, protože jsem netušil, že kouzelníci mají svoje mistrovství, ale když

0: jsem se chystal na naše povídání, tak jsem zjistil, že existuje i mistrovství světa.
1: Ano, samozřejmě. My jsme dokonce na tom mistrovství světa státu, když si soutěžili za Českou republiku a byli jsme diskvalifikovaní, protože jsme tam propagovali slivovici. Neuvěřitelné.
0: Takže kouzelníci nechlastají?
1: Popíjí. Ale ne, v tom Německu to brali, jakože to je product placement, takže nás vlastně diskvalifikovali. Oni nechápou, že u nás na Slovácku ta slivovice je normální nápoj.
0: Jasně, chápu. No dobře, tak to jste se docela odhalil hned na začátek. To si myslím, že tohle pořád bude stát za to dneska. Ale Jirko, řekněte mi jednu věc. Které je kouzlo, vy kouzlíte pro děti i pro dospělé, které kouzlo z těch třeba, které předvádíte, má u těch dospělých jako největší wow efekt, že si řeknou, oh, to není možný.
1: Mně to možná posluchači nebudou věřit, ale je to klasický novinový trik, kdy prostě divákům ukážu ty noviny, že jsou opravdu celé, že tam není žádný špindlopotvuk, roztrhám je, společně začarujeme a zase jsou zcelené. Je to starý klasický novinový trik, já nevím, několik desetiletí a vždycky, když to předvedu, tak potom můžu na tom jevišti dělat cokoliv, ale skončí to představení a vždycky za mnou chodí ti diváci, jak jste udělal ty noviny.
0: Tak probereme to všechno, večerní pokec právě začíná.
2: Frekvence 1 a

0: Sophie B. Hawkins na frekvenci. Napovídáme si s kouzelníkem Jirkou Hadašem. Jirko, vy jste mi říkal, když jsme se domlouvali, že zastavíte dneska večer v rádiu, že přinesete překvapení pro posluchače. Že to bude vlastně jako dárek a máte tady obří krabici.
1: No jasně, já se na to těším, protože jsem nějakému posluchačovi, který se třeba k nám dovolá jako první, přivezl králíka z klobouku.
0: Jo.
1: To bylo mě doma radost. Ale ne, já to upřesním, nebojte.
0: Ne, tak to nechme teďko být v tom, že možná dneska večer si z vysílání frekvence jednak dostate napřímo v té druhé půlhodince před 10. odnesete dárek.
1: Určitě. A nebojte, králík z klobouku to nebude, nebojte.
0: Není to živé. A dál nebudeme naznačovat.
1: A je to super dárek.
0: Dobře, tak jo. Tak, ale teď pojďme k našemu povídání a k našim tématům. Legendou měl být Houdini jako kouzelník. Byl opravdu tak dobrý, anebo byl prostě jenom první?
1: No, on určitě nebyl první, ale byl velkou legendou, protože když vlastně on kouzel v 19. století a ve výsledku on už tehdy pracoval na svém marketingu v uvozovkách té době a snažil se, aby kdekoliv na celém světě o něm vyšel někde nějaký článek. Jo, už tehdy.
0: On to uměl. Proto ho známe.
1: No určitě, ale taky ho znáte i díky tomu, že vlastně to byl asi jeden z těch nejvýraznějších kouzelníků té doby, který vlastně dělal takové ty první velké úniky, ty velké, nejsou to...
0: Jakože se nechal spoutat, zavřít v bedně a najednou tam nebyl.
1: Nechal se hodit třeba do Temže a pak se z toho jakože dostal, nebo se nechal zavřít do věznice, ze které se dostal, nebo z různých pout. Ale vlastně ta cesta k tomu, k té jeho show vlastně byla o to, že byl vlastně malým klukem, s bratrem se vlastně učili kouzit, chtěli být prostě vždycky takoví ti performeři a díky tomu, že vlastně měl blízko k tomu, k těm různým zámkům a klíčkům a podobně, tak se spíš proslavil právě tím, těma únikama z jakéhokoliv spoutání.
0: A hlavně na rozdíl od těch ostatních iluzionistů o tom už v tom 19. století uměl dát vědět ostatním. Uměl, ano, ten marketing, uměl
1: přesně
0: to PR.
1: Tak, přesně tak, no. Tehdy to se neříkalo určitě PR, ale on věděl prostě, co je potřeba.
0: A takový David Copperfield, tak to bylo moje dětství. Jo, já si pamatuju 90. léta, seděli jsme doma u televize a čuměli jsme na... jako to slovo čuměli, teď nemyslím hanlivě, ale čuměli jsme, jak zmizel mu ten vagon Orient Expressu a nechápali jsme to.
1: Ondro, my jsme taky čuměli úplně všichni. A vlastně, co si budeme nalhávat, David Copperfield se stal opravdu žijící legendou, ale hlavně vzorem podle mě pro každého kouzelníka na celém světě, který se teď živí kouzlením nebo se živil kouzlením nebo má zájem o kouzlení. Ale paradoxně, současná generace mladých lidí, anebo ještě i dětí, ti už vůbec neví, kdo je Copperfield.
0: Fakt ne?
1: Ne, ne. Tak on zmizel z televize, my jsme ho zažili z těch velikánských show, které vlastně i odvysílávala i česká televize vlastně pravidelně jednou za rok, že každý dělal tu show, pak jezdil po celém světě turné, několikrát byl i v České republice, ale to prostě byly ty devadesátky.
0: Jo, to už je prostě dávno.
1: A on, všichni si myslí, že se ztratil, ale on potom zůstal akorát ve svém hotelu MGM v Las Vegas a tam každý den hrál dvě představení denně, o víkendu tři představení denně a hrál to 300 dnů v roce. A teprve až teď 30. dubna skončil svoji profesionální kariéru.
0: Letos?
1: Letos.
0: Takže horká novinka.
1: No, tak horká novinka, to není, to prošlo, to proběhlo po celém světě, ale je to taková kouzelnická novinka nejvíc.
0: A říká se, že on si ty kouzla ale nevymýšlel sám, že zatím byl jako velký produkční tým a profesionálové, kteří to vymýšleli, a on si ta kouzla vlastně kupoval, že je může udělat první.
1: Určitě, jakože kupoval si vlastně to know-how, a protože on, když i pro každého výrobce kouzel, když Copperfield to předvedl ve své show, tak to byla pro něho velká reklama. A třeba když David Copperfield dělal opravdu to nejslavnější létání a hezčí létání člověka na jevišti, jsem neviděl, tak tenkrát měl...
0: On měl orla na ruce nebo něco
1: takového? To bylo taková ta, jakože image, ta vizualizace, ale on to uměl i krásně s poetickou hudbou, s krásnýma pohybama, ze vším, a vlastně opravdu jsem jakože hezčí neviděl, a mně se zdá, a nevím, jestli je to přesně, ale zhruba na 5 let si od toho pána, co to vymyslel, koupil autorské práva a nikomu to on nesměl prodat. Copperfield s tím objel celý svět, po 5 letech najednou potom už začali lítat ve svých show, jakože spousta světových kouzelníků.
0: A jemu to už mohlo být úplně jedno, ano, protože on už se tím proslavil.
1: On byl jakože první a proslavil tu iluzi. On se tím nemusel proslavovat. On, když vlastně každý rok, když přicházel s tou novou velkou show, která byla zakončena velkou iluzí, tak on už jenom prostě všichni čekali, čím překvapí ještě.
0: Takže ve světě jsou dva typy lidí, kteří se věnují kouzlení. Ti iluzionisté, kteří jsou slavní a předvádí to, a pak ti, kteří ta kouzla umí skutečně vymyslet a prodají to těm iluzionistům.
1: Třeba.
0: Jo,
1: třeba.
0: Takhle to funguje.
1: A všem kouzelníkům.
0: Jirka Hadaš je naším hostem.
2: Večerní pokec. Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ve večerním pokecu Frekvence 1 si povídáme o tom, jak se kouzlí. Pojďme od Copperfielda do Česku. Mm-hmm. Do Česka. Máme my Češi jako nějaká velká jména, která se dokázala prosadit ve světě?
1: Určitě ano, napadají mě zrovna dvě a stejně se zase vrátíme k Copperfieldovi, protože bylo tady kouzelnické duo Absolon, pan Karel Ocelík, který už v 70. letech dělal vizualizaci kouzelnických iluzí ve stylu mušketýra a čarodějnice a předváděl to právě na zahraničních kongresech a tam najednou ho viděl právě v Americe David Copperfield a údajně vlastně ho právě toto jeho představení těch duo Absolon motivovalo k tomu těm scénickým iluzím. Wow.
0: Takže super.
1: A Karel Ocelík, když na něho vzpomenu, tak to vím od jeho syna, už tehdy taky byl v těch 70. letech markeťák, když prostě přemýšleli nad tím, jak se budou jmenovat jako umělecky, tak přemýšleli tak, aby to vlastně v encyklopediích byly vždycky
0: a v
1: seznamě vždycky vepředu. Takže on si vymyslel Absolon, takže AB jednoznačně vždycky všude byli jakože první.
0: Takže no a to druhé jméno, které
1: a druhé jméno je současný kouzelník, můj kamarád, a je to Ondra Pšenička.
0: A to tady v Česku asi moc neznáme, ne?
1: Částečně známe, ale je pravda, že on je tak šikovný, že je daleko víc znám. Je to nejznámější, on to má i na svých vizitkách a na webu, je to nejznámější český kouzelník, kromě Česka.
0: Jo, a čím se proslavil? Co on
1: vymyslel svoje speciální karty Butterfly Playing Cards, které vlastně potom dokázal na různých seminářích po celém světě odprezentovat a dokonce Ondra byl první kouzelník na celém světě, který ve slavné americké kouzelnické show Penna & Teller Full Ass Penna & Teller přelstil třikrát, tři sezóny po sobě.
0: A jak ho přelstil, nebo v čem spočívá ten princip?
1: Ta kouzelnická show funguje tak, že se prostě domluví, nebo jakože ne objednají, ale prostě nakástují se prostě třeba pět kouzelníků z různých částí světa a v tom jednom díle předvedou tu svoji show a Penn a Teller, což jsou opravdu jedni z největších a nejznámějších kouzelníků po celém světě, přemýšlí nad tím, jak to udělali. A když na to nepřijdou, tak potom dávají tu cenu tomu kouzelníkovi, že je přehostil, protože se to jmenuje jakože full ass. A je to, není to jenom tak, že by to bylo rozhodnutí toho Penna & Tellera, že někdy se stane, že ze slušnosti ten kouzelník má k ním úctu, tak jim řekne, ano, máte pravdu, dělám to tak, ale třeba to dělá úplně na jiném principu, ale tam je celá produkce, jsou tam i v různí kouzelníci v zákulisí. A když ten Penn & Teller se zmýlí, tak to nahrávání stopnou a přetočí ten závěr znovu, protože Penn & Teller upozorní, ne, on je k vám slušný, ale ten princip je jiný.
0: Až jak, takhle.
1: Možná jsem teďkom jakože zamotal.
0: Ne, ale určitě. A v čem spočívá ten princip toho Ondry Pšeničky? Co je, vy jste říkal,
1: no to já nemůžu prozradit, to jsou jeho speciální karty.
0: Ale co to dělá, jako o čem je to vystoupení?
1: No ten kouzelník vlastně může kouzlit s divákama, s těma speciálníma kartama a dokáže vás úplně, teď to řeknu jakože oblbnout, ale je to prostě, jsou to speciální karty, ale víc tomu říct nemůžu.
0: Chápu. A vy to tajemství znáte?
1: Já to tajemství znám, ale neumím je používat. Nejdím to umím používat stejně Ondra.
0: A to by mě zajímalo, jaký máte vy kouzelníci názor na to, že na sociálních sítích existuje skupina vašich kolegů, kteří si staví popularitu jenom na tom, že ta kouzla prozrazují.
1: No, je mě to líto, ale je to prostě teďkom velký trend. Jsou i u nás někteří kouzelníci v Česku, kteří aby prostě nazbírali co nejvíc followerů, tak sem tam prostě se snaží něco prozrazovat. Já nemám nic proti prozrazování kouzlů, když jsou takové ty základní kouzla z těch knížek. Děti v současné době knížky nečtou, takže prostě když já třeba jsem taky udělal v době covidu takovou školu kouzel, mám to na YouTubeku a tak tam prostě prozrazuju, ale takové ty základní kouzla s věcma denní potřeby, které mají doma. Ale neprozrazuju ty nejdůležitější kouzelnické techniky a principy, o kterých ten divák vlastně nemá vědět. Ale my teďkom budeme jakože nadávat na kouzelníky na sociálních sítích, ale v 90. si musíte pamatovat, kdy i v České televizi odvysílali kouzelníka v masce. A byla to série asi 12 dílů a ten taky
0: byl ten princip, že on to napřed udělal a potom nám představil, jak to dělá.
1: Kompletně to odhalil, přesně tak, takže a to ještě nebyly sociální sítě, takže on to vlastně udělal formát pro televize po celém světě a já si moc dobře pamatuju, kdy mě i mý klienti říkají, no a teď kouzelnice nebudete mít práci, my všechno víme. Ale naštěstí funguje to, že sejde z očí, sejde z mysli, takže i ti diváci, když třeba nějakou tu iluzi, kterou jsem třeba i já měl a ten kouzelník v masce to prozrazoval, stejně potom na ten princip zapomněli a hlavně, když vy to ukážete v bezprostřední blízkosti těm divákům, tak je stejně okouzlíte, když to uděláte dobře.
0: A je ještě co vymýšlet? Jako mají kouzelníci s čím vlastně přicházet? Pořád dál a dál a dál?
1: Je to asi čím dál těžší, ale v současné době různých technologií a podobně, tak se třeba stalo velmi trendy. A je to hodně jakože třeba v těch Las Vegas show, že používají prostě různé letkové velikánské stěny a tam mají předtočené nějaké záběry kouzelnické a vlastně kombinují to s tím kouzlením na tom jevišti, na tom pódiu. A nebo třeba, když si vzpomenu, na začátku jsme vzpomínali, že máme mistrovství světa, tak vlastně dvě mistrovství světa po sobě vyhráli Španělé, protože přišli úplně s originálním nápadem. A nebyly to grandiozní iluze. Hector Manča, kterého já jsem měl i u nás v roce 2016, když on vyhrál to mistrovství světa, tak jsem ho pozval k nám do Hradiště na ten Magic Festival. Prostě on přišel na pódium v roztrhaném kostýmu jako žebrák a z ničeho nic všude kouzlo strašně moc peněz. Ani kouzelníci nechápali, kde, z čeho to prostě kouzlí. On měl roztrhaný kostým, kratěl se tričko a dokonale a vlastně jednoduchý princip a krásně to předvedl i s hudbou, se světlama a protože byl originální, tak prostě vlastně vyhrál.
0: Jirka Hadaš je naším hostem.

0: Máme doslova magický večerní pokec s kouzelníkem Jirkou Hadašem. A Jirko, ještě k těm talentům novým, o kterých jsme mluvili. Já jsem si všiml, že mladí kouzelníci se strašně rádi po celém světě hlásí do talentových soutěží. U nás se to jmenovalo Československo má talent, na Velké Británii je to Britain's Got Talent, America's Got Talent a tak dál a tak dál. A je tohleto důležitá cesta pro mladé iluzionisty?
1: Pokud se chce kouzelník prosadit, tak je to podle mě ta jediná cesta, jak se může opravdu jakože raketově vystřelit nahoru.
0: Jo.
1: Já jsem to třeba trošku pocítil i sám na sobě, protože my jsme v roce 2011 v tom talentu udělali jako první ve větším rozsahu rychlé převleky, quick change. Nám se to líbilo u zahraničních kouzelníků.
0: Vy jste sám soutěžil v české talentové soutěži,
1: ano,
0: fakt?
1: Ano, ale jakože soutěžil, tak jakože napůl, my jsme vlastně od začátku věděli, že nemůžeme jít úplně do těch přímých přenosů, protože v tom ročníku byli nasmluvaní a jakože nakoupení jiní kouzelníci. Ale ta televize si nás jakože objednala, chtěla nás, měla o to zájem a v tom roce 2011 my jsme dělali s asistentkou takové ty kouzla s těma šatama, kdy prostě ona během těch 3,5 vteřin jasně změnila 10 šatů, já 3 obleky, nebo tam v té televizi jsme to střihli na 2 obleky. Takže a to nás ale taky raketově vystřelilo a my jsme potom třeba 2 roky s těma převlékačkama jezdili prostě po každou sobotu, každý ples, jako, což bylo super. Takže toto je podle mě v současné době jediná největší cesta, kdy se můžete jakože raketově vystřelit, pokud uděláte něco super.
0: No a objevují se tam super iluzionisté?
1: Já teď vlastně mám úplně takovou tu největší čerstvou novinku, kdy byl americký, buď britský, nebo americký talent. Já to nepoznám, že ono se to teď všechno natáčí v Blackpoolu, v tom velikánském opera houseu. A i americký, i ten britský talent. A teď tam soutěžil Juho Jin, kouzelník, který si myslím, že vyhrál i mistrovství světa a geniální talent jako na manipulaci, kouzlení s kartama, s mincema a podobně. Tak vlastně jednu sezonu odjezdil s iluzionistama velkou show po celém světě, byl i tady v Praze. A on teď přišel s novinkou, že nejen, že on nebyl sám na tom pódiu, ale měl sebou dalších 9 lidí, nazvali to jakože 100 prstů a všichni dohromady tam dělají ty neuvěřitelné karetní manipulace. Spolu s choreografií, s hudbou, všechno, prostě wow. Nepotřebovali tomu žádné velké rekvizity, žádné velké bedny, žádné tanečnice a podobně, ale jenom s kartama a 100 prstů, 10 rukou.
0: Takže ano, rukou. Takže ano, ty talentové soutěže můžou překvapit, může tam být nějaké.
1: A hlavně jakože oni v Americe a ten britský talent, oni to ještě umí vytlačit do těch sociálních sítí a z toho kouzelníka umí udělat tu hvězdu. Ještě to umí jakože odpromovat. Když to u nás to trošičku skřípe díky tomu, že vlastně Jaroslávík má takovou tu pověst toho katakouzelníku a ty kouzelníky u nás moc jakože neumí ta televize jakože upřednostnit. Radši dají přednost prostě nějakým zpěvákům nebo tanečníkům, malým dětem.
0: No a není to ale taky o tom, že ti čeští kouzelníci, a teď já se nechci nikoho dotknout, kteří jdou do těch československých talentových soutěží, prostě nejdou s takovými wow čísly, že tam tak jako trošičku si jako něco zašudláme a jo, ono to není to wow?
1: Musím to jakože říct i jakože kriticky, máte vlastně částečně pravdu, bo z větší části pravdu, málo kdo z těch profesionálních kouzelníků tam jde, protože ví, že třeba už to nepotřebuje, nebo by se to ani nepodařilo a spíš to právě zkouší ti začínající kouzelníci a nechtějí si nechat poradit. Ale podařilo se to třeba mým kamarádům, Kelly, Tomasi Janovi nebo Obinovi, Ondra Etraten, Radek Bakalář, Ríša Nedvěd, ti celkem byli úspěšní v těch talentech.
0: To znamená,
1: ale za celou éru prostě 5 kouzelníků, za kolik to je ročníků, už ani nevím.
0: Takže u nás to prostě moc nefunguje. Jirko, řekněte mi, já myslím, že je čas, abychom se zase vrátili k tématu Velká krabice pro naše posluchače.
1: No, já jsem málem na to zapomněl, výborně, Ondro.
0: Takže, dáme za chviličku jednu písničku a pak bychom si mohli o krabici zahrát. Souhlasíte?
1: 100%, jsem připravený.
0: Tak pojďte představit krabici, ať trošičku jo, nalákáme. Já z toho mám hroznou radost, vy jste přinesl krásný dárek pro naše posluchače.
1: Já jsem přinesl vlastně tak skoro moje dítě, protože nebojte se, není to králík v klobouku, ale mně se podařilo...
0: Je tam holub, že?
1: Jsou tam holubice, no. Ale ne, mně se podařilo na podzim vymyslet takovou kolekci kouzel. Nazvali jsme to Abrakadabra, což je úplně patřičný název pro kouzelnickou kolekci. A je to vlastně, my jsme tomu říkali kouzelnická akademie, protože ta velká krabice obsahuje 10 kouzel, které jsou částečně standardní pro všechny kouzelnické sady, ale pořád je to jakože trošku jiný design, anebo jsou tam ještě jiná kouzla. Ale co je důležité, já jsem tam natočil k tomu vždycky videonávody. Takže si přes QR načtete video,
0: takže
1: jak se to
0: pro děti
1: dělá.
0: Takže to, pro ale děti, pro dospělé.
1: Já mám zkušenosti, že to většinou třeba před Vánocema koupili dospěláci dětem a pak mě psali, jak je to úžasné, že s tím kouzlí taky.
0: Takže já se díky tomu dárku od vás můžu stát kouzelníkem. Jsou tam jako nějaké rekvizity v tom. Jsou tam rekvizity. Jo. A zároveň je tam nějaký QR kód nebo něco.
1: Kde to učím? Že to není, je tam i tištěný návod, ale je tam QR kód, kterým se dostanete na videa, kde já to kouzlo vždycky předvedu a pak ho i učím a upozorním na chyby, co nemají dělat. A ta velká sada má právě 10 kouzel, ale dokážete s nima třeba udělat dalších, prostě třeba 20 jiných kouzel ještě, jo.
0: Tak wow. Dobře, takže wow, za chviličku jeden z vás z posluchačů Frekvence 1 tenhle ten dárek dostane. Jdem si pustit Cyndi Lauper a pak vám řekneme, jaká cesta vede k téhle ceně.
2: Večerní pokec.

0: Tak Jirko, jdeme soutěžit.
1: Těším se.
0: Jo, jupi. Dobře, tak máme tady kouzelnickou sadu, kterou vy jste vymyslel a věnujete ji někomu z našich posluchačů, aby se i z nich mohli stát kouzelníci. Přátelé,
1: rád.
0: Já teď položím všechna telefonní čísla, kterými se sem snažíte dovolat, a protože vám řekneme ještě jednu věc, která je k tomu důležitá. Právě teď volejte 257 403 9 a ten z vás, kdo zvládne odpověď na Jirkovu otázku, Tak má tenhle dárek. Uděláme to takhle jednoduché?
1: Ano, tak a dobře. Myslím si, že i ta otázka bude jednoduchá.
0: Tak já zvedám jedno telefonní číslo. Je tady souboj. Jako Jirka tady vidí na to monitoru, jako, jak tady blikají telefonní linky, tak já nevím, třeba zvedem tu. Frekvence jedna, nevím, dobrý večer. A to jsem já sám. Tak, tohle asi nepůjde. Poprosíme, vypněte rádio.
2: Haló, slyšíme se?
0: Ano. Určitě, já jsem Ondra, je tady se mnou Jirka, kdo je na druhé straně?
2: Michale,
0: co vy a iluzionisti? Baví vás tohle?
2: No určitě. Hlavně teda jako na YouTube různý videa, jako právě zmiňovaný Radek Bakalář třeba.
1: Tak super.
0: Pecka. Takže pozor, máte tady, Jirko, velkýho fanouška kouzlení. A vy máte pro něj jednu otázku. A teď uvidíme, jak to dáte, chlapi. Nechám to na vás, jo?
1: Jasně, tak já to zkusím bez nápovědy. A ta soutěžní otázka zní, jakou nejznámější stavbu na světě nechal David Copperfield zmizet?
2: Sochu svobody.
0: No hezky pěkně!
1: Tada, tada, tada. Michale, blahopřejem, je to tak?
2: Děkuju, já jsem v životě nic nevyhrál takhle, to je skvělý, já jsem za ně nikdy nedovolal do rádia, pane bože.
0: A teď, jako, slyším, že jedete za volantem někde, ne, na cestě?
2: Jo, já jedu z Ostravy, já jsem merchandiser, já mám na starosti region a jedu do Brna, jako domů.
0: Jasně, pecka, tak to přivezete ale domů nádherný dárek.
1: To je krajánek, já jsem z hezkého
2: hradiště. Já moc děkuju, já nemám slov, to je úplně skvělý.
0: Tak mi řekněte ještě, máte děti, pro které to bude, anebo budete vy sám tím kouzelníkem?
2: Jsem bezdětnej zatím.
0: Takže ale pozor.
2: Ale můj brácha má, já mám dvojče, a můj brácha má půlroční dceru.
1: Ale to je teda, Michale, magie, protože já taky pocházím z dvojča. To ten dnešní večer je vážně kouzelný.
2: No tak to je skvělý.
0: To je super. Tohle je super. Já z toho mám obrovskou radost. Michale, vy se stanete tím, kdo bude moct okouzlovat své přátele anebo krásné dámy na letních grilovačkách a party, protože díky tomuhle tomu jako budete vědět tak na to. Tak vydržte nám na drátě a no. ať se na vás vezmu kontakt a ať víme, kam tenhle nádherný dárek poslat. Mějte se moc fajn.
2: Děkuju moc. Díky.
0: Naslyšenou.
2: Zatím.
1: Blahopřeju.
2: Naslyšenou.

0: Přátelé, večerní pokec s Jirkou Hrašem pokračuje dál. Další dárek pro vás už nemáme, ale pokud byste měli chuť se zapojit do večerního pokecu a Jirky se třeba na cokoliv zeptat, poradit se s kouzlením, nebo vás bude zajímat něco ze zákulisí, jak tahle ta profese funguje, tak určitě zavolejte 257-403-9, moc rádi vás uslyšíme. Ale Jirko, já bych teď rád otevřel téma mistrovství České republiky v moderní magii. Vy jste jeho pořadatel. Jak kouzelníci mezi sebou jako soupeři? Kdo má víc králíků v klobouku?
1: Taky třeba by to šlo, ale je to vlastně nejvyšší soutěž, kterou organizuje nebo pořádá Český magický svaz. Já mám tu čest být prezidentem Českého magického svazu, takže tím pádem v rámci mého kouzelnického festivalu Magic Festival, který pořádám jednou za dva roky v Uherském Hradišti, v letošním roce jsme udělali mistrovství republiky. Bylo to 24. mistrovství České republiky v moderní magii. Pořádá se jednou za 4 roky. Už jenom z toho důvodu, že těch kouzelníků není tolik, jak třeba v 80. 90. letech, tak aby měli čas ti kouzelníci si připravit nové kouzla, nové nápady a dokonale to natrénovat. A může to být třeba i v počtu králíku, ale ono v tom našem umění je to hrozně složité, protože vlastně ta porota, která je složená z profesionálních kouzelníků nebo z odborníků, třeba na choreografii a podobně, tak je to vždycky subjektivní hodnocení.
0: To je jako tanec. Kdo se dívá na Stardance, tak ví, že někdy s panem chlopčíkem souklasí a někdy by mu vrazil pěstí mezi oči, protože to vidí úplně jinak.
1: No, ale tam je to trošku možná jednodušší v tom, že oni všichni ví, jak ten tanec má vypadat, nebo jsou tam třeba i povinné prvky, třeba jako v dostaní. Když to my v té moderní magii nemůžeme dát žádné povinné prvky a už jenom na tom kouzelníkovi, jak jakékoliv kouzlo prostě předvede a ukáže. S jakým nápadem, s jakou bez chyb a podobně.
0: Kolik kouzelníků takhle v tom českém mistrovství se zapojí každý rok?
1: No, právě že v letošním roce mě to vyrazilo dech a to říkám napřímo, protože soutěžilo 35 kouzelníků.
0: A to je hodně na náš malý národ.
1: Je to hodně, že když jsem dělal mistrovství republiky před 4 rokama, tak jsem měl 8 soutěžících na mikromagii, to je speciální kategorie a soutěžících na jeviště. A najednou prostě boom. Udělali jsme trošičku novinku, že jsem vlastně obměnil porotu a jakože k úctě starým kolegům, kteří vždycky seděli v porotách, tak teď jsem to trošku omladil a dal jsem jakože na žádosti těch právě mladších kouzelníků nebo začínajících kouzelníků a posadil jsem tam prostě moje kamarády, jak třeba Radek Bakalář, Ondra Pšenička, mistra republiky Alda Hrdlička, Míša Nesveda a podobně. Takže tím možná oni nalákali vlastně i ty nové soutěžící a proto jich bylo třeba 35. Kdo ví?
0: Co předvedl ten, kdo vyhrál v tom posledním mistrovství?
1: No, v letošním roce jsme neudělili titul mistra republiky ani za mikromagii.
0: Tak když jste naposledy udělili titul?
1: Ale když třeba vyhrál naposledy Adam Kotinský na jevišti, tak on udělal dokonalou moderní manipulaci s kartama, s barvama, se světlama, s lampičkou a podobně. Mělo to nápad, mělo to vlastně i tu manipulační zručnost a všechno. Jo, takže vyhrál on. Letos jsme to neudělili z toho důvodu, že my se řídíme podle řádu světové organizace FISMu a na to, aby získal ten kouzelník titul mistra republiky, tak musí získat 85 bodů ze 100. A to se nepodařilo, takže jsme udělali první místo nebo druhé, třetí, ale tu Grand Prix to jsme nedokázali udělit.
0: A když vyhraju mistrovství v Česku, postoupím do nějakého světového poháru?
1: Jste potom vyslaný, nebo když ten kouzelník chce, tak může jít právě soutěžit na mistrovství světa. A tak nás vlastně ten Adam Kotinský reprezentoval předloni a předtím nás reprezentoval i Aleš Hrdlička, mistr republiky.
0: Která z těch top kouzel byla prozrazená jako první? Protože všichni se vždycky chtějí dozvědět, jak se to dělá. Jo, no to je prostě známá věc.
1: Jakože vůbec netuším, protože třeba i ty klasické kouzelnické sady se vydávají třeba, já nevím, od 17. 18. století.
0: To znamená, že to prozrazování tady bylo vždycky spojené s tou iluzí.
1: No ano, protože jakože ten cílem kouzelníku je nejen jako, aby lidi okouzeli a pobavili je tím uměním, ale třeba i mým cílem je, aby lidi měli rádi kouzla a třeba i ty sady k tomu pomůžou. To není, nemusí být žádné tajemství. Akorát je rozdíl v tom, jestli prozradíte ty nejdůležitější princip a základy kouzel, anebo jestli prostě uděláte kouzelnickou sadu s věcma, které jsou úplně na pohodičku.
0: Rozumím. Jirka Hrdaš je naším hostem. Blíží se nám Jirko 10. Tak za malou chviličku naše povídání už jako definitivně dotáhneme do cíle. Ale já bych s vámi rád otevřel ještě téma vašeho osobního kouzlení, protože toho jsme se nedotkli.

0: Lady Gaga nás dovedla téměř do konce večerního pokecu s kouzelníkem Jirkou Hadašem. Jirko, co děláte pro dospělé? Děláte takovou tu mikromagii, kdy chodíte 3 hodiny na večírku a předvádíte kouzla u každého stolu, nebo máte radši hodinová vystoupení a ahoj?
1: Já mám radši, mikromagii bych se nebránil, ale mě daleko víc baví potom takový ten stand-up, kdy prostě můžu komunikovat se všema divákama, do toho kouzlení je zapojuju, mám u sebe nějakého diváka vždycky jako asistenta a bývá u toho větší legrace. Tu mikromagii nechávám třeba mým kamarádům, i když mě třeba někdo osloví ohledně mikromagie, tak radši doporučím.
0: A máte nějakou asistentku?
1: Mám a dokonce teď vlastně v současné
0: době... Protože kouzelník bez asistentky, to není kouzelník,
1: je to
0: že?
1: Tak, na něco krásného se ti diváci musí dívat, když není ten kouzelník takový playboy, ale mám a teď vlastně v současné době kouzlím s Anetkou, která vlastně se mnou kouzlila, když měla třeba 15-16 roků, pak jsem měl další asistentky a teď se zase trošičku jakože vrátila.
0: Akorát Anetka už je velká slečna.
1: Ano, už je to mamina. Jakože... jo, takže mám taky kouzelnické asistentky, ale vlastně zaskakují, vždycky mám 3, ale je to Venda, je to Renča a je to právě Anetka, ale za sebe tak různě jakože zaskakují, jak je potřeba.
0: Já jsem se málem teď zeptal, jestli jste nějakou přeříz už, ale já myslím na pódium. A teď já, než jsem vyslovil tu otázku, tak jsem pochopil, že když to řeknu, tak to bude špatný.
1: Ale máme takovou to iluzi, kdy to vlastně děláme i za asistence diváků, máme takovou krásnou iluzi, kterou jsem právě tenkrát viděl od iluzionistů, co jezdí velké turné, a takže máme, dokážeme přeříznout asistentku i z diváky.
0: A když zapojujete diváky, tak jsme spíš ostýchaví, anebo jsou tam i takoví, kteří se hrnou na pódiu? Jasně, děti chtějí být na pódiu všechny, ale myslím dospělé.
1: Ne, záleží, jaký je to typ akce, protože když třeba dělám na nějakém školení nějakých firem, tak tam je ten ostych je, ale když třeba dělám nějaké velké oslavy, výročí, anebo třeba svatby, tak tam je to pohoda, tam vlastně se předhání, kdo by chtěl jakože asistovat, ale tam hrozí riziko toho, že třeba jak už jsou třeba ve velmi dobré náladě, tak pak mají třeba tendenci buď to kouzlo pokazit, anebo chtějí oni víc exhibovat než ten kouzelník.
0: Když mě vezmete na pódium, tak vlastně já pochopím ten princip toho kouzla zpravidla.
1: Určitě ne.
0: Ne?
1: Vy jste součástí toho kouzla.
0: Takže já odcházím tabula ráza, jako nevím.
1: Ano. Mám pár takových kouzel a je to tak, že vlastně ten asistent nebo ten divák, který dělá toho asistenta, absolutně by neměl tušit, na jakém principu to kouzlo se stalo. Ale je toho součástí, diváci se baví, ale jak, stejně jak diváci, tak i on neví prostě, nebo neměl by vědět. Pokud to ví, tak je tam něco špatně.
0: A které publikum je těžší? To dospělé, na nějaké firemní akci, anebo ty děti?
1: No, já standardně říkám, že děti, protože jsou náročnější, protože ty děti, jak už žijí v těch technologiích od malička a jsou na telefonu, na tabletu a podobně, tak udržet jejich pozornost, anebo je zaujmout, je mnohem těžší. Ten dospělý divák, když přijde na ten firemní večírek nebo na nějakou tu na ples nebo na oslavy, tak vlastně oni se podívají na to, kouzelníka, na konci zatleskají a nemáte tu zpětnou vazbu, jestli jste se líbil nebo ne. U těch dětí vám to dají najevo okamžitě. Zvednou se, jdou si hrát, vykřikují, nedávají pozor. Takže to je prostě těžší publikum.
0: Já se svými dětmi občas zavítám do divadla kouzel Pavla Kožíška, což je ve středních Čechách. Vlastně kousíček od Kralup nad Vltavou.
1: V Líbeznici.
0: A často se říká, že ten Pavel kouzí vlastně jako pořád stejné věci, ale ono, jak mu dorůstá nové a nové publikum, tak to vlastně asi na ty dětské diváky vůbec ničemu nevadí. Ale jak vy obměňujete ten repertoár? No. Jako jezdíte pořád s tím samým, anebo jako kouzelník taky může vyhořet a začne vymýšlet?
1: No, je to tak, že já bych chtěl být hrozně slavným zpěvákem, že závidím jim jednu věc. Když si ho pozvete na vystoupení, chcete od něho slyšet jenom ty největší hity.
0: Přesně. A jakmile zahraje novinku, je to špatně.
1: Přesně. A já jako kouzelník mám svoje oblíbené hity kouzelnické. Vím, že to na ty diváky působí skvěle, že je skvěle pobavím, ale nemůžu to pro tu společnost udělat po druhé, po třetí, že už ten efekt ví, už ví, jaký bude výsledek. Takže opravdu musíme pořád připravovat nové a nové kouzelnické efekty, nová kouzla, abychom i stále klienty dokázali očarovat a okouzlit.
0: Ale zase, když máte stále klienty, tak to je dobrá vizitka, že očarujete dobře.
1: No, ale potom je to čím dál těžší potom.
0: já jsem jenom chtěl teda našim posluchačům něco prozradit. Teď večer tady v rádiu je minimum lidí, vlastně jsme tady už jenom my dva a ještě Honza Homolka. A já jsem Jirkovi říkal, a až půjdete k nám, tak na recepci večer už nikdo není, jsou tam 4 prosklené dveře a jestli jste dobrý kouzelník, tak se přes ně dostanete. Jestli nejste dobrý kouzelník, tak mi budete volat, abych vám přišel odevřít.
1: A já jsem se zkoušel dostat, ale tam na tom skle je mastný flek, že jsem akorát narazil na tosku a neprošel jsem.
0: Takže jste iluzionista a nemák. Já jsem to nechtěl zaznít takhle. Ale Jirko, co vám udělalo největší radost na vašich vystoupení? Kde jste si řekl, Ježíši, to bylo skvělý, ať už od publika, od fanoušků?
1: Vždycky mě dělá největší radost spontánní reakce a když za mnou diváci na konci vystoupení přijdou a začnou se ptát, udělal jste to tak nebo takto?
0: Že nám to vrtá v hlavě.
1: Přesně. A to znamená, že to kouzlo je zaujalo. Tak to mě dělá opravdu radost. A mám radost, když prostě tím kouzlem ty diváky můžu bavit a vidím ty reakce, že se vážně baví. Tak to je prostě super. To vám totiž dobíjí zpátky ty baterky, které vy ze sebe vybíjíte.
0: Tak Jirko, díky moc, že jste se svou obrovskou dávkou energie dorazil ze Slovácka za posluchači Frekvence 1. A

0: uvedl, že městští zastupitelé politicky reagovali na situaci čtvrtečním odvoláním Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva a případný zbytek je na orgánech činných v trestním řízení. Předseda ODS Martin Kupka a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek vnímají Prokopovo vysvětlení situace jako frašku a výmluvu. V Praze tento týden se zpožděním přes 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory.
1: Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Stavba první části linky mezi Pankrácí a Olbrachtovou začala v roce 2022. Druhý úsek měl přímo navazovat. Zpoždění nabral kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu. Teď dopravní podnik počítá s tím, že provoz linky minimálně v úseku z Pankráce na Nové Dvory spustí v druhé polovině roku 2032. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
0: Nejsilnější odborový svaz Kovo povede dál dosavadní předák Roman Ďurčo. Na sjezdu v Praze si ho zvolili odboráři a odborářky na dalších 5 let. Postarší řidička v Rakousku odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením, kde si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranili střepy skla. Lehké zranění utrpěla také řidička, informuje rakouská stanice ORF. Hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek v presklubu těžko hledal pozitiva po druhém vystoupení fotbalového národního týmu proti JAR. Rozebíral také myšlení kouče Koupka i jeho pozápasové hodnocení, které bylo kritizováno. Největší problémem je podle Filipka chybějící tvář týmu.
2: Opravdu nesouhlasím s tím, jak trenér Koubek hodnotil ten výkon pozitivně, že to byl vlastně systematický, hluboký, hlubší blok. Já tam prostě neviděl systém, ten tým nemá tvář. Jako jsme to říkali za Ivanáška, tak teď bohužel nemá také.
0: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Také v sobotu bude jasno až polojasno během dne. Převážně v Čechách se mohou vyskytnout přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty tropické 31 až 36 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
4: Tak a máme 3,5 minuty po 22. hodině. Kouzelník Jirka Hadaš doslova zmizel ze studia a já pro vás mám další 60-minutovku, která v tento okamžik bude hodně o muzice. Už za 15 minut bych vám moc rád představil novinku od Evy Farné. Písničku Neříkej, co má se stát. Pak se mrkneme za švédskými Roxette, protože i oni se zastavili na MTV Unplugged, tedy na show americké hudební stanice, nebo v show americké hudební stanice MTV, kde vystupovali akusticky, bez jakýchkoliv elektronických nástrojů a my se mrkneme, jak tam v 90. letech zahráli svůj obrovský hit Joyride. Nebude chybět ani to nejlepší z velkých hlav, teda ty vás vezmou za Jamesem Bondem, protřepat nemíchat, znáte to, tak to probereme. Co si o tom vlastně myslí, o tomhle způsobu přípravy skuteční barmani. Show Konečně pátek jede dál a já jsem moc rád, že jste s námi.
3: Frekvence 1.
5: Konečně pátek.
3: Ondráku.

0: Soul Sister na frekvenci 1. Tak přátelé, možná to nevíte, možná to víte, ale tohle, kdo hrál teď, koho jste teď slyšeli, tak to byli Belgičani. Belgická hudební skupina, a která se proslavila po celém světě touhle písničkou The Way to Your Heart z roku 88, respektive 88-89. To je ten nejznámější song, který budoval v hitparádách ve Spojených státech, v Evropě, a který se hraje až do dneška. Oni se dali dohromady v 86. V Belgii, aktivní byli hlavně v letech 86-95. No a potom se tak trošičku jako rozešli hudebně, aby se v roce 2007 dali zase dohromady, no a koncertovali, co vám budu povídat, z dalších 15 let. Teď ale pojďme k české hudební scéně a za Evou Farnou. Má za sebou 3 Edeny a byla to neuvěřitelná kulturní a hudební událost. Já mám pocit i podle sociálních sítí, že tam byli snad úplně všichni. A neuvěřitelně se to povedlo. Ty ohlasy na její koncerty byly úžasné, ale co v tom trošku zapadlo, že společně s těmi obřími megakoncerty a s tou nádhernou show, kterou předvedla, vydala taky novou písničku. A tu bych vám rád představil. Ta písnička se jmenuje Neříkej, co má se stát. A Eva sama řekla novinářům, že je to písnička o touze naučit se pouštět kontrolu, důvěřovat procesu a životu. Je to o přijímání toho, co život chystá, aniž bychom ho pořád měli potřebu plánovat a kontrolovat. Prostě je v pohodě někdy bloudit nebo jít špatně, protože děj se, co má se stát. Takhle to popsala Eva Farná, když tuhle písničku, kterou právě teď uslyšíte, představovala novinářům.
1: Frekvence 1. Horká novinka.

nádherná melodie, co říkáte. Ed Sheeran a Perfect. Teď vás ale vezmu za švédskými Roxette v americké hudební stanici MTV. Pátek co pátek večer se tady spolu probíráme akustickými hity, které hrály slavné kapely a slavní zpěváci v rámci MTV Unplugged Session, což je taková, nebo byla v 90. letech televizní show, kam chodili opravdu ti slavní a hráli živě, bez jakékoliv elektroniky, jenom akustické koncerty. A MTV to natáčela a potom vysílala. No a kouzelné akustické verze se v roce 91 dočkali obrovský, já myslím, že můžeme říct celosvětový hit roku 91 od švédských Roxette. A to písnička Joyride. Per Gessle, jedna polovina tohohle švédského dua a zároveň muž, který napsal většinu jeho hitů. Napsal tuhletu písničku po tom, co mu manželka ráno na lednici nechala vzkaz. Ahoj ty blázne, miluju tě. Prostě hello you fool, I love you. No a bylo to tak intimní sdělení, že to Pera Gessle, a já nevím, jestli se skloňuje, že byl Per Gessle zasažen, takhle se z toho vykroutím, byl tak zasažen, že prostě tohle to musel zhudebnit. Vypustil ho do celého světa prostřednictvím hitu, který v roce 1993 Roxette zahráli ve stockholmské koncertní hale zvané Cirkus. A ten koncert tehdy natáčela americká MTV. Tak si pojďte poslechnout, jak zněli živě Roxette v 93. na MTV ze Stockholmu se svým hitem Joyride.

0: hrajeme na frekvenci 1, teda hráli jsme doteď. Ale v tenhle okamžik dostávají slovo velké hlavy a to nejlepší ze jejich dnešního podvečerního vysílání. James Bond, Martiny a názor skutečných barmanů.
1: Hele, pil jste někdy Martiny s vodkou?
2: Já s vodkou bez vodky?
1: No jako Bond, protřepat
2: ne, nemýšlím. Ne,
1: já taky ne, já chci to vyzkoušet, ale dneska je Mezinárodní den Martiny.
3: Slavná hláška agenta 007, protřepat nemíchat, je podle barmanů dobře nebo špatně? Co myslíte?
1: Já si myslím, že to je blábol.
2: Já si teda taky myslím, že to je vymyšlený.
3: Pravé Martiny se míchá v míchací sklenici s ledem. Protřepáním se ovšem led roztříští a nápoj zbytečně naředí a zakalí. Takže míchat jo, ale netřepat.
2: A on říká protřepat, nemíchat.
1: Takže to je jenom takový nějaký vy?
2: To má jenom Bond? Protože nemá zuby, kdo má kousat ten let.
1: No přesně, on takový hnusný chlap, v podstatě, že holky ho nemají rádi.
3: Když to piješ někde nad ránem kolem 007.
2: Jo, a cíleně vymýšlej prostě herce, co nemají vůbec charisma. No,
4: the name's Bond. James Bond.

nás na Frekvenci 1, ale teď z jiného soudku. Pokud jste motorkáři a bajkeři, tak vás sluníčko určitě tenhle víkend vytáhne na cesty. Bude opravdu nádherně. A jestli máte pocit, že jsou na vás motorkáři někdy čeští policisté přísní, no tak to buďte rádi, že nejste v New Yorku. Zdejší policie se totiž vypořádala s nelegálními motocykly. No, musím říct, že docela drsně. Nechala je sešrotovat dvěma pásovými buldozery před fotografy a kamerami novinářů. A natočila o tom sama video a to doslova obletělo svět. Policisté se řadili v centru New Yorku vedle sebe 200 motorek a skútrů. Jo, představte si dlouhou řadu vedle sebe vyskládaných dvoustopých vozidel, teda jednostopých vozidel, a šlo o motorky a skútry, které nebyly řádně registrované, neměly pojištění anebo jezdily s falešnými poznávacími značkami. V takovém případě je policie v Americe zabaví. Okamžitě a bez diskuze. No a potom je taky demonstrativně třeba zničí. Z každé strany, abyste si to dovedli představit, té obrovské řady motorek stál jeden pásový buldozer a napokyn policistů na ty motorky vyjeli a začali je drtit pásy. Jako fakt drsná demonstrace. Ale byly to jenom 200 motorek, zlomek zabavených vozidel. Policie jich podle těch oficiálních zpráv v New Yorku zlikvidovala od začátku roku skoro 6 000. Je to vlastně nekonečný souboj s větrnými mlýny, protože nelegální motorky nebo nepojištěné motorky jim tam přibývají a přibývají, oni je stále zabavují, ničí, ale ty motorky tam dál a dál přibývají. No a když jsem se na to video díval, tak to vypadalo jak v nějaké počítačové hře, bych řekl. A vyvolalo to i dost rozporuplné pocity Američanů. Jestli by třeba nebylo lepší motorky prodat nebo věnovat někomu, kdo je opravdu potřebuje. Jako těžko říct, ale rozhodně, jestli vyrážíte o víkendu na mašině do světa, dojeďte dobře do cíle a buďme, myslím, všichni rádi za přístup té naší české policie. Tak se mějte fajn, užijte si ten tropický víkend, který je před námi, a já vám posílám takhle na dobrou noc Michaela Jacksona. Heal the world. Tak ahoj.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
1: A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Skoro 1,5 milionu Čechů žije na okraji společnosti. Čekají nás vysoké teploty, ale také bouřky a primátor Wolf je na dovolené. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je 15,4% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Podle ní tvoří tito lidé 12% české populace. A pro veřejné finance představují roční náklady zhruba 279 miliard korun. Teploty se v pátek vyšplhaly nad tropickou třicítku, padaly teplotní rekordy. A o víkendu tomu nebude jinak, meteorologové slibují až 36 stupňů ve stínu. Co během takových pařáků dělat a čemu se naopak vyhnout, radí mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
7: Při vysokých teplotách je vhodné dbát na pravidelný pitný režim a průběžně doplňovat tekutiny, ideálně v podobě vlažných neslazených nápojů. Zároveň doporučujeme omezit větší fyzickou námahu, vyhýbat se dlouhému pobytu na přímém slunci a nepít alkoholické nápoje, které mohou přispívat k dehydrataci. Děti ani zvířata by neměly zůstávat v zaparkovaných vozech, protože k jejich přehřátí může dojít už během velmi krátké chvíle.
6: Kromě vysokých teplot platí varování před silnými bouřkami, a to do pondělní půlnoci. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Pravděpodobně mu hrozí vazba, vyplývá z vyjádření olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna.

0: Hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek v presklubu těžko hledal pozitiva po druhém vystoupení fotbalového národního týmu proti Jižní Africe a rozebíral také myšlení kouče Koubka i jeho pozápasové hodnocení.
1: Nelíbilo, jako rozhodně se mi to nelíbilo. Já se přiznám, že když už je nějaký odstup od toho zápasu, tak ve mně pořád převádá taková skoro až deprese. Musím říct, že si kladu otázku, jestli nežiju úplně v jiném vesmíru než trenér Miroslav Koubek, kterého jinak velmi uznávám. Pozor, dle mého názoru je to jeden z mála českých trenérů, u kterých víte, že je schopný přemýšlet o tom fotbale opravdu do hloubky, vymyslet účinnou strategii, ale já nic z toho vlastně na mistrovství světa nevidím. Z mého pohledu to, že český tým neudržel výhru, je neodpustitelné a neomluvitelné.
0: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Jak už padlo, v sobotu bude taky jasno, mohou se vyskytovat hlavně v Čechách přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty tropické 31 až 36 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz. Frekvence 1. Máš ustupy?

0: to se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Podle Kupky jde u bytu o frašku. V Praze začala stavba další části Dčka a Ďurčo dál povede odboráře. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Pražské Piráty a Prahu sobě nepřesvědčilo vyjádření a šéfa pražského ANO a kandidáta hnutí na primátora Ondřeje Prokopa. Ten na tiskové konferenci vysvětloval své byty neuvedené v majetkovém přiznání. Lídr pražského Spolu Tomáš Portlík uvedl, že městští zastupitelé politicky reagovali na situaci čtvrtečním odvoláním Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva a případný zbytek je na orgánech činných v trestním řízení. Předseda ODS Martin Kupka a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek vnímají Prokopovo vysvětlení situace jako frašku a výmluvu. V Praze tento týden se zpožděním přes 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory.
3: Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Stavba první části linky mezi Pankrácí a Olbrachtovou začala v roce 2022. Druhý úsek měl přímo navazovat. Zpoždění nabral kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu. Teď dopravní podnik počítá s tím, že provoz linky minimálně v úseku z Pankráce na Nové Dvory spustí v druhé polovině roku 2032. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
2: Nejsilnější odborový svaz Kovo povede dál dosavadní předák Roman Ďurčo. Na sjezdu v Praze si ho zvolili odboráři a odborářky na dalších 5 let. Starší řidička v Rakousku odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením, kde si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranili střepy skla. Lehké zranění utrpěla také řidička, informuje rakouská stanice ORF. Hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek v presklubu těžko hledal pozitiva po druhém vystoupení fotbalového národního týmu proti JAR. Rozebíral také myšlení kouče Koupka i jeho pozápasové hodnocení, které bylo kritizováno. Největším problémem je podle Filipka chybějící tvář týmu.
4: Opravdu nesouhlasím s tím, jak trenér Koubek hodnotil ten výkon pozitivně, že to byl vlastně systematický hlubok.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Skoro 1,5 milionu Čechů žije na okraji společnosti. Čekají nás vysoké teploty, ale také bouřky a primátor Wolf je na dovolené. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je 15,4% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Podle ní tvoří tito lidé 12% české populace. A pro veřejné finance představují roční náklady zhruba 279 miliard korun. Teploty se v pátek vyšplhaly nad tropickou třicítku, padaly teplotní rekordy a o víkendu tomu nebude jinak.

0: Nedelní půlnoci. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Pravděpodobně mu hrozí vazba, vyplývá z vyjádření olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna. Důvodem vazby může být podle něj obava, že by Wolf mařil vyšetřování a nebo ovlivňoval svědky. Wolf na Facebooku uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku, což podle něj policie ví. Dodal, že do úřadu se vrátí příští týden. Polský prezident Karol Navrocky se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání, informuje agentura PAP a polská média. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření. Nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek v presklubu těžko hledal pozitiva po druhém vystoupení fotbalového národního týmu proti Jižní Africe a rozebíral také myšlení kouče Koupka i jeho pozápasové hodnocení.
1: Nelíbilo, jako rozhodně se mi to nelíbilo. Já se přiznám, že když už je nějaký odstup od toho zápasu, tak ve mně pořád převládá taková skoro až deprese. Musím říct, že si kladu otázku, jestli nežiju úplně v jiném vesmíru než trenér Miroslav Koubek, kterého jinak velmi uznávám. Pozor, dle mého názoru je to jeden z mála českých trenérů, u kterých víte, že je schopný přemýšlet o tom fotbale opravdu do hloubky, vymyslet účinnou strategii, ale já nic z toho vlastně na mistrovství světa nevidím. Z mého pohledu to, že český tým neudržel výhru, je neodpustitelné a neomluvitelné.
0: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Jak už padlo, v sobotu bude taky jasno, mohou se vyskytovat hlavně v Čechách přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty tropické 31 až 36 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Dvě hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle Kupky jde u bytu o frašku. V Praze začala stavba další části Dčka a Ďurčo dál povede odboráře. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Pražské Piráty a Prahu sobě nepřesvědčilo vyjádření šéfa pražského ANO a kandidáta hnutí na primátora Ondřeje Prokopa. Ten na tiskové konferenci vysvětloval své byty neuvedené v majetkovém přiznání. Lídr pražského Spolu Tomáš Portlík uvedl, že městští zastupitelé politicky reagovali na situaci čtvrtečním odvoláním Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva a případný zbytek je na orgánech činných v trestním řízení. Předseda ODS Martin Kupka a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek vnímají Prokopovo vysvětlení situace jako frašku a výmluvu. V Praze tento týden se zpožděním přes 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory.
2: Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Stavba první části linky mezi Pankrácí a Olbrachtovou začala v roce 2022. Druhý úsek měl přímo navazovat. Zpoždění nabral kvůli opakovaným napadením.